písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: To je řecký jméno a Hildbrand.
1: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
0: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
1: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
0: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
2: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v Jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
0: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
1: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
0: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
1: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
0: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
1: Oni jako protančili jeden večer a...
0: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
1: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už. Jo? Takže to bylo takový modernější styl. A asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo? Oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta Němčina.

0: Německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat? Jako? A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, to bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Vady Savěvě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jsem nepočítal. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740, nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první, jako podlaží dole, bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky. A starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand. A nebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dusiky.
2: Měnila jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky prej ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když přijel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si teď si o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali. Aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátili. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal by si.
2: Dal bych si,
1: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No, prosím. No, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale... To přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý,
4: Hračku,
3: pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.

0: řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: jestli přijde. Můžu, já si najedu na kalendář. Hejte, 11. května. Už to
0: kolik?
1: 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy mi chcete říct, co? Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
0: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo,
1: ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože, kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
1: Ježišu,
0: teda.
1: Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
0: No jo.
1: Ta vám dala.
0: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás mě seslalo samo nebe. No. Ty byste mě vlastně zachránila, no, bych se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
1: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
0: Ale pro vás,
1: to jo, no.
0: Vy jste opravdu
1: já
0: machr.
1: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
0: jo,
1: že jo.
0: Tohle, no.
1: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
2: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
3: No, to je pravda.
2: Jak vypadala takovouhle vlastně?
3: No, já bych
2: těžká.
3: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
2: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
3: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
2: koule.
3: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
2: Jako ale by tam byl nějaký odraz?
3: No
2: obraz.
3: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače,
2: no,
3: nebyly
2: jasně.
3: Tyhle ty věci, no, to jsou...
2: A jak se to dělalo teda?
3: No, to se nedá lehce říct, ale... V podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz... Já nevím, jak to popsat. No, protože ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě. Jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se... někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělá. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
2: Aha, aby se to
3: nový záběr,
2: to
3: šlo
2: intenzitu
3: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být

0: nehnuté kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
1: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
0: No to bylo, ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta. Odešli, ti odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
1: on
0: si
1: zase
0: nesměl
1: podle té matnice je tam instalovaný.
0: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohleto, pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tady Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, anebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Ondřeji Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie.
10: No tak to хорошо, no, to mi друзья.
9: To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Davaj, já Saša. Já Saša.
11: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
11: Já jsem tady z Prahy.
12: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
11: Vodku? Da.
9: No, vedím.
11: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
12: On nejde,
9: obchodní?
12: No.
9: Čojka!
12: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No pre problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky. Babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
11: davaj. Saša,
9: Saša.
11: Saša, Saša.
9: Saša! Ahoj, ahoj.
12: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
13: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás, nový ochránce,
3: Kim Chong Tě.
12: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda.
4: Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LP desek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: Přesně, a ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, no, taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Pus mě k tomu,
3: přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: No. Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já nevím. Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifosraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vajo keish jo perse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i povodzi mi się dobrze. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového. A to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo?
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne, že už ani není vystavený, škoda. Teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle to byl teda, tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil, nebo na rovný, a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: sekačky,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk. Zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím ano. Říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty tak, brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jaký je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak se na něj pamatuje Ondra?
3: No,
1: jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 7.

0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
1: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
1: Nemáte za co, ať se daří.
0: Taky, mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu, tak tady je ukázka.
2: Krobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto.
3: Je vaše auto?
2: Ano.
3: Víte, co jste provedla?
2: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
3: A proč jste nabourala?
2: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
3: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
2: No určitě vícekrát než vy.
3: No, pozor na jazyk.
2: Je, co to máte?
3: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
2: A co v ní máte?
3: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
2: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
3: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
2: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
3: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
2: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
3: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
2: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
3: A nepřepočítala jste se?
2: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela
3: ano. A
2: byl tam jenom záchod.
3: No, kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
2: No to ne.
3: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta, no tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka, to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
4: Já moc děkuju za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
4: Další část léta.
0: Ano. A zábavu o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do Česka dorazí bouřky, doprovázet je mohou také kroupy. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země také jihočeský kraj.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci od Faně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa, pomůže také vrtulník z Česka. Výstava české grafičky a malířky Evy Chudomelové pokračuje v Písku. Propojuje malbu, kresbu a verše. Návštěvníci si díla mohou prohlédnout v malé galerii Písecké sladovny do 25. října. Na podzim galerie pro veřejnost připravila tvůrčí workshop s výtvarnicí, popisuje kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: Jde vlastně o takové propojení výtvarné tvorby a literární tvorby, kdy budou účastníci experimentovat s vrstvama, budou kombinovat malbu, text, mohou pracovat se spray. Ten workshop bude vést sama autorka, takže se podívají vlastně od ruce přímo autorce. Sport.
2: Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední tomu mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Méky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá a po závodě se českých atletů zastala.
5: Nedaří se jako každý rok. Trošku mě mrzí ty lidi, jak to komentují, protože vůbec nevidí, co ty atleti jako pro to dělají. A vlastně ta veřejnost vidí jen ten konec a nevidí to, co bylo předtím. Takže si myslím, že člověk musí být vděčný za každý jednociferný číslo.
2: Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jednom šampionátu evropském 4 zlaté medaile s domácí smíšenou štafetou na 4x100 metrů. Triumfovala i Dina Escher-Smithová, která vybojovala rekordní 8. kontinentální titul v kariéře. Švédský tyčkař Armand Duplantis získal 4. evropský titul v řadě.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy také bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda u Římova na Českobudějovicku už by měla být odstraněna. Jeden problémy hlášeny nemáme, ale jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v pondělí 17. srpna. Tak dobré ráno, hezký den a také celý týden přeze studia Luboš Voráček.

Iveta Bartošová dospívala 8,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 17. srpna, do konce roku nám zbývá 136 dní a svátek dnes mají Petry. Petra je ženskou variantou mužského jména Petr, které pochází z řečtiny Petros, kde feminium Petra znamená kámen nebo také skála. Tak Petrám k svátku všechno nejlepší. V roce 1916 měl František Josef první 18. srpna měl 680. narozeniny a zástupci českých měst se o den dříve, tedy 17. srpna, tedy před 110 lety, sešli na pražské staroměstské radnici, aby složili hold jeho veličenstvu císaři a králi. To byl rok 1916. Vzpomeňme také rok 1982. Před 44 lety vyšel první hudební optický disk, tedy takzvané CDčko, které vyvinuli Sony a Philips. První hudebním CDčkem se stalo, nebo bylo švédské skupiny ABBA. Původně mělo být CDčko dlouhé 60 minut jako LPčko, ale Sony tenkrát trvala na tom, aby mělo 74 minut, a to proto, aby se na to CDčko vešla celá Beethovenova 9. symfonie. 17. srpna roku 1878 zemřel rodák z Jindřichova Hradce František Dedera, vysokoškolský policejní úředník, zvětšený v tyrolských elegiích Karla Havlíčka Borovského. V roce 2010 zemřel Ludvík Kundera, básník, literární historik. A ještě vzpomeňme rok 2023, to navždy z tohoto světa odešel, dá se říct, že legendární Jiří Černý, hudební publicista, bylo mu 87 let. 17. srpna roku 1802 se nedaleko Netolic v Petrově dvoře narodil Josef Jón. To byl význačný český lesnický odborník a v systematizaci lesů na švarcimerském lesním majetku. Jednalo se o lesmistra ve Vimperku a také o iniciátora vyhlášení Boubínské rezervace.

Právě Josef John byl dopisujícím členem císařské a královské vlastenecké hospodářské společnosti. 85. narozeniny dnes má herečka Uršula Kluková. 83. narozeniny dnes má Pavel Rychetský, politik, právník a předseda Ústavního soudu České republiky. 77. narozeniny má Ladislav Špaček, novinář, publicista, bývalý mluvčí Václava Havla a znalec etikety. 61. narozeniny má herec, scénarista a režisér Filip Renč a ze všech daleko nejmladší je ode dneška 53-letý rodák z Písku, zpěvák Bohuš Matuš. No vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 5:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo stále oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se budou navíc tvořit bouřky, které mohou být ojediněle také silné. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vád by měl zpočátku slabý, odpoledne pak postupně mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, které posíláte. Ve Vyšším Brodě je po ránu zataženo, slabý déšť a 16 stupňů. V noci při bouřce napršelo 6 mm. Konečně, píše Pavel, který ještě píše, že snad ještě něco připrší. Hezký den přeje všem, Pavel. Pavle, děkujeme za zprávu. A zdravíme do Vyššího Brodu. A ještě tu mám děkon také SMSku, která přišla před okamžikem ze Zduchovic. Ve Zduchovicích je jasno, 14 stupňů, bez větří. V noci dvě lehké bouřky s úsporným deštíkem. Dobrou náladu přeje všem Josef. Josefe, děkujeme, do Zduchovic také přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Turistické trasy už nevedou jenom skrz Vír na Bystřicku, ale také okolo něj. Správce tamních skalních ferat vytvořil dva zcela nové okruhy. Ode dneška na ně můžete se vydat podle značek s mapou, anebo případně také s aplikací. Budeme o tom mluvit za chvilku, ještě předtím je tu Jelen.

0: Na nové turistické okruhy se můžete vydat v okolí obce Vír na Bystřicku. Od letošního léta tam v přírodě vede kratší modrá a také delší zelená trasa. A pokud se ale někdo neorientuje podle turistických značek, může si cestu otevřít v aplikaci. Kromě nových okruhů si turisté také v telefonu prohlédnou plánek ke stávající feratové adrenalinové trase po skalách.
1: Pěší turistika je kolem Víru docela vyhledávanou aktivitou. Teď si můžou lidé projít ale i nové okruhy, které propojují různé stezky v jeden celek.
2: My ve Víru máme červenou trasu, modrou trasu, žlutou i zelenou. Všechny barvy klubu českých turistů, tak se tady prochází. A když vlastně přes všechny ty stezky uděláte nějaký takový okruh, jako který jde kolem té obce, tak oni vytváří potom s tím okruhem křižovatky.
1: Popisuje autor okruhu a správce vírských ferat Slávek Matuška, že v podstatě pospojoval již stávající trasy tak, aby vznikla stezka, která začíná i končí přímo ve Víru. Nejdelší zelený okruh má 6,5 kilometru, s převýšeními a se zastávkami na vyhlídkách je to v podstatě celodenní výlet.
2: Kdo chce, tak to může udělat fakt krásnou celodenní túru se zastávkama na těch místech, anebo si to rozloží na dva dny. A to je vlastně takovej ten cíl pro toho, kdo se tady teďka chce živit turistikou, a tak zůstat tady vlastně v obci živý jenom cestovním ruchem, tak znamená trošičku ty lidi si tady podržet.
1: Podle Slávka Matušky jsou nové trasy jedním ze způsobů, jak získat místním ubytovatelům klienty na nocleh. Současně ale okruhy upozorní na řadu různých vyhlídek.
2: Ten Vír je taková aréna a vidíte a naproti už přes údolí vidíte místo, kde budete třeba za 6 hodin, nebo ne,
3: jo, jak za nějakou dobu.
2: Za 3, za 4 hodiny. A pak, jak na tom místě jste, tak zase vidíte to místo, kde už jste byla. Jestli opravdu tím okruhem budou chodit lidi, tak na sebe uvidí navzájem.
1: Trasa je samozřejmě značená.
2: Tak, jak to má klub českých turistů, aby prostě nebyla vůbec jako šance zabloudit, tak já samozřejmě jsem si trošku jako načetl tu jejich správnou metodiku značení. Ono to má nějaký jako pravidla toho, aby ten člověk ve správném úhlu viděl správnou značku, kterou má ze svého směru, když přichází.
1: Všechny okruhy budou ale i ve speciální aplikaci, podle které se můžou turisté také řídit. V obci seženou případně zájemci také papírové mapy s vyznačenou cestou. Na vznik těchto materiálů přispělo vedení Víru z participativního rozpočtu. Pokračuje pirátský starosta Ladislav Stalmach.
4: Krátka tak jako zlepšujeme to okolí, nebo zlepšují si občané to okolí, správně řečeno, protože přicházejí s vlastními nápady, pak o nich musí přesvědčit ty hlasující. A projekty, které dostanou nejvíce hlasů, tak je pak realizujeme z obecních prostředků.
1: Právě mapové podklady, ať už tištěné nebo v aplikaci, jdou tedy z obecních peněz. Vedení Víru dává vítězným projektům až 200 000 korun. Z Víru Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Když

0: Le Genesis a teď už Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Rybník Velká Podvinice u Vodňan na Strakonicku čeká rekonstrukce. Město už má stavební povolení. Práce zahrnují opravu hráze a vybudování propustku pod komunikací. Jak uvedla nezávislá místostarostka Lenka Grintálová, součástí rekonstrukce bude také oprava výpusti. Předpokládá se i pokácení menších náletových stromů a dřevin. Nejlepším mezinárodním snímkem se na festivalu Filmová renesance Slavonice stal Mistr a Markétka. V česko-rakouské kategorii zvítězil film Na pořád. O oceněných letos ve Slavonicích na Jindřichohradecku poprvé rozhodovali diváci. Příští rok chtějí pořadatelé zavést i hodnocení odbornou porotou, potvrdil ředitel a umělecký šéf festivalu Milan Mrázek. Druholigové Dynamo České Budějovice zvládlo také druhé ligové utkání nové sezóny. Jihočeši v Tochovicích porazili rezervu Příbrami 2-0. O první branku se postaral Šimeček, po změně stran navýšil vedení Zeman. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25, na horách do 19 stupňů. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Písecku počítejte nově s uzavírkou silnice 140 mezi Ražicemi a Štěticemi. Pro nákladní auta nad 6 tun je uzavřená silnice 105 v Nemějicích. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl šesté, k tomu 2,5 minuty. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 17. srpna. Nemohou anebo nechtějí se po mateřské dovolené vrátit do svých původních zaměstnání a tak zakládají vlastní biznis. A takových maminek v České republice přibývá. A to i kvůli stále malé nabídce částečných úvazků. Za chvilku uslyšíte nejenom je, teď jsou tady činasky.

0: Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním v České republice, přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí anebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské dovolené vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 000 žen. A Česká republika se může pochlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěchy také za hranicemi.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaký objednávky.
1: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhrázka svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Přestože Dominika Podhrázka přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní. Ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: počasí.
1: Je 6:15, k tomu ještě minuta a půl. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo stále oblačno a zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno a zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se budou navíc tvořit bouřky, které mohou být ojedinělé i silné. Večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Foukat by měl zpočátku slabý, odpoledne pak postupně mírný severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer pak bude opět slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, v úterý, bude oblačno až zataženo a místy s deštěma nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty pak zítra 19 až 23 stupňů. A zítra by měl vát slabý, během dne pak mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. To bude zítra, teď aktuálně se podíváme a vrátíme k tomu dnešnímu dní. Dívám se na SMSky, přišla nám zpráva z Plané nad Lužnicí, kde je 15 stupňů po mírné bouřce a mírném dešti. Snad bude pokračování. Všechny zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu a přejeme i do Plané nad Lužnicí. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Ve 4 hodiny odpoledne začne ve Schmidingerově knihovně v pobočce za parkem ve Strakonicích setkání s literaturou. Tentokrát nabídne literární vzpomínky Jiřího Anderleho, významného českého grafika a malíře, který v září oslaví 90. O hodinu později, tedy v 5 hodin odpoledne, začne v sále městské knihovny v Písku cestovatelská přednáška Mezi lávou a vanilkou. Cestovatel Michal Moňanský vás zavede na ostrov Reunion v Indickém oceánu k jeho horám, aktivní sopce i místnímu jídlu a přidá také návštěvu vanilkové plantáže na sousední Mauriciu. Kdo má rád divadlo pod širým nebem, může večer zamířit na hrad Zvíkov. Zvíkovské divadelní léto dnes od 9 hodin nabídne představení Ženitba v podání divadelního spolku Práchenská scéna z Písku. V 6 hodin večer se můžete vydat také do centra Českých Budějovic. Na Piaristickém náměstí začnou večerní komentované prohlídky dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie. A podíváte se také do míst, kam se běžně nedostanete, například do zákristie a také do Královské oratoře. No a pokud chcete zakončit pondělí velkým příběhem a hudbou, v 7:30 večer začne na nádvoří Třemonského zámku muzikál Kleopatra. Letní koncertní verze nabídne příběh poslední egyptské panovnice i známé melodie, včetně písně Teď královnou jsem já. V hlavních rolích se představí například Kamila Nývltová, Marian Vojtko a také Petr Pecha.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Další historický seník u Třeboně na Jindřichohradecku přes léto prochází rekonstrukcí. O titul strom čtvrtstoletí bojují i dvě dřeviny z Vysočiny. Automobilovou Barum Rally Zlín vyhrál poprvé Adam Březík. Na jihu Čech bude oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Další ze 33 dochovaných historických seníků u Třeboně na Jindřichohradecku se dočkal rekonstrukce. 14 z nich vlastní město. Obnovu chráněné památky za bezmála 500 000 korun financuje spolu s jeho českým krajem, doplnila místostarostka za ODS Jana Grametbauerová.
2: My jsme ho získali v průběhu minulého a letošního roku a vždycky musíme, až když je v majetku města, tak pak připravujeme tu opravu, projekt a žádáme o tu dotaci. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 tisíc.
0: V Bernarticích na Písecku začala první etapa modernizace Sokolovny. Zahrnuje práce na vnější části objektu. Druhá začne v dubnu příštího roku a bude zaměřená na vnitřní prostory. Celkové náklady přesahují 18 milionů korun. Bernartice získaly na realizaci projektu dotaci z krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve výši 5 milionů korun. Jak informují na webových stránkách, jde o významnou investici do zázemí pro sportovní, ale také společenský život v městysu. Dva stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. Jde o Bouk u jihlavského kostela svatého Jakuba a Chudobínskou borovici u Vírské přehrady na Žďársku. Oba stromy už v minulosti vyhrály titul Strom roku a díky tomu se dostali do jubilejní ankety. Hlasování potrvá až do 5. října.
3: Jihlavský Bůk do ankety přihlásili před více než 20 lety studenti tamního gymnázia. Titul Strom roku vyhrál v roce 2003, tehdy získal přes 6 tisíc hlasů. Chudobínská borovice u Dalečína je známá především svou polohou u přehrady Vír. Při napouštění nádrže zůstala stát jako jeden z posledních stromů nad hladinou a nese jméno podle obce, která byla obětována při napouštění. V roce 2019 vyhrála anketu Strom roku a později získala také titul Evropský strom roku. Adela Boháčová, Český rozhlas. Sport.
0: Automobilovou Barum Rally Zlín vyhrál poprvé Adam Březík. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je po předposledním závodu seriálu Mareš, který dojel ve Zlíně 8.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami, místy také bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mírný, severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. S omezením počítejte ode dneška na silnici 39 u Rájova na Českokrumlovsku kvůli údržbě mostu. Provoz je omezen na této silnici také u odbočky na Horní Třebonín. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Léto 1968 a také pád cenzury ukončila v srpnu brutální okupace vojsky Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala vysílání z tajných krytů a držela také zemi nad vodou pravdivými informacemi. První díl nabídneme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který posloucháte 6:05 a to v pondělí 17. srpna. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou pouze příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a v odporu proti okupaci tehdy sehrála také regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť a také varovala před pohyby tanků a také vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 68 Karel Sedláček a také publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme,

0: že se na hranicích shromažďují vojska 5 států Varšavské smlouvy.
1: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
0: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
1: Okupační akce měla zelenou.
2: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
3: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
4: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
1: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
2: Ivana je v domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu ještě minuta, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo stále oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 14 stupni Celsia. Přes den nás čeká oblačno až zataženo s občasným deštěm a nebo přehánkami. Místy se budou navíc také tvořit bouřky, které mohou být ojedinělé i silné. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád by měl zpočátku slabý, odpoledne pak postupně mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. Tady je malá ochutnávka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Pořad Osobnosti Česka odvysíláme dnes po 13. hodině a hostem bude Oskara Hesse, tentokrát polárník a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Madonu teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vládu dnes čeká první schůze po dvoutýdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Potvrdil také, že vzniká plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje nedostatečně a pozdě. Jihočeský kraj i některá města v regionu v posledních letech výrazně investují, využívají přitom přebytky z minulých let. Obce na jihu Čech od roku 2022 dávaly na investice průměrně třetinu z celkových příjmů. Na jednoho obyvatele připadalo ročně zhruba 13 000 investovaných korun, což je víc než průměr za všechny kraje. Míra zadlužení jihočeských obcí dosáhla loni 13%, což je pod průměrem všech krajů, zároveň ale nejvíce rostla. Vyplývá to z vyjádření zástupců kraje, měst a dat společnosti Czech Credit Bureau. Cesta mezi sídlišti v Kaplici bude bezpečnější. Podle informací na webu města, tam do konce srpna začne oprava chodníků mezi sídlišti 9. května a na Vyhlídce. Na Českobudějovické ulici vznikne také nový přechod a přibude i nové osvětlení, netradičně na plotovém rámu. Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Po Karolíně Plíškové porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou 7-6 a 6-4. Ve třetím kole je také Marie Bousková, která zdolala Italku Stefaniniovou 6-2 a 6-4. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s možností srážek a teplotami do 28, na horách do 21 stupňů. Zpočátku slabý, odpoledne postupně mír. Mírný severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě osobní auta se srazila na Žižkově náměstí v Trhových Svinech na Českobudějovicku na silnici 156. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Od Knížecího stolce přes Husinec, Vodňany a Protivín až k Otavě měří téměř 100 kilometrů a přitom neopustí jižní Čechy. Která řeka to je a proč má v našem kraji tato řeka ještě jednu jmenovkyni? Tak neprozradím úplně všechno, jenom tady naznačím. V dnešním dílu jeho české vlastivědy, který připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, se vydáme za chvilku po proudu Blanice. No ale ze všeho nejdřív bude zpívat Helena Vondráčková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na jihu Čech máme dvě řeky Blanice, z nichž jedna je nejdelší jihočeskou řekou. Nevěříte? Poslechněte si jihočeskou vlastivědu. Začněme položením otázky. Víte, které řeky protékají celé, od svého pramene až po soutok, pouze na území jižních Čech? Není to Vltava, která proudí ku Praze. Není to Lužnice, Malše ani Stropnice pramenící u rakouských sousedů. Není to Otava ani Nežárka, protože ty nemají vlastní pramen, ale vznikají soutokem dvou zdrojnic. Není to ani Skalice ani Lomnice, které k nám přitékají z Brd, a není to ani Dračice, která na své cestě dvakrát překračuje státní hranici. Správnou odpovědí jsou řeky Voleňka, Smutná a Blanice. Přičemž Blanici s jejími téměř 100 kilometry můžeme považovat za nejdelší jihočeskou řeku, která má svůj tok v našem kraji. Okolí jejího prameniště pod Knížecím Stolcem ve vojenském újezdu Boletice je chráněno ve třech různých přírodních památkách. Na své pouti protéká například Husincem, u něhož vodou zásobuje stejnojmenou přehradu, míjí Bavorov, Vodňany a Protivín. Za Putimí se potom vlévá do Otavy, pro níž představuje nejdelší přítok. Na vysvětlenou dodejme, že na jihu Čech bychom našli ještě jednu Blanici, které se pro odlišení říká Vlašimská. Teče od Mladé Vožice na sever pod Blanickou krajinou až do Sázavy.

0: počasí.
1: 2,5 minuty před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu kraje máme zataženo místy s přihaňkami, a to zejména v Novohradských horách. V té severní polovině kraje je potom oblačnosti méně a beze srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 14 až 18, na horách kolem 12 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dneska Kvilda Perla 7,6 stupně Celsia, takže ta noc nebyla až tak chladná. V Českých Budějovicích je aktuálně oblačno, teplota je 15,9 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1012 hektopaskalů. Huráňov hlásí také oblačno, teplotu 14,1 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami a místy i bouřkami, které mohou být i silné. Večer potom ale srážek i oblačnosti bude částečně ubývat. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu, a později večer bude vítr opět slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 17. srpnu?
2: Tak rekordy dneska překonávat nebudeme. V Českých Budějovicích bylo nejtepleji v roce 1974, a to 35,9 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom byla v roce 1923, a to 4,8 stupně Celsia.
1: Jak to se sluncem, v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce vyšlo dnes 5 hodin a 57 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 14 minut.
1: A co v noci a zítra?
2: V noci očekáváme polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno potom oblačnosti i srážek opět přibyde a zítra přes den bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami na většině území kraje. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia a maxima budou nižší než dnes mezi 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se potom vítr bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro zítřek stejně jako dneska, na jednice tedy mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Šindelová střecha, nové bočnice a také opatření proti povodním. Jeden ze 33 seníků na mokrých lukách v Třeboni přes léto prochází celkovou rekonstrukcí. Podíváme se na místo za chvilku, ještě předtím ale zaspívá Lucie Vondráčková.

0: Byly inspirací pro malíře, spisovatele, ale také filmové režiséry. Seníky v Třeboni, kde se natáčela například také Pyšná princezna, dnes v rovinaté krajině připomínají historii místního zemědělství. A jeden z nich, teď navíc přes léto, prochází celkou rekonstrukcí.
1: Když stojíme vedle rozestavěné stavby, tak vidíme, že to zatím připomíná jenom takovou velkou a mohutnou ohradu. Je to ještě bez střechy, vidíme jenom 4 bočnice.
2: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, které se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude ta roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
1: Vysvětluje referent odboru rozvoje a investic města Třeboň Milan Jáchym. Ze seníku se dochovalo jenom minimum původního materiálu.
2: Protože ten seník byl dlouhodobě bez střešní konstrukce, takže povětrnostními vlivama a náletem toho dřevokazního hmyzu to dřevo bylo degradované. Po tom rozebrání a po kontrole toho stavu tesařema se zachovaly pouze 2 trámy, který můžou být vráceny zpátky do té konstrukce.
1: Toho původního trámu si všimneme hned na první pohled, protože nám tak trochu svítí mezi tím novým dřevem, je o něco tmavší.
2: My jsme použili 2 kusy, které byly vyřezané, odřezané byly ty prvky, které už nebyly použitelné a sesadily se k sobě na 2 štítové strany.
1: V oblasti bylo původně okolo 100 takových seníků. 33 dochovaných je teď chráněnou památkou, z toho 14 vlastní přímo město. Při jejich rekonstrukci se nezapomíná ani na opatření proti povodním, tak aby je případně neodnesla voda, jako tomu bylo v minulosti.
2: V rozích jsou tu 2 patky s okem, ke kterému se chytne ještě řetěz a řetěz se připevní tady na stěnu toho roubené konstrukce, takže v případě, že přijde voda, hladina zvedne ten seník, v těch rozích na 2 řetězech on odplave, zůstane přibližně na tom místě a až voda opadne, tak zase klesne zpátky.
1: Přestože je místo obvykle podmáčené rašeliným podkladem, dělníkům s těžkými stroji letos práci usnadňuje velké sucho. Stavba bude dokončená v průběhu léta. Její celková cena by se podle místostarostky z ODS Jany Grametbauerové měla pohybovat kolem 500 000 korun.
3: Dneska ještě úplně přesně nevíme, až podle toho, jak to dopadne. Snažíme se a vždycky na tu opravu využíváme peníze i z krajského úřadu. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 tisíc.
1: Město by v budoucnu chtělo získat i další seníky a pokračovat v jejich obnově.
3: Oslovujeme ty soukromníky. Ne všichni na to slyší. Tamhle vidíte třeba jeden, který už je taky v úplně dezolátním stavu. Někdy je to totiž taky tak, že nemá jednoho majitele, ale je to rodina a když se nedomluví, tak není možný jakoby to od nich získat.
1: Historické seníky po rekonstrukci dostanou původní podobu, kterou budou připomínat třeba i šindelové střechy. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo ho ho. Ten, kdo nepřekl...

ať se na hucovský šípy najmou tam. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Končí lhůta pro odstranění chyb na kandidátkách do obecních zastupitelstev. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Rodiče mohou žádat o krajský příspěvek z programu Obědy pro jeho české děti i pro nadcházející školní rok. Teploty na jihu Čech dnes vystoupí maximálně k 28 stupňům. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout i bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci od Faně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa, pomůže také vrtulník z Česka. Jihočeský kraj dnes znovu otevře příjem žádostí o příspěvek na školní obědy pro nadcházející školní rok. Dotace z programu Obědy pro jihočeské děti mohli zájemci čerpat i v minulém školním roce. Z celkové částky více než 37,5 milionu korun zůstala polovina prostředků nevyčerpaná. Zástupci kraje proto program prodloužili, pokračuje mluvčí krajského úřadu David Hoke.
4: Rodičům, kteří podali žádost v uplynulém školním roce, bude podpora automaticky prodloužená na školní rok 26-27, tedy když budou i nadále splňovat podmínky programu. Novou žádost asi tak podají pouze rodiče, kteří se v uplynulém školním roce o příspěvek nepožádali a nebo jejichž dítě změnilo školu.
2: Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích dodává.
5: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně. Sport.
2: Baseballisté Sokola Hluboká se ani v letošní sezóně nedostali do extraligového play-off. V dramatickém závěru základní části bojovali o postup především s Eagles Praha a Třebíčí. Rozhodující zápasy ale nezvládli a po porážkách s Třebíčí 4-11 a 6-9 obsadili konečné šesté místo, informoval předseda klubu David Šťastný.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Ráno bude na jihu Čech místy až polojasno, jinak oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý jihozápadní vítr se dopoledne bude měnit na mírný západní, postupně až severozápadní. Odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km/h. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují v Trhových Svinech na Českobudějovicku, na Žižkově náměstí, také v Borovanech na silnici 155 a pozor, i nedaleko Lhenic na Prachaticku u obce Vodice se pohybují krávy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů kampaně Ukliďme Česko. Podrobnosti k tomu přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který posloucháte 5 a 4 minuty po 7 hodině v pondělí 17. srpna. Dobré ráno, hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Petr Spálný dospíval 8,5 minuty po 7. hodině a to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. Víte, co je to predační tlak? Nevíte? No tak si poslechněte rozhlasový sloupek Martiny Adlerové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Živočišné druhy jsou determinovány tím, jak velký predační tlak je na ně vyvíjen. Tak třeba koroptve. Nebo divocí králíci. V podstatě vymizeli, protože je loví kdekdo a kdeco. Lidé, psi, lišky, vlci, kuny, tchoři a rys a káně taky. A tak mě napadlo, jak velký predační tlak je vyvíjen na člověka, jako na vrcholového predátora. Nemáme sice takzvaného přirozeného nepřítele, ale i tak nám jde stále někdo po krku. Šéfové, cholesterol, tchyně, obezita, finančák, ozónová díra, přírodní katastrofy a epidemie, arrogantní řidiči, byrokrati, střelci a šílenci. Za spoustu těchto nebezpečí si dozajista můžeme sami. Ale to na výsledku nic nemění. Na člověka je vyvíjen poměrně velký predační tlak, ať dělá, co dělá. Mysleme na to. Mysleme na to, až zase budeme muset jednat s arrogantními nadřízenými. Nebo podřízenými. Nebo s nesnesitelnými kolegy. Až zase budeme muset čelit obviněním, přestože právo je na naší straně. Mysleme na to, až zase budeme tvrdnout v čekárnách, na nádražích a na letištích. Až zase budeme stát v kolonách, ve frontách, v zácpách, ochotni pozřít jeden druhého, jen abychom se z té nesnesitelné situace dostali. Abychom se posunuli, abychom přežili. Mysleme na to, až budeme chtít tomu druhému zakroutit krkem. Mysleme na ostatní predátory. Jsou na tom úplně stejně jako my.

0: počasí.
1: Za minutu a čtvrt bude čtvrt na osm, tak pro vás máme informace o počasí. Dnes nás čeká, respektive ráno, bude místy přechodně až polojasno, jinak pak oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se také vytvoří bouřky, ty budou zejména odpoledne, kdy mohou být i silné. Večer pak bude srážek částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, jeho západní vítr, který se během dopoledne pak bude měnit na mírný, západní a postupně až severozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Odpoledne pak místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Později večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla k nám také SMSka z Velešína, kde je oblačno, 17 stupňů a všem pohodový den přeje Andulka. Andulku, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je po bouřce zataženo klidno a 16 stupňů, píše a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je po ránu oblačno, po noční bouřce má neslabý vítr a je 16 stupňů, píše a hezký den a zdraví také přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme do Brloha. Pak tu mám zprávu z Černovic u Tábora, kde je 17 stupňů, jak píše pan Folta, děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Nové Pece, kde po nočním deštíku a bouřce je polojasno a 15 stupňů. Úspěšný den přeje všem Dagmar. Dagmar, děkujeme i za vaši SMSku a přejeme také hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Už za chvilku si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. Tentokrát jsou 4 a mezi nimi více než 400 let rozdílu. Zatímco nejstarší zvon Stýna nad Vltavou pamatuje rok 1611, tak dva největší vznikly teprve před 16 lety. Jak znějí společně a co všechno se skrývá za jejich historií? Tak to uslyšíte v našem seriálu o jihočeských zvonech. Za chvilku po písnice, kterou zaspívá

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do Týna nad Vltavou. Kostel svatého Jakuba staršího je raně gotický, již z roku 1279. Byl také přestavovaný v 60. letech 16. století. Z roku 1763 pochází barokní dvoupatrová hranolová věž s hodinami. Do doby výstavby věže byly zvony zavěšeny v samostatně stojící dřevěné zvonici z roku 1524, která byla po výstavbě věže zbořena a tři zvony byly přeneseny na věž. Jako první si představíme největší zvon, zvaný Vltavotýn.

Zvon Vltavotýn má hlavní tón E1, průměr 124,5 cm a váží přibližně 1 tunu. Roku 2010 ho ulil zvonář Rudolf Perner v německém Pasově. Na zvonu je nápis 28. září nechal zhotovit město Týn nad Vltavou na památku 65. výročí ukončení druhé světové války. Na zvonu je reliéfní plaketa s pohledem na Týnský kostel. Na protější straně ho zdobí městský znak, hradební zeď s otevřenou bránou a dvěma věžemi. Pod branou je obrácený kalich. Teď si představíme druhý největší zvon Týnské věže svatého Václava.

Zvon svatý Václav má hlavní tón G1, průměr 104 cm a váží přibližně 700 kg. Stejně jako Vltavotýn ho roku 2010 ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na pláště zvonu je velká kulatá svatováclavská plaketa a pod ní modlitba Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Třetím v pořadí je nejstarší z velkých týnských zvonů, zvaný Toušek.

Zvontoušek má hlavní tón A1, průměr 94 cm a váží přibližně 580 kg. Roku 1611 ho ulil anonymní zvonařský mistr. Podle kampanologa Radka Lungy to byl pravděpodobně Valentin Arnold z Českých Budějovic. Na zvonu je český nápis: léta 1611 tento zvon jest slitej nákladem slovutného pána Jiříka Touška a Matěje, syna jeho, pánu Bohu k chvále, tomu zvonu jméno jest Toušek. Zvon zdobí relief Rožmberské růže a svatého Jiří na koni, který bojuje s drakem. Užití tohoto reliefu souvisí s osobou donátora a patrona zvonu Jiřího Touška a zároveň jeho syna Matěje. Zvon také nese Touškovo jméno, které na zvonu přímo odlito. Městský radní Jiří Toušek byl po povýšení Týna nad Vltavou na město jmenován roku 1609 císařem Rudolfem II. Primátorem. Teď se zaposlouchejme do vyzvánění malého zvonu sv.

má hlavní tón FIS 2, průměr 50 cm a váží 61,5 kg. Roku 1681 ho v Praze na Starém Městě ulil zvonař Friedrich Michael Schönfeld. Na zvonu je nápis: tento zvon jest slitej ke cti a chvále svatého Víta, mučedníka nákladem záduší Týnského 1681. Zvon svatý Vít původně visel v Týnském hřbitovním kostele svatého Víta. Odtud byl později přenesen do hlavního kostela. A teď už si můžeme poslechnout, jak znějí všechny čtyři týnské zvony do

Osud týnských zvonů výrazně poznamenaly válečné rekvizice. Nejstarší zvon z 15. století, který nesl takzvaný abecední nápis a jméno Maria, byl rekvírován. Podobně dva další zvony, pořízené v roce 1929, byly zabaveny v dubnu 1942 pro potřeby německého válečného průmyslu. Týnská zvonová sestava se tak znovu zkompletovala až v roce 2010, kdy byly do věže zavěšeny dva nové Pernerovy velké zvony, Vltavotýn a Svatý Václav. Spolu se starým Touškem vytvořili souzvuk E1, G1, A1 v oblíbeném hudebním motivu Tédeum. Nejmenší svatý Vít, původně ze hřbitovního kostela, pak zvonový soubor doplnil do počtu 4. Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z kostela svatého Jakuba staršího v Týně nad Vltavou ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů. Chce do něj dát zhruba 1 000 000 000 korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost. Fungovat by mohl od příštího roku. Tábor plánuje modernizaci botanické zahrady. Město chce vybudovat veřejné toalety a nový vstup k Jordánu. Jak uvedl starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020, dvěma brankami na okrajích zahrady by se dal vstoupit pohodlně bez schodů na jakési korzo u nádrže Jordán. Jihočeská policie vyšetřuje od včerejška násilnou smrt ženy v Českých Budějovicích. Zaútočil na ně muž, kterého policie zadržela. Informovala o tom na síti X. Bližší informace zatím nezdělila. Přivolaným zdravotníkům se ženu nepodařilo zachránit, dodal mluvčí záchranářů Vojtěch Míra. Ve Vimperku obměňují plakátovací plochy. Nové nosiče jsou větší, v jednotném stylu a více ladí s ostatním městským mobiliářem. Jejich výběr probíhal za asistence městského architekta. Zatím byly vyměněny 4 nosiče a přibyly 2 nové plochy. U vstupu do městského parku z centrálního parkoviště a u hlavní brány areálu letní scény, informuje město na svém webu. Druholigové Dynamo České Budějovice zvládlo také druhé utkání nové sezóny. Jeho Češi v Tochovicích porazili rezervu Příbrami 2-0. O první branku se postaral Šimeček, po změně stran navýšil vedení Zeman. A ještě počasí. Na jihu Čech bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí k 28, na horách k 21 stupňům. Vítr může odpoledne v nárazech dosahovat až 55 km za hodinu. Biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují na Českobudějovicku, v Trhových Svinech, na Žižkově náměstí, tedy na silnici 156, a v Borovanech na silnici 155 na výjezdu z města na Třeboň. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Půl osmé, k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Každý uklizený odpad v přírodě má smysl. To si uvědomuje mnoho lidí, kteří se každoročně také zapojují do kampaně Ukliďme Česko. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů. Všem novým zájemcům v našem vysílání za chvilku poradíme, jak na to. Ale ještě předtím zaspívá Karel Gott.

0: Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů kampaně Ukliďme svět. Termín letošního ročníku připadá na 18. až 20. září. Ale vše potřebné se teď dozvíme od mluvčí kampaně Veroniky Zítkové Andrlové, která je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno. Halo, halo. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak,
1: dobré ráno.
0: Slyšíme se, to je dobrý začátek našeho povídání. A hned první otázka, která by měla zaznít. Kdo se do té kampaně Ukliďme svět může zapojit?
1: Zapojit se může kdokoliv. Nemusíte být žádný spolek, škola nebo obec. Úklid může zorganizovat třeba parta kamarádů nebo rodina, firma, skauti, klidně i jednotlivci, kteří chtějí uklidit svoje okolí a pozvat k tomu další lidi. Není přitom potřeba organizovat obrovskou akci pro desítky lidí. Smyslem je hlavně udělat něco dobrého pro místo, kde žijeme a trávíme svůj čas.
0: Jak tedy mají zájemci při registraci postupovat?
1: Je to poměrně jednoduché. Organizátor se registruje na webu Ukliďme svět, kde vyplní základní informace o plánovaném úklidu, například kde a kdy se bude úklid konat. Potom může svůj úklid zveřejnit a pozvat k němu další účastníky prostřednictvím naší mapy, která je také na webu. K dispozici mu jsou také různé materiály a informace, které organizátorovi s přípravou pomohou. V té registraci taky může požádat o pytle a rukavice, které může použít při tom úklidu. Není potřeba se ničeho bát ani mít s organizováním akcí předchozí zkušenosti. Stačí vlastně chuť uklidit kousek přírody a dát dohromady pár lidí k úklidu.
0: Je to dobrý nápad. Ostatně v přírodě můžeme uklízet kdykoliv, kdy nás to napadne, uvidíme-li něco, co tam nepatří, také neorganizovaně, ale prosím, poraďte. A řekněte, proč bychom se tedy do toho úklidu měli zapojit v rámci této kampaně?
1: V rámci této kampaně vlastně se připojíte k akci Ukliďme svět, stanete se součástí celorepublikové kampaně, můžete k tomu přizvat více lidí, aby vlastně na té mapě nás bylo více a pomáháte ukázat, kolik lidí se do péče o naši přírodu zapojuje, protože samozřejmě to sčítáme a jsme vidět jako velká skupina, která uklízí.
0: No, více lidí více uklidí, to je logické.
1: Přesně tak.
0: Připomeňte prosím internetové stránky, kde se dozvíme další informace.
1: Internetové stránky jsou uklidmesvět.cz.
0: Tak to říká Veronika Zítková-Andrlová, mluvčí kampaně, o které jsme se teď povídali. Tak díky za tu akci, kterou děláte, protože pořád stále, byť uklízíme, se mi zdá, že kolem nás tady je v té přírodě hodně věcí, které tam opravdu nepatří a jsou od člověka. Takže díky za to, za vaši práci.
1: Děkujeme moc.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Hezký den, nashledanou.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme převážně oblačno a aktuálně bez srážek. Srážky už postoupily směrem do Rakouska. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 14 až 18 stupně Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, ačkoliv značnou část tvoří vysoká průsvitná oblačnost. Teplota je 16,7 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jižní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1012 hektopaskalů. Churáňov hlásí také oblačno, teplotu 14,4 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: V noci přes naše území přešly přehánky. Projevilo se to nějak na našich jihočeských tocích?
2: Na těch řekách se to příliš neprojevilo. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je 37 cm. Ve vyšším Brodě je sjíždění možné, výška hladiny je 93 cm, průtok 16,5 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou stále nesízné a stejně tak i Otava, Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 23,5 stupně Celsia.
1: A dnes přes den ještě bude pršet?
2: Dneska ještě ty srážky přijdou. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy se dokonce vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné. Večer potom budou srážky i oblačnost částečně ubývat. Počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. Maximální denní teploty dnes budou mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a později večer bude vítr opět slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci očekáváme polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehaňkami. Ráno potom oblačnosti i srážek opět přibyde a zítra přes den bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehaňkami na většině území kraje. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 a maxima mezi 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a večer se vítr bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fribauere, jaké počasí očekáváte na středu?
2: Ve středu bude převážně oblačno, v první polovině dne pouze ojediněle, v té druhé pak místy s přehánkami nebo s občasným deštěm, a to zejména na severu kraje. Minima budou kolem 15 a maxima kolem 24 stupňů Celsia a vítr bude mírný, jihozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní a bude slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a v tom dnešním vydání se podíváme do vesmíru. Martin Písařík nám řekne, kde je rok kratší než den. Stane se tak za chvíli, ještě předtím je tady divoký byl.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. Francouzský premiér zamíří do departmánu Gironde, který postihl největší lesní požár v zemi od roku 1949. Městy z Ševětín na Českobudějovicku odkoupí budovu bývalé samoobsluhy. Na jihu Čech vystoupí teploty k 28 stupňům, zejména odpoledne hrozí silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vládu dnes čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
2: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Znovu začne pracovat i Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Francouzský premiér Sébastien Lecornu navštíví departmán Gironde. Ten letos postihl největší lesní požár v zemi od roku 1949. Lecornu bude jednat s místními představiteli o obnově regionu. Premiér podle televize TF1 už včera dorazil do obce Le Porche, kde schořilo přes 180 domů. Celkem plameny v Gironde postihly 42 tisíc hektarů. Francie letos zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. Městy z Ševětín na Českobudějovicku odkoupí budovu bývalé samoobsluhy, zaplatí za ni 6,5 milionu korun, rozhodli o tom zastupitelé. Nezávislá starostka Romana Hajská doplňuje.
3: Když si dávno to obec právě odprodala soukromníkovi a my to teď kupujeme nazpět. S tím, že já osobně bych si tam přála, aby se nám tam vrátila zpátky samoobsluha.
0: Lipno Sport Festival v Lipně nad Vltavou dnes otevírá lekce jógy. Desetidenní sportovní akce u Lipenské přehrady je plná tréninků a závodů. Každé stanoviště má odborného instruktora. Vyzkoušet si něco nového tak může začátečník i pokročilý sportovec, řekla ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
4: Každé sportoviště má své odborné vedení, budou tam trenéři, budou vést jednotlivé lekce, jednotlivé workshopy. Za zmínku stojí třeba velmi oblíbený parkour, tam s námi už několik let trénuje děti Jarda Chum, což je dokonce vítěz světového poháru právě v parkouru. Takže opravdu ty instruktoři jsou lidé, kteří tomu danému sportu velmi rozumí.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý jihozápadní vítr se dopoledne bude měnit na mírný západní, postupně až severozápadní. Odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Borvanech na Českobudějovicku se na silnici 155 na výjezdu z města směrem na Třeboň srazila dvě osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 8 hodin a k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 17. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku pro vás jako každé pondělní ráno máme kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné také připomene i 95 let od úmrtí knihtiskaře Viléma Bohumila Lanfra ze Zindřichova Hradce. Ale přidá i další výročí. Ze všeho nejdřív ale píseň kovbojská.

0: Deš pocházel z Písku. 18. srpna slaví 85. narozeniny výtvarník, sochař a vysokoškolský pedagog Kurt Gebauer, známý například obřím trpaslíkem u Hořic na Jičínsku nebo skupinou ptáků v Opavě. V rozhlasovém pořadu 2 na 1 z roku 2007 popsal, jak jeho díla vznikají.
1: Ono to je věc vývoje. Je to věc určité pokory k tomu, co se vám povede a na co máte. A většinou, že člověk mladý, tak je takový pyšný a myslí si, že co má v té hlavě, ta představa většinou jako někam směřuje, ale není úplně jaksi definitivní a nějak se vyvíjí při té práci. Takže co má v té hlavě, tak když to neudělá, takže to špatně. A postupně se člověk zvykne, že se při té práci něco děje a je velmi důležité to zachytit v ten moment, kdy je to správné, nebo kdy je to mimořádné, nebo kdy je to něčím jakoby ulítlé, třeba i od toho, co člověk je zvyklý dělat. Že? A potom to baví i ty diváky, jo? Když se něco dělá jenom tak, jak je ten člověk zvyklý, vlastně opakuje sám sebe, nebo to, čeho je sám schopen, tak to je trošku nuda. No? Takže vlastně jsem spokojen, když to chytím v pravý moment a jsem rád, že něco se stalo a že se dá na to koukat a většinou mi to potom řeknou jiní, že je to baví. Já se třeba divím, že to může bavit a jsem rád.
0: Doplním, že na webové stránce Kurta Gebauera najdete i jeho texty. Jeden z nich napsal v roce 2006 v Třeboni a inspirace městem se tak ocitla i v jeho názvu. Jmenuje se totiž Bůh v Třeboni, část o stvoření světa. Miloslav Ciboch pocházel z Písku, byl malíř a předseda občanského sdružení Arpida. 18. srpna uplyne 10 let od jeho úmrtí. Monsignor Josef Kavale z Českých Budějovic byl dlouholetý duchovní správce farnosti svatého Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. To je ta u nemocnice. Byl taky kapitulním vikářem českobudějovické diecéze a proboštem katedrální kapituly svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. 21. srpna je 15. výročí jeho skonu. Z Vimperka pocházel řezbář Franz Igler, který pracoval taky na zámku v Třeboni. 23. srpna je 75. výročí jeho úmrtí. Rodák z Vodňan, František Koubek, byl malíř a grafik. 23. srpna uplyne 20 let od jeho skonu. Vilém Bohumil Landfras z Jindřichova Hradce byl známý jako knihtiskař, nakladatel a redaktor. Zemřel 23. srpna před 95 lety. Ve městě nad Vajgarem najdete například historickou Landfrasovu tiskárnu na Balbínově náměstí, Landfrasovu vilu u Nežárky, nebo ulici Landfrasova, kousek od hvězdárny. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Ráno bude místy přechodně až polojasno, jinak oblačno až zataženo, s občasným deštěm a nebo přehánkami. Místy se vytvoří bouřky, zejména odpoledne, kdy mohou být i silné. Večer pak bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl slabý jihozápadní vítr, který se pak během dopoledne bude měnit na mírný západní, postupně až severozápadní, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. A později večer bude pak opět slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, které nám celé ráno od vás chodí. Za všechny zprávy moc děkujeme. Ještě tu mám poslední 3 kousky, které přišly v uplynulé hodině. V Soběslavi je 17 stupňů, oblačno. V noci byla bouřka, zapršelo. Krásný, vlahý letní den všem přeje Eva. Evo, děkujeme, do Soběslavy zdravíme. Ve Větřině je 18 stupňů. V pohodě, téměř polooblačno, píší a zdraví Zuzka a Honza, tak i za tuto SMSku děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Týna nad Vltavou, kde po noční bouřce je mlhavo a 19 stupňů. Klidný, příjemný den všem přeje Věra z Týna nad Vltavou. Věru, děkujeme za zprávu a také přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Odchyt invazních ryb do speciálních pastí může zachránit ohrožené druhy obojživelníků. Jihočeští vědci je teď testují na Vysočině a také na Třeboňsku. S jakým úspěchem, tak o tom uslyšíte za chvilku, ještě předtím zaspívá Eva Farná.

0: Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a také na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo také sumeček americký decimují populace chráněných obojživelníků a na mnoha místech. Hydrobiologové proto teď vyvíjí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme. To bylo do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
3: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
1: Chtěla nejdřív ty sumečky?
3: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tuni žije člověk obecný i horský. Byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či pulci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického a ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Dovle.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Česku chybí asistentky, které chodí k ženám na poporodní návštěvy. Některé ženy kvůli tomu podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové dlouho čekají na volný termín a návštěvu si raději zaplatí sami. Od ledna přitom mají ženy v šesti nedělí nárok až na tři návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Dělníci přes léto zrekonstruují další historický seník u Třeboně na Jindřichohradecku. Obnovu chráněné památky za téměř 500 000 korun společně s Jihočeským krajem financuje město. To je také jeho vlastníkem. Momentálně se dokončuje montáž roubených stěn, následně bude usazený krov, uvedl referent odboru rozvoje a investic Milan Jáchym. Cesta mezi sídlišti v Kaplici bude bezpečnější. Podle informací na webu města tam do konce srpna začne oprava chodníku mezi sídlišti 9. května a na vyhlídce. Na Českobudějovické ulici vznikne také nový přechod a přibude i nové osvětlení, netradičně na plotovém rámu. Evropský šampionát v plavání vyvrcholil v Paříži závěrečnými závody. Barboře Sémanové se nepovedl útok na medaili a ve finále volným způsobem na 400 metrů dohmátla šestá. Jan Čejka se představil v polohovém závodu na 200 metrů a bral sedmé místo. A ještě počasí. Na jihu Čech bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí k 28, na horách k 21 stupňům. Vítr může odpoledne v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Borovanech na Českobudějovicku se vyšetřuje nehoda na silnici 155 na výjezdu z města na Třeboň. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak hezké pondělní ráno. Anketa Strom roku existuje už 25 let. Letos se proto pořadatelé rozhodli uspořádat souboj o titul Strom čtvrtstoletí. V čem se letošní ročník liší a jaké stromy se do finále dostaly, o tom bude řeč za malou chvilku. Teď bude zpívat Michal David.

0: 25 let slaví anketa Strom roku. O titul Strom čtvrtstoletí se bude ucházet 13 vítězů z minulých ročníků. Pro vybraný strom můžete hlasovat až do 5. října. A jaké stromy se dostaly do finále soutěže a jaká výhra na ně čeká, řekne koordinátorka ankety Kateřina Bolečková, která je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Paní Bolečková, tu anketu stromu pořádá nadace partnerství už 25 let a letos proto tedy slaví půlku latiny. Byly přípravy na tento ročník v něčem jiné než ty předchozí ročníky?
1: Tak letošní jubilejní ročník ankety Strom roku jsme celkově letos pojmuli jinak. Zásadní změnou je, že veřejnost letos nehlasuje pro Strom roku, ale pro Strom čtvrtstoletí. Ty samotné přípravy byly jiné v tom, že jsme na jaře neotvírali nominace, aby lidé mohli přihlásit do ankety svůj oblíbený strom. A místo toho jsme vlastně oslovili komunity od 24 vítězných stromů z minulých let s dotazem, zdali by se toho letošního speciálního ročníku chtěli zúčastnit.
0: Už to tu padlo, že o titul Strom čtvrtstoletí se uchází 13 vítězných stromů, ale některé kraje, jako například ten náš Jihočeský kraj, se do toho užšího výběru nedostali. Jaké podmínky museli tady stromy splnit, aby o titul mohli soutěžit?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, jedinou podmínkou pro účast v letošním ročníku bylo, že daný strom už v minulosti anketu Strom roku vyhrál, proto jsme cíleně oslovovali jen ty vítězné komunity a pokud měli chuť a elán se do letošního hlasování zapojit, tak jsou vlastně součástí. Bohužel ne všechny stromy roku stále stojí a ne všechny původní komunity, které strom v minulosti do ankety přihlásili, jsou aktivní, proto se toho hlasování neúčastní všech 24 vítězů z minulých let, ale pouze 13 z nich. No a to je vlastně i případ Lípy Jana Gůreho z Jihočeského kraje, s jehož komunitou, která ho v roce 2008 do ankety přihlásila, se nám bohužel nepodařilo spojit.
0: Některé stromy zůstávají na tomto světě déle než my lidé. Každý ze stromů má svůj osobitý příběh. Mohla byste, paní Bolečková, třeba našim posluchačům některé z nich přiblížit a vzpomenout na ně?
1: Určitě. Nejsilnější zastoupení v anketě mají letos duby. Mezi 13 finalisti jsou hned 4, tak bych přiblížila například Oldřichův dub, což je vítěz loňského ročníku, který ve svém příběhu připomíná legendární setkání knížete Oldřicha a kněžny Boženy. Pak Lukavický dub, ten je z Pardubického kraje, ten přežil orkán Kyrill, ale i několik dalších pokusů o pokácení. Pak například dub Ochránce z Višňové v Libereckém kraji, ten se stal symbolem záchrany lidských životů během povodní v roce 2010. No a za zmínku určitě stojí také Chudobínská borovice, která nese jméno po zatopené obci Chudobín, která byla vlastně obětována kvůli výstavbě vodní nádrže Vír. Zajímavostí je, že právě tato borovice je do dnešního dne jediným českým stromem, který zvítězil i v soutěži Evropský strom roku.
0: Ale pojďme zpátky k té anketě. Hlasování v anketě začalo před pár dny 10. srpna v 8 hodin ráno a pokračuje až do 5. října do 16. hodiny. Jak a kde se tedy můžou naši posluchači zapojit?
1: Tak to hlasování probíhá pouze online na našem webu www.stromroku.cz a je velmi jednoduché. Na seznamu finalistů je potřeba u stromu, který chceme podpořit svým hlasem, kliknout na tlačítko hlasovat a vyplnit svůj e-mail. Následně je potřeba svůj hlas potvrdit v mailu, aby byl platný. No a hlasovat je možné jednou z jednoho e-mailu do 28. září a pak od 29. září do 5. října bude probíhat takzvané tajné superfinále, do kterého postoupí 5 nejlepších stromů a pro ty bude možné opět ještě jednou hlasovat.
0: O anketě Strom čtvrtstoletí nás informovala koordinátorka této ankety Kateřina Bolečková. Paní Bolečková, díky za ta slova a přeji, ať vyhraje samozřejmě ten nejlepší strom, ale vlastně každý strom, který byl přihlášen, tak vlastně už vyhrál, by se dalo říct, že?
1: Přesně tak.
0: Mějte se hezky. Hezké léto.
1: Taky děkuju. Hezký den. Naschranou.
0: Naschranou.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Za poslední hodinu se příliš nezměnilo. Na jihu Čech máme převážně oblačno a aktuálně beze strážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je také oblačno. Teplota je 18,4 stupně Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1012 hektopaskalů. Churáňov hlásí také oblačno. Teplotu 16,7 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy i bouřkami, které mohou být i silné. Večer potom srážky budou částečně ubývat a ubyde i částečně oblačnosti. Počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní související studená fronta. Teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. A rozfouká se nám také vítr, který bude foukat odpoledne mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Později večer bude vítr ale opět slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci očekáváme polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehaňkami. Ráno potom oblačnosti i srážek opět začne přibývat a zítra přes den bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehaňkami na většině území kraje. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni, na horách tedy maxima mezi 18 až 21 a na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a večer se bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek? Pardon, na středu, nejdříve dáme středu.
2: Ve středu bude převážně oblačno, místy s přehaňkami nebo s občasným deštěm, a to zejména na severu kraje. Minima budou kolem 15 a maxima kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní a bude slábnout.
1: A ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se mohou vytvořit také bouřky. Minima budou kolem 15 a maxima kolem 25 stupňů Celsia, takže ty teploty budou podobné jako ve středu. A vítr bude slabý, převážně západní směru, do 4 metrů za sekundu a v bouřce může přechodně zesílit.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová dospívala 9,5 minuty před 9. hodinou. Ve studiu už sedí další dáma éteru a to je Hanka Šeberová. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Hezké dopoledne.
0: Jo, české dopoledne nás čeká.
1: Čeká nás a informací opět spousta. Máme nový týden. My se vydáme po stopách poutníků na cestě z legendárního Blaníku až nahoru Říp. Rubrika Když jde o zdraví, ta neodmyslitelně patří k pondělí a zaměříme se na téma, které se týká stále většího počtu lidí. Jak přežít sedavou práci bez bolesti zad. Tak to já si poslechnu dvakrát minimálně. Jinak se zastavíme taky v Třeboni v zámecké lékárně, kde si připomeneme odkaz Petra Boka z Rožmberka a představíme zajímavé výstavy i prázdninový program pro návštěvníky. No a nebudou chybět ani tipy na kulturní a společenské akce po celých jižních Čechách a pozveme vás taky k nové rozhlasové četbě Zlá babička od jeho české autorky Dity Kůtové a o tu knížku budeme i soutěžit.
0: Takže jeho české dopoledne bude plné informací a také odměn.
1: Ano, těším se.
0: Říká Hanka Šeberová. Hanko, díky za tu
1: pozvánku.
0: A já už ten doplním, že za 9 minut, za 8 minut, za 8 a čtvrt minuty nás čekají zprávy, ty připravuje kolegyně Pavlína Fendeková. No a pak už tedy se dostane ke slovu Hanka Šeberová. No a Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost, přeji hezký den a budu se těšit ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajinský raketový útok zabil v Rusku 6 lidí, oznámili to tamní úřady. Rodiče mohou žádat o krajský příspěvek z programu Obědy pro jeho české děti také pro nadcházející školní rok. České tenistky Bousková, Siňaková jsou ve třetím kole turné elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Na jihu Čech vystoupí teploty k 28 stupňům, zejména odpoledne hrozí i silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Šest lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Belgorodské oblasti, oznámil to úřadující gubernátor regionu Alexandr Šuvajev. Další čtyři lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti, oznámili to ukrajinské úřady. Jihočeský kraj ode dneška opět přijímá žádosti o příspěvek na školní obědy pro nadcházející školní rok. Dotace z programu Obědy pro jihočeské děti mohli zájemci čerpat i v minulém školním roce. Z celkové částky více než 37,5 milionů korun, ale zůstala polovina prostředků nevyčerpaná. Zástupci kraje proto program prodloužili. Pokračuje mluvčí krajského úřadu David Hoke.
2: Rodičům, kteří podali žádost v uplynulém školním roce, bude podpora automaticky prodloužená na školní rok 26-27, tedy když budou i nadále splňovat podmínky programu. Novou žádost asi tak podají pouze rodiče, kteří se v uplynulém školním roce o příspěvek nepožádali a nebo jejichž dítě změnilo školu.
0: Uzavírka Věncovy ulice omezí tento týden dopravu na českokrumlovském sídlišti Plešivec. Řidiči ode dneška do pátku neprojedou v úseku mezi ulicemi Krásné údolí a U Cihelny. Důvodem je rekonstrukce inženýrských sítí a práce spojené s napojováním provizorního vodovodu pod vozovkou.
3: Na přechodnou dobu se tento týden uzavře také křižovatka s ulicí U Cihelny. Obyvatelé obou ulic budou mít nadále zachovaný přístup ke svým domům. Po přepojení vodovodu práce postoupí dál směrem ke křižovatce U Cihelny. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: V Písku skončila druhá etapa rekonstrukce Erbenovy ulice. Ta je od pátku opět průjezdná. V úseku od křižovatky s Tyršovou a Lázeňskou ulicí po křižovatku s Jeronýmovou bylo vyměněno vodovodní a kanalizační potrubí, vybudovaná nová dešťová kanalizace, obnoveny povrchy komunikace, chodníků a parkovacích stání. Součástí stavby bylo také nové veřejné osvětlení a stanoviště pro podzemní kontejnery. Počítá se také s výsadbou nové zeleně. Přesun zastávky městské hromadné dopravy do Kolárovy ulice při rekonstrukci se osvědčil. Město ji tam proto zachová, informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
4: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siňaková jsou ve třetím kole turné elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve dvou setech Krajanku Barboru Krejčíkovou, Bousková také ve dvou sadách porazila Stefaniniovou z Itálie a Siňaková vyhrála nad Španělkou Bozasovou, když klíčovou třetí část zápasu ovládla 6-1. Na generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 0-2 na sety.
4: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být silné. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný západní, postupně až severozápadní. Odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích začíná dnes uzavírka Majerovy ulice v Havlíčkově kolonii. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne a příjemný start do nového týdne. Dneska je 17. srpna, svátek slaví Petra. Milé Peti, užijte si svůj dnešní den. No a pokud máte, přátelé, doma černou kočku, možná jí dneska dopřejte taky o něco víc pozornosti. V některých zemích totiž poukazují na den černých koček, který má připomenout, že pověry nemají mít poslední slovo. No a narozeniny, tak slaví je dneska mimo jiné jeden z nejslavnějších herců světa, Robert De Niro. Jeho tvář si vybavíte třeba z filmu Kmotr 2 taxikář nebo Nelítostný souboj. Letos mu je 83 let. No a pojďme k vysílání. Na tento týden jsme pro vás přichystali nový seriál nazvaný Poutníci. Představíme vám různé poutní cesty, lidi, kteří po nich putují, i ty, kteří je vytváří. A začneme už za pár minut na stezce z Blaníku na Říp. Ať už máte před sebou pracovní pondělí, dovolenou anebo prázdninové putování po jižních Čechách, přeji vám pohodový den.

Hluboko pod zemí čekají na svoji chvíli blaničtí rytíři. Na povrchu se zase chystají vyrážet na cestu poutníci. Z vrcholu Blaník totiž vede poutní cesta nahoru Říp. Měří 200 kilometrů a patří mezi oblíbené trasy, po kterých putují turisté všeho druhu. V letním seriálu Českého rozhlasu mezi ně zamíříme a třeba vás inspirujeme k výletu, na který jenom

0: tak nezapomenete. Vždyť sputování po stezkách se v Česku stal fenomén.
1: Na Blaníku je sympatické, že se musí vyšplhat nejenom ti, co vyráží na stezku na říp, ale úplně všichni, protože sem nevede žádná cesta, takže pěšky až nahoru. A tohle chodí pravidelně i Anna Lesňáková, která tu dělá správce rozhledny. A také jednou stezku z Blaníku na říp šla.
2: Já jsem šla celou, ale rozvrhla jsem si to podle svýho. Podle práce, podle času a daleko víc jsem si to užila.
1: Tak já si vás představuju takovou copy, máte na zádech batoh, pak si ustelete v lese.
2: Spala jsem taky v lese, jo, samozřejmě člověk si nese to vybavení, protože nikdy neví, co se stane po té cestě, ale šla jsem to podle svýho, jak jsem to cítila.
3: Teď v září to chci jít. Jo, tady z Blaníku na hřib těch 200 kiláků. No.
1: Václav přijel z Českých Budějovic, teď to tady jenom okoukne a za měsíc odtud vyrazí.
3: Abych měl připravený notéz a mapy a všechno. Jo.
1: A jde to sám?
3: Sám.
1: A co vás to napadlo?
3: Tak 65 chci si dokázat, že to ujdu. Že jsem v klubu českých turistů.
1: Vypadáte, že jste ve formě, vás bych se nebál.
3: No, plánuju si to ne na těch 7 dní, ale 10 dní. Ale jako důchodci mi jedno, jestli to půl 14 dní třeba.
1: A na těžko, jo?
3: Jo, s baťohem, spacák si připoutám k tomu.
1: Spát budete venku?
3: No venku, ale třeba obden v penzionu, já nevím, abych se taky zmátořil a to. Tak.
4: To je starý turista, ten to dá.
1: Patrně vaše dcera vás docela jako hecuje.
4: To se musí.
1: Se ho chcete zbavit, jo?
4: Ne.
1: I manželka je v pohodě.
5: Jo, jsem v pohodě. Ne, já se o něj nebojím, oni ho drony najdou. Kdyby něco, tak ho určitě najdou.
2: Jo. Můžu říct, pocit na konci byl úplně nepředstavitelný. Končila jsem vlastně v listopadu a zrovna jsem chytla vlastně tu nejkrásnější inverzi, co ten den mohla být. Přišla jsem vlastně na ten hříb z té strany, kde ta nádherná vyhlídka. Takže můžu říct, rozbrečila jsem se. Opravdu jsem se tam rozbrečila, seděla jsem tam půl hodiny totálně z toho úplně jako vyčerpaná, že jsem to konečně došla, že jsem byla na konci té cesty.
1: Takže hříb je hezčí než Blaník?
2: Nemůžu říct vyloženě, že hříb je hezčí. Ano, vyhlídka je nádherná, ale u toho kostela mi to tak nenatklo.
1: Povězte mi, máte tu někde nějakou knihu, kde se zapisují tě, co vyráží odsud z Blaníku na hříb?
2: Tady je přímo venku.
1: V té schránce poutní cesta hříb Blaník. Já se podívám, kdo byl poslední. Vyrážíme z Blaníku na hříb prvovýstupem severovýchodní cestou, šťastnou cestu Maďal a Kačana.
2: Teď vlastně i přes ten Wanderburg vznikla tahle ta vizitka. Je to do toho turistického deníku, tak se
1: jo,
2: tam lepí
1: tyhle. To je samolepka, ale ta vypadá celkem hezky. Tady je nakreslená ta trasa.
2: Přesně tak. Je už i zpáteční.
1: A ta fotka je... To je Soutok, že?
2: To je Soutok, to je ze Změlníka udělaný. Jo.
1: Ještě je dobré se podívat na trasu z rozhledny. Ale tak to už nemá cenu popisovat, to si každý zájemce najde v mapě. Z vrcholu Blaník ve středních Čechách, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: Většinu dne prosedíme u počítače, v autě anebo na poradách. Není divu, že se stále častěji ozývají bolavá záda, stuhlý krk anebo unavená ramena. Dá se sedavá práce zvládnout bez bolesti? A jaké drobné změny v průběhu dne mohou našemu tělu výrazně ulevit? Tak právě o tom bude dnešní rubrika Když jde o zdraví. Už za chvilku.

0: jde o zdraví.
1: Sedavé zaměstnání je pro mnoho lidí každodenní realitou. Jak správně sedět, jak často vstávat od počítače a proč je důležitý pestrý pohyb i mimo pracovní dobu, na co si dát pozor při práci s domovem a jak poznat, že si tělo už říká o změnu. O praktických tipech, které můžou pomoci předcházet bolestem zad, krční páteře i dalším potížím spojeným se sezením si budu povídat s fyzioterapeutem Tomášem Umlaufem, který dokonce školí zaměstnance přímo na místě činu, tedy v kancelářích.
2: V poslední době si lidi uvědomí, že to zdraví je asi to nejcennější. Mám to rozdělené na nějaké úseky, krční páteř, bederní páteř a tak, aby nebyly úplně přehlcený. Snažím se seznámit s tím úsekem a pak se snažím, aby tam bylo co nejvíc té praxe. Aby věděli, co můžou udělat vlastně za cviky i na té židli nebo vedle židle, zkrátka na nějakém tom malém metru, který mají k dispozici, a aby viděli, že cvičit se dá opravdu všude.
1: Jak se tělo vyrovnává s tím, že třeba většinu dne sedí 8 hodin, někdo i 12 hodin?
2: Tělo je hrozně chytré a líné. Takže ono, když ví, že bude těch 8-12 hodin sedět, tak posílí ty místa, které potřebuje k tomu sedu, zkrátí se určité svaly, oslabí se určité svaly a pak se jim hůř zvedá a hůř chodí. Hůř se pracuje v té zpřímené pozici, když takhle pracují několik let.
1: Třeba když máme správnou židli, ulevíme tomu tělo svým způsobem, nebo naopak, když máme obyčejnou dřevěnou rovnou židli, zase je to pro to tělo náročnější?
2: Určitě je to něco, co je důležité, když budu mít úplně špatnou židli, tak to bude zlé, ale zas na druhou stranu, ono, i když člověk sedí těch 8, 10, 12 hodin, tak pak zjistíte, že vlastně to není jenom set, on občas stane, jde si udělat kafe a jde se podívat z okna, jde za kolegou pro nějaké papíry, takže to není jenom o sedu. A ta židle, abych do ní dával 20-30 tisíc, asi to není z mého pohledu, to není úplně tak důležité.
1: Když už sedíme počítače, můžeme udělat nějakou pozici, kterou třeba tomu tělu maličko prospějeme? Jak správně u něj sedět?
2: Sedět u něj aktivně, uvědomovat si ten set. Ono nevadí, když se u něj zhrbíte a jste zhrbený, odpočíváte pár minut. Ale uvědomit si, že takhle sedím už hodinu, dvě a narovnat se, vytáhnout se, opřít si nohy. Zase, zkuste si sedět v tom krásném aktivním sedě napřímený 8 hodin. To taky nejde. Takže to, jestli si pak chvíli dáte nohu přes nohu, jako sedíte teď vy, nebo si skřížím nohy pod židlí, jako sedím já, vůbec to nevadí. Ale vadí, když v tom budu strnulé několik hodin. Takže ten set by měl být vlastně aktivní, střídat nějaké pozice v něm, občas se postavit. Vlastně za mě není nic úplně špatně a není nic úplně dobře. Není to černobílý.
1: Možná, když si dneska koupíme, takové jsou různé pomocné gumičky, kdybychom si u toho stolu navlíkli je pěkně na nohy a i si trošičku jako zacvičili, možná by to šlo.
2: Rozhodně by to šlo. Co je pod stolem vlastně není vidět, a to jestli vy si dáváte nohy na špičky, na paty, jestli si děláte nějaké píjalky, sbíráte tam tušku nebo cokoliv, prostě jakýkoliv pohyb těch nohou, ono to není vidět. I když budu pracovat bance na přepážce, budu pracovat a s klientem přede mnou a pod stolem budu dělat nohama, možná si toho všimne, bude to trošku si klepat na čelo, ale to je úplně jedno, je to o mém zdraví, takže proč ne?
1: Potom je ideální, když si můžeme třeba jít uvařit kávu, trošku se zvednout, projít se, možná místo výtahu, využít schodiště. I to je vlastně aktivní pohyb zaměstnání.
2: Určitě. Když jsem k vám šel, tak mi paní na recepci řekla asi třikrát, ať se posadím. Já jsem jí řekl, že zůstanu stát, tak jsem se tam procházel. A pak byla varianta, kdy mě za váma posílal do druhého patra výtahem. Říkám, půjdu po schodech. A to jsou takový ty drobný rozhodnutí, který pak dělají ten den a dělají to, jestli mě budou bolet záda nebo ne.
1: Máte nějakou zpětnou vazbu od lidí, které školíte v tom, jak by měli v kanceláři sedět, jak by se měli pohybovat, jak by se měli trošičku hýbat?
2: Ta zpětná vazba je. Často mi říkají, že vlastně ty drobný cviky, které jim ukážu na tom workshopu, dělají. Nejdřív se bojí, třeba říkají si, budu to dělat sám a pak zjistí, že se k ním přidá další kolega a pak už to cvičí pravidelně všichni pohromadě.
1: Možná je takový trošku team building, to může být.
2: Možná se tam trošku prolomí takový stůl, tam může to mít i přesah do toho, že se třeba více známí a podobně, kdo ví.
0: Když jde o zdraví.
1: Na rady Tomáše Umloufa se budeme snažit myslet, aby nás nebolela záda. Jinak jeho česká vlastivěda, za chviličku uslyšíte, kdo měl na starosti dopisy samotného habsburského panovníka a proč tuto výsadu po staletí držel jen jeden šlechtický rod.

Evropské poštovní služby výrazně ovlivnil šlechtický rod párů. Jehož hlavním rodovým sídlem v Čechách byla Bechyně, více v jihočeské vlastivědě. Rod párů pochází z Lombardie a v Čechách se usadil v první třetině 17. století. V roce 1652 získal takzvaný inkolát a zařadil se mezi plnoprávnou českou šlechtu. Párovská panství se nacházela především ve východních a jižních Čechách. Hlavním rodovým sídlem se nakonec stala Bechyně. Párové se výrazně zapsali do dějin evropského poštovnictví. Už v 16. století dohlíželi na poštovní služby v Bratislavě a od roku 1624 obsazovali dědičně nejvyšší poštovní úřad, který spravoval pošty v Čechách, na Moravě, Uhrách a v části Rakouska. Vládnoucímu příslušníkovi rodu náležel titul nejvyšší dvorský poštmistr, který měl za úkol mimo jiné vyřizování korespondence panovnického dvora, včetně osobních dopisů vládnoucího Habsburka. Mezi další úkoly patřilo například hledání poštmistrů a úředníků do jednotlivých poštovních stanic, kteří potom párům přímo podléhali. Dohled nad poštovními službami přinášel rodu velké finanční příjmy, o které nechtěl po zestátnění pošty v roce 1722 přijít, a proto si vymohl určité příjmy i nadále. Až do 19. století také mohl vládnoucí člen rodu užívat titul nejvyššího dvorního generálního poštmistra.

Kazmaři a jejich bodláky ve vlasech v jeho českém dopolední 6 minut po půl desáté. Tento týden se v seriálu o jeho českých zvonech vypravíme do Týna nad Vltavou. Kostel svatého Jakuba staršího je raně gotický už z roku 1279. Přestavovaný v 60. letech 16. století, z roku 1763 pochází barokní dvoupatrová hranolová věž s hodinami. Do doby výstavby věže byly zvony zavěšeny v samostatně stojící dřevěné zvonici z roku 1524, která byla po výstavbě věže zbořena a tři zvony přeneseny na věž. Jako první si představíme největší zvon zvaný Vltavotýn.

Zvon Vltavotýn má hlavní tón E1, průměr 124,5 cm a váží přibližně 1 tunu. Roku 2010 ho ulil zvonář Rudolf Perner v německém Pasově. Na zvonu je nápis: 28. září nechalo zhotovit město Týn nad Vltavou na památku 65. výročí ukončení druhé světové války. Na zvonu je reliéfní plaketa s pohledem na Týnský kostel. Na protější straně ho zdobí městský znak, hradební zeď s otevřenou bránou a dvěma věžemi. Pod branou je obrácený kalich. Teď si představíme druhý největší zvon Týnské věže svatého Václava.

Zvon svatý Václav má hlavní tón G1, průměr 104 cm a váží přibližně 700 kg. Stejně jako Vltavotýn ho roku 2010 ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na pláště zvonu je velká kulatá svatováclavská plaketa a pod ní modlitba Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Třetím v pořadí je nejstarší z velkých týnských zvonů, zvaný Toušek.

Zvontoušek má hlavní tón A1, průměr 94 cm a váží přibližně 580 kg. Roku 1611 ho ulil anonymní zvonařský mistr. Podle kampanologa Radka Lungy to byl pravděpodobně Valentin Arnold z Českých Budějovic. Na zvonu je český nápis: léta 1611 tento zvon jest slitej nákladem slovutného pána Jiříka Touška a Matěje, syna jeho, pánu bohu k chvále, tomu zvonu jméno jest Toušek. Zvon zdobí relief Rožmberské růže a svatého Jiří na koni, který bojuje s drakem. Užití tohoto reliefu souvisí s osobou donátora a patrona zvonu Jiřího Touška a zároveň jeho syna Matěje. Zvon také nese Touškovo jméno, které je na zvonu přímo odlito. Městský radní Jiří Toušek byl po povýšení Týna nad Vltavou na město jmenován roku 1609 císařem Rudolfem II. Primátorem. Teď se zaposlouchejme do vyzvánění malého zvonu sv.

Vít má hlavní tón FIS 2, průměr 50 cm a váží 61,5 kg. Roku 1681 ho v Praze na Starém Městě ulil zvonař Friedrich Michael Schönfeld. Na zvonu je nápis: tento zvon jest slitej ke cti a chvále svatého Víta, mučedníka nákladem záduší Týnského 1681. Zvon svatý Vít původně visel v Týnském hřbitovním kostele svatého Víta. Odtud byl později přenesen do hlavního kostela. A teď už si můžeme poslechnout, jak znějí všechny čtyři týnské zvony do

Osud týnských zvonů výrazně poznamenaly válečné rekvizice. Nejstarší zvon z 15. století, který nesl takzvaný abecední nápis a jméno Maria, byl rekvírován. Podobně dva další zvony, pořízené v roce 1929, byly zabaveny v dubnu 1942 pro potřeby německého válečného průmyslu. Týnská zvonová sestava se tak znovu zkompletovala až v roce 2010, kdy byly do věže zavěšeny dva nové Pernerovy velké zvony, Vltavotýn a Svatý Václav. Spolu se starým Touškem vytvořili souzvuk E1, G1, A1 v oblíbeném hudebním motivu Te Deum. Nejmenší svatý Vít, původně ze hřbitovního kostela, pak zvonový soubor doplnil do počtu 4. Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z kostela svatého Jakuba staršího v Týně nad Vltavou ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli, jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka. Ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo. Prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra. Dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník? Za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký.
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba?
1: Nechci.
0: Já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 28 stupňům, vyskytnou se také srážky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to v raním interview Radiožurnálu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
2: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Blažek a Tic poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích dodává.
3: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
0: V Bernarticích na Písecku začala první etapa modernizace Sokolovny, zahrnuje práce na vnější části objektu. Druhá etapa začne v dubnu příštího roku a bude zaměřená na vnitřní prostory. Celkové náklady přesahují 18 milionů korun. Bernartice získaly na realizaci projektu dotaci z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve výši 5 milionů korun. Podle informací na webu městysu jde o významnou investici do zázemí pro sportovní, ale také společenský život v Bernarticích. Sport. Baseballisté Sokola Hluboká se ani v letošní sezóně nedostali do extraligového play-off. V dramatickém závěru základní části bojovali o postup především s Eagles Praha a Třebíčí. Rozhodující zápasy ale nezvládli a po porážkách s Třebíčí 4-11 a 6-9 obsadili konečné šesté místo, informoval předseda klubu David Šťastný. Počasí. Na jihu Čech bude zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný západní, postupně až severozápadní. Odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Ve Ktiši na Prachaticku je ode dneška pro těžká nákladní auta uzavřená silnice 122. Stejná silnice je stále uzavřená také z Netolic směrem na Lhenice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 10 hodin a 5 minut a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje jeho české dopoledne. Hanka Šubarová vás zdraví od mikrofonu, přeji vám dobrý a ničím nerušený poslech. V Třeboni můžete nahlédnout do domu, který před více než 400 lety nechal postavit Petr Vok z Rožmberka, a to pro svou knihovnu a sbírky. Dneska je zámecká lékárna otevřena návštěvníkům s historickými i hranými prohlídkami, ale taky výstavami a programem pro rodinu. Co všechno nabízí a proč stojí na návštěvu, tak to nám za chviličku přiblíží ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská. Počkejte si na ní.

0: Téměř 11 tisíc knih měl ve své rožmberské knihovně Petr Vok a právě pro knihy, umělecké předměty a sbírky si nechal na začátku 17. století v Třeboni postavit dům, který dneska známe jako zámeckou lékárnu. Dneska se v něm můžete vydat po stopách posledních rožmberků, nahlédnout do světa historické lékárny a nebo si třeba vyzkoušet interaktivní výstavu o Leonardu da Vinci. Co všechno zámecká lékárna nabízí v těchto srpnových dnech, tak to se právě teď dozvíme od ředitelky této instituce Lenky Želivské, která je s námi. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Hezké dopoledne.
0: Pojďme začít samotným domem. Proč si Petr Vok nechal právě tady v Třeboni postavit tenhle dům a k čemu vlastně původně sloužil?
1: Tak on si tohleto místo pro stavbu domu nevybral náhodou. Přestěhoval se do Třeboně po prodeji Českého Krumlova v roce 1601 a tady na původním místě stály dva měšťanské domy, které vlastně přímo sousedily se zámkem. Takže on je koupil, nechal je zbourat a pozval si italského stavitele Domenika Kometu a dal mu jednoduchý úkol vystavět palác pro knihy, umělecké předměty, takzvanou Kunstkomoru, obrazárnu. Prostě to, co Petr Vok sbíral celý

0: život.
1: Petr Vouk zemřel v roce 1611 jako poslední Rožmberg. Co nám tenhle dům říká o něm, o jeho zájmech, o způsobu života?
0: Tak on je známý pro většinu našich návštěvníků jako takový frejíř, jak se říkalo tehdy, bohem, bon vivant. Tohle to všechno samozřejmě s ním souvisí, ale v době, kdy byl mladý a bydlel na Bechyni, v Třeboně už je to přece jenom starší pán a jeho zájmy se obrací právě k jeho sbírkám a k zachování těch sbírek a k uchování pro budoucí generace, protože, jak víme, byl poslední Rožmberg, neměl děti, jeho smrt Rožmberkové vymřeli, takže to uchování historie tohoto rodu muselo být právě formou zápisu, katalogizace knihovny, založení archivu, který je tady do dneška v Třeboně, úžasný archiv. A právě i ta knihovna byla jeho láska, jeho vášeň, kam on zval všechny návštěvy, které za ním do Třeboně jezdili a těmi knihami se chlubil. Takže my se snažíme i tohleto dneska říkat návštěvníkům, aby neměli představu Petra Vouka jako Miloše Kopeckého, který si pouze užíval života a neměl žádný jiný přesah, abych tak řekla.
1: Váš program pracuje s různými částmi téhle historie. Když k vám přijde člověk úplně poprvé, co všechno může vidět a jaké typy prohlídek nabízíte?
0: Tak u nás je to trošku jinak, než je to v klasických ostatních památkách, protože my máme ten program postavený spíš jako divadelně, to znamená, každý den se děje něco jiného, jiný program, jiná náplň, ty trasy nebo ty jednotlivé prohlídky mají různé pokoje, takže někdy se to liší, někdy je to stejné, nicméně se snažíme právě navazovat na tu historii domu, ale nabídnout zároveň i různé úrovně toho poznání. To znamená, když sem k nám člověk přijde poprvé, tak by se měl nejprve informovat o tom, co se děje ten určitý den, kdy je tady třeba týden na dovolené. My mu tady rádi vypíšeme program a ke každému tomu programu mu řekneme, co vlastně obsahuje a jestli je vhodný pro něj, podle jeho zájmu, podle třeba věku nebo podle toho, jestli přijel s dětmi a podobně. Protože některé prohlídky třeba s Bílou paní jsou určené pro hlavně pro děti a pak máme prohlídky, které jsou odbornější, třeba to jsou prohlídky s Petrem Vokem, případně když chce někdo vědět historii celého domu, tak to je potom moje prohlídka večerní od sklepa po půdu, takže každá ta prohlídka je trošičku jiná.
1: Vy nabízíte taky hrané prohlídky, třeba příběh o stěhování Petra Voka do Třeboně nebo o jídle, pití a stolování v 17. století. Co podle vás ta hraná prohlídka dokáže návštěvníkovi ukázat lépe, nežli ten klasický výklad?
0: Tak já jsem s těmi hranými prohlídky měla plány už úplně od začátku, když jsme stavili celou expozici a máme teda aktuálně opravdu dvě, obě dvě jsou skvělé. Já jsem těch hraných prohlídek na různých památkách viděla opravdu spoustu a strašně jsem si dala záležet ve spolupráci s panem Marešem a s agenturou Kulturkontakt na tom, aby ty naše prohlídky byly oddychové, aby byly zároveň vycházely jako z té historie, aby nic nepřekrucovaly, ale zároveň to byla taková komedie, takže je to symbioza divadla, hrané prohlídky a klasického výkladu, což si myslím, že je úplně skvělé třeba pro lidi, kteří začínají z Rožmberky a úplně toho moc neví, anebo prostě pro lidi, kteří si chtějí jenom odpočinout, ale dostat tu historii takzvaně spíš jako komediálně nebo herecky, protože je tam 5 herců a samozřejmě 5 herců vám dá jiný zážitek, než když je ten průvodce sám, byť je třeba v kostýmu a ta prohlídka je hezká a vtipná, tak přece jenom 5 lidí je 5 lidí.
1: Jinak velkým tématem je taky Rožmberská knihovna. Petr Vok měl jednu z největších šlechtických knihoven své doby. Co se s jeho knihami po jeho smrti stalo?
0: Tak samozřejmě Rožmberská knihovna je naše hlavní téma a sám ten příběh té knihovny od jeho budování, od to nějakých značek, které třeba Petr Vok nechával dávat do těch knížek, od postavy Václava Březana, který katalogizoval, to je jedno velké téma, jeden velký příběh, který stojí za to si vyslechnout a Petr Vok si přál, aby ty knihy byly určeny potom vlastně pro studium, pro veřejnost, přál, odkázal je Soběslavské škole, ale bohužel to se nestalo. Ty knihy nakonec byly převezeny do Prahy a potom následně skončily jako švédská knižní kořist ve Švédsku, takže z toho Švédska potom se rozprskly, abych tak řekla, do celé Evropy prostřednictvím různých darů a různých nákupů, prodejů. Takže ta knihovna bohužel tedy zmizela v propadlišti dějin, ale naštěstí díky pečlivosti Václava Březana máme přehled o tom, jak vypadaly třeba ty značky, které byly v knihách, případně co tady bylo za knihy, jak je ten Václav Březan rozdělil, do jakých kategorií. I některé máme zmapované zase díky spolupráci s paní doktorkou Veselou z Akademie věd, jejich příběh. Takže to všechno se snažíme návštěvníkům ukazovat i u nás na prohlídce třeba s Václavem Březanem, protože to je opravdu naše zásadní téma a propagace té rožumberské výjimečné rožumberské knihovny z předbělohorské doby je náš hlavní úkol a něco, čím jsme naprosto výjimeční.
1: Jinak vedle historie spjaté s Rožumberky nabízíte i další výstavy. Teď je u vás k vidění například interaktivní výstava Leonardo. Pro koho je určena a co si na ní návštěvníci můžou vyzkoušet?
0: Tak Leonardo je moje zamilovaná výstava, máme ji tady už po druhé, protože poprvé byla opravdu se setká s velkým úspěchem a i to tak nějak ladí k nám. Leonardo byl renesanční umělec, renesanční člověk, my jsme renesanční dům. Leonardo samozřejmě všichni víme, jak byl velmi schopný a jak byl všechno, všechno mu šlo, abych tak řekla, takže ta výstava ukazuje Leonardo jako vynálezce, jako člověka, který se zabýval lidským tělem, který psal zleva doprava, který namaloval spoustu obrazů, včetně samozřejmě nejslavnějšího Mona Lisa. A to všechno si návštěvníci můžou vyzkoušet. Takže si zkusíte postavit most, ne každému se to povede, zkusíte si psát zleva doprava, zkusíte si postavit třeba kuličkovou dráhu, zkusíte si poskládat lidské tělo, anebo zkusíte si namalovat Monu Lisu. A je to v různých levelech obtížnosti, takže kdo je úplně malinký, tak si jenom ji vymaluje, a kdo si potom snaží tu Monu Lisu namalovat jakoby od začátku, tak tomu má návod, asi v 10 krocích si to může zkusit. A návštěvníci za mnou pak chodí a ukazují mi ty svoje výtvory. Včera paní zrovna mi ukazovala takovou Monu Lisu, říkám, OK, taková kubistická, ale dobrý. Takže to si všechno odnášejí. Je to opravdu skvělá výstava a my jsme ji prodloužili až do konce listopadu, takže je možnost ji navštívit vlastně prakticky denně mezi 10. a 18.
1: Jinak v programu mě zaujala i výstava nazvaná Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Představte nám ji.
0: Tak to je výstava, která pomalinku končí. Do jejího závěru nám zbývá 6 termínů. Máme na ní 2 skvělé průvodce. Janu, která je s náma od začátku a teďka vlastně poslední 3 termíny má ještě před sebou Matias Zřeřicha, módní návrhář, který se podílel na těch krásných, nejhezčích exponátech, které na té výstavě jsou. A my tam se snažíme vlastně představit 3 původní české firmy, které vyrábí šperky, brokát a látkové květiny. A my jsme propojili všechny dohromady a vznikly z toho nádherné instalace, které máme rozprostřené ve všech 3 patrech domu. Takže když přijde návštěvník na tu prohlídku, tak nevidí jenom ty krásné věci, ty krásné luxusní látky, extravagantní přehlídkové šperky nebo ty květinové instalace, ale vidí i ten nádherně opravený dům a může si udělat představu, jak to vypadalo před rekonstrukcí, máme tam fotky k tomu a jak to vlastně dopadlo po ní. Takže je to výstava, která u nás byla rok, já jsem na ní hrozně pyšná, stála nás strašně moc práce, nikde jinde nebyla, je to naše autorská výstava a 22. září už ji zabalíme a zase tam bude něco jiného.
1: A paní Želivská, jak máte o prázdninách otevřeno a kde zájemci najdou další informace o zámecké lékárně?
0: Tak my samozřejmě jsme aktivní na sociálních sítích a máme naše webové stránky Zámecká lékárna Třeboň.cz, kde je možné najít veškerý program i den po dni, aby návštěvníci si mohli přímo online zakoupit vstupenky. Teďka přes hlavní sezonu to doporučujeme, protože ty prohlídky bývají vyprodané a máme otevřeno denně od 10 do 18, ale ty prohlídky jsou v určitých časech, takže i na tom webu je ideální si najít svůj den, svoji prohlídku koupit si tu online stupenku a pak je jistota, že přijdete a jdete na tu prohlídku, protože se stává, že návštěvníci přijdou, nechají to na poslední chvíli a potom jsou smutný, že my prostě tu kapacitu nejsme schopni nafouknout a už prostě na tu prohlídku jít nemůžou.
1: Do Třeboňské zámecké lékárny nás pozvala ředitelka této instituce Lenka Želivská. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se se všema uvidíme brzo tady u nás v krásné Třeboni. Hezký den.

0: Po celé léto pro vás, milí posluchači, vysíláme letní čtení, tedy rozhlasové četby na pokračování každý všední den krátce po 18. hodině. Vy, kteří je rádi posloucháte, tak už jste to jistě zaregistrovali. Jinak v pátek skončila Cesta jinam od Jiřího Šestáka. No a dneska začíná četba nová. A to nám představí editorka Petra Matoušková. Pěkné dopoledne, vítej Petro.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak jaká četba nás čeká v těch posledních dvou srpnových týdnech?
1: V první řadě to bude četba premiérová. Premiérou jsme letní čtení začínali. Na začátku prázdnin jsme vám nabídli premiéru detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách a premiérovou četbou budeme taky končit. Připravili jsme pro vás desetidílnou četbu z románu Zlá babička. Jehož autorkou je jihočeská spisovatelka Dita Kůtová.
0: Dita Kůtová byla v našem vysílání jako host loni v říjnu, právě když jí vyšel román Zlá babička. Není to úplně známá autorka, připomeňme jí trošku.
1: Tak Dita Kůtová je dáma, která svůj první román pro dospělé, tedy právě Zlou babičku, vydala loni ve svých 60 letech. Už dřív vydala několik knížek pro děti o ptácích nebo o houbách, které si taky ilustrovala stejně jako Zlou babičku. Takže je to i malířka a ilustrátorka a sama o sobě říká, že je taky sadařka a selka, protože spolu s manželem mají farmu v malé vsi nedaleko Ledenic, kde taky s rodinou žije.
0: No a ten příběh samotný, o čem tedy je Zlá babička?
1: Tak Zlá babička je vlastně příběh o prababičce autorčina muže. Ona sama už dřív prozradila, že když přišla do rodiny svého muže, všichni tam o té jedné ženě mluvili tak, že to byla strašně zlá ženská, která s nikým nevyšla, s každým se dostala do sporu a nakonec se strašně nehezky zachovala ke svému manželovi. Tak se Dita Kůtová rozhodla, že zkusí zrekonstruovat život té příbuzné, o níž všichni mluvili jenom jako o zlé babičce. Chtěla zjistit, jestli ty zkazky o ní jsou pravdivé a co ji vlastně v životě potkalo. Že byla taková, jaká byla. A zjistila třeba to, že její otec kdysi, když byla úplně maličká, zavraždil jednoho muže ze vsi a šel za to samozřejmě do kriminálu. Takže na ní celé dětství pak děti pokřikovali dcerovraha. A těch tragédií v jejím životě bylo víc.
0: Zlá babička, je to opět jihočeský román, kde přesně se odehrává a kdy vlastně Marie alias Zlá babička žila?
1: Zlá babička se narodila někdy na konci 80. let 19. století v Ločenicích a právě tam a v jejich nejbližším okolí, třeba ve svatém Janu nad Malší, se ten příběh odehrává a její život můžeme sledovat až do roku 1947, kdy umírá.
0: Takže jsme si představili román Zlá babička, částečně i jeho autorku Ditu Kůtovou. No a teď už tedy zbývá pozvat vás, přátelé, k poslechu rozhlasové četby, která podle téhle knížky vznikla, má 10 dílů. No a ten první si můžete naladit hned dneska, krátce po 18. hodině. Příběh by vás mohl bavit, protože knížka má mezi čtenáři skvělé ohlasy. No a knihu nám představila i autorku Petra Matoušková, naše editorka. Díky za to, Petro, měj se hezky a naslyšenou.
1: A kolegyně Martina Toušková připravila i soutěž k této premiérové četbě. Hezký den, naslyšenou.
0: A soutěžit budeme za chviličku.

0: Na poslední dva srpnové týdny jsme pro vás připravili, přátelé, z Brusu novou rozhlasovou četbu, mluvili jsme o ní před písničkou, připravili jsme pro vás desetidílnou četbu z knížky Zlá babička jihočeské autorky Dity Kůtové. Na první díl četby si musíte počkat až do času krátce po 18. hodině, ale už teď můžete vyhrát klasickou papírovou knížku, tedy román Zlá babička. Do soutěže nám ho věnovalo nakladatelství Vyšehrad, které román v loňském roce vydalo. Příběh o Marii, o níž později všichni v rodině mluvili jenom jako o zlé babičce, se odehrává v jedné jihočeské vsi a v jejím okolí, ve které nápověda zazněla před písničkou z úst Petry Matouškové. Ptám se, buď to bylo za A Horní Stropnice, za B Ločenice, za C Maříš a za D Hoslovice. Správnou odpověď mi můžete volat právě teď a číslo jistě dobře znáte, ale já ho opakuji pro vás, kdo by se účastnil soutěže poprvé. 22 155 44 11 22 155 44 11. Hezké dopoledne. Kdo tam s námi? Vítejte.
1: Dobrý den, Klára.
0: Kláro, já vás zdravím. Tak víte, jaké že to bylo město?
1: No, je to ostuda, protože já jsem teď za paráty. To neslyšela, tak že to bude typovačka.
0: Budete typovat. No. Zkuste to, třeba to trefíte. Z tak Horní Stropnice, Ločenice, Maříš, Hoslovice.
1: Tak to první, ale to asi bylo.
0: Horní Stropnice. Ajajaj, skutečně to není, ale mějte se moc hezky. Příště taky to zkuste znovu, nedá se nic dělat, naslyšenou. Tak přátelé, poprvé to nevyšlo, ale vy už to máte o něco snažší. Zkuste volat 22 155 44 11. Hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, Dagmar. Zdravím vás.
2: Já vám taky.
0: Tak budete znát správnou odpověď?
2: No, já jsem poslouchala, takže jsou to Ločenice.
0: Jsou to Ločenice a nebudu vás přesvědčovat o opaku. Gratuluji vám, knížka je vaše, je to ta papírová, kterou budete držet v ruce. Vydržte prosím na telefonu, ať se dobereme vaší adresy a toho, jak si knihu předáme. Mějte se fajn a naslyšenou zase příště.
2: Moc děkuju, naslyšenou.
0: Tak, paní posluchačka nám ještě čeká v tuto chvíli, ale já snad ještě připomenu, pro ty, kteří dneska nevyhráli knížku Zlá babička, kdybyste si ji chtěli přečíst, mám dobrou zprávu, soutěžit o ní budeme ještě čtyřikrát každý den v tomto čase, a to až do pátku. Jinak poslouchejte naši rozhlasovou četbu. První díl premiérové Zlé babičky začíná dneska krátce po 18. hodině. Desetidílnou četbu načetly dvě herečky jihočeského divadla, Daniela Bambasová a Natálie Drabiščáková. Určitě to bude stát za to. Tohle už je Marie Rotrová a píseň Lakomá. Pěkné dopoledne vám všem.

0: Tipy pro volný čas.
1: Už jsme vás dneska zvali třeba do zámecké lékárny v Třeboni, ale těch tipů pro vás budeme mít mnohem víc. Dneska ve 4 odpoledne začne třeba ve Schmidingerově knihovně v pobočce za parkem ve Strakonicích setkání s literaturou. Tentokrát nabídne literární vzpomínky Jiřího Andrleho, významného českého grafika a malíře, který v září oslaví 90. O hodinu později, tedy v 5 odpoledne, můžete v sále městské knihovny v Písku vyrazit na cestovatelskou přednášku Mezi lávou a vanilkou. Cestovatel Michal Mohňanský vás zavede na ostrov Reunion v Indickém oceánu k jeho horám, aktivní sopce i místnímu jídlu a přidá taky návštěvu vanilkové plantáže na sousedním Mauriciu. Kdo má rád divadlo pod širým nebem, ten může večer zamířit na hrad Zvíkov. Zvíkovské divadelní léto dneska od 9 nabídne představení Ženitba v podání divadelního spolku Práchyňská scéna z Písku. V 6 večer se můžete vydat taky do centra Českých Budějovic. Na Piaristickém náměstí začnou večerní komentované prohlídky dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie. Podíváte se i do míst, kam se běžný návštěvník nedostane, třeba do sakristie a nebo královské oratoře. A právě večerní atmosféra může dát známému místu trošku jinou tvář. No a pokud chcete zakončit pondělí velkým příběhem a hudbou, v 7:30 večer začne na nádvoří Třeboňského zámku muzikál Kleopatra. Letní koncertní verze nabídne příběh poslední egyptské panovnice i známé melodie, včetně písně Teď královnou jsem já. V hlavních rolích se představí například Kamila Nývltová, Marian Vojtko a nebo Petr Pecha. Jste zváni.
2: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba. Jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zdravotníci, učitelé, úředníci i pracovníci zákaznických center se setkávají s nadávkami, vyhrožováním anebo ponižováním. Kde končí běžná nespokojenost a začíná klientské násilí a jak se mu bránit, aniž by konflikt ještě víc eskaloval? Moc hezky o tom povídat lektorka komunikace a zakladatelka projektu Sebeobrana pro všechny Linda Štucbartová, která bude naším dnešním dopoledním hostem. A to krátce po 11. hodině, tak si to nenechte ujít. Tohle je Turbo a písnička Hráč.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad. Obce na jihu Čech od roku 2022 dávaly na investice průměrně třetinu z celkových příjmů. U každého sportoviště na Lipnosport festivalu jsou odborní instruktoři. Na jihu Čech vystoupí teploty k 28 stupňům, odpoledne se mohou vyskytnout silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Enderet a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Jihočeský kraj i některá města v regionu v posledních letech výrazně investují, využívají přitom přebytky z minulých let. Obce na jihu Čech od roku 2022 dávaly na investice průměrně třetinu z celkových příjmů. Míra zadlužení jihočeských obcí dosáhla loni 13%, což je pod průměrem všech krajů. Zároveň ale nejvíce rostla. Vyplývá to z vyjádření zástupců kraje, měst a dat společnosti Czech Credit Bureau. Městy z Ševětín na Českobudějovicku odkoupí budovu bývalé samoobsluhy, zaplatí za ní 6,5 milionu korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Pokračuje nezávislá starostka Romana Hajská.
2: Když si dávno to obec právě odprodala soukromníkovi a my to teď kupujeme nazpět. S tím, že já osobně bych sem si tam přála, aby se nám tam vrátila zpátky samoobsluha.
0: Lipnosport festival v Lipně nad Vltavou dnes otevírá lekce jógy. Desetidenní sportovní akce u Lipenské přehrady je plná tréninků a závodů. Každé stanoviště má odborného instruktora. Vyzkoušet si něco nového tak může začátečník i pokročilý sportovec, říká ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
3: Každé sportoviště má své odborné vedení, budou tam trenéři, budou vést jednotlivé lekce, jednotlivé workshopy. Za zmínku stojí třeba velmi oblíbený parkour, tam s námi už několik let trénuje děti Jarda Chum, což je dokonce vítěz světového poháru právě v parkouru. Takže opravdu ty instruktoři jsou lidé, kteří tomu danému sportu velmi rozumí.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je místy ještě polojasno, jinak bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vyskytnou bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný západní, postupně až severozápadní. Odpoledne může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují v Táboře na školním náměstí, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se vyšetřuje také u Drahonic na Strakonicku na silnici 3. třídy směrem na Bladějovice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dneska otevřeme téma, které se dotýká nás všech. Když jdeme na úřad, k lékaři, do školy nebo třeba za sociálním pracovníkem, očekáváme pomoc a profesionální přístup. Lidé v těchto profesích ale stále častěji čelí slovním útokům, výhrůžkám nebo dokonce fyzické agresi. Proč a jak se bránit? Probereme to s dnešním dopoledním hostem. Už za chvíli.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O tom, proč přibývá takzvaného klientského násilí a jak se proti němu mohou pracovníci i instituce bránit. Tak o tom si budu povídat s Lindou Štuc-Bartovou, je zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny, věnuje se prevenci násilí, budování odolnosti a bezpečné komunikaci. Linda Štuc-Bartová je naším dnešním dopoledním hostem. Vítejte, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den všem, děkuji za pozvání a děkuji také za pozornost věnovanou tomuto tématu.
1: Vy jste zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny, jsem zmínila. Říkám si, co vás k tomu přimělo? Nějaká neblahá zkušenost? Většinou to tak bývá.
2: Já jsem vlastně hledala vhodnou sebeobranu pro svoji dceru, které, když bylo 16 let, dostala stipendium do Kanady. A z bezpečného Česka jela do toho velkého světa. A moje dcera byla tehdy, nebo stále je, velmi štíhlá a zajímá jí věda a zpěv. Takže rozhodně to není někdo, kdo chodí pravidelně do tělocvičny, kdo vlastně by vynikal v těch fyzických schopnostech. A já jsem říkala, opravdu jsem ji jako matka připravila na ten život bez maminky. Postavila se sama za sebe. A zjistila jsem, že ve spoustě oblastí ano, a pak jsem říkala, a je tu ta oblast toho bezpečí. Začali jsme chodit na různé bojové sporty a umění a najednou jsme si tam připadali velmi nepatřičně. Někteří instruktoři nám to ani nevysvětlili. Hodně se cvičil boj na zemi a já jsem původní profesí lektorka komunikace, vyjednávání, vlastně vzdělávání dospělých se táhne celým mým profesním životem, tak mě to začalo zajímat i odborně, protože jsem si uvědomila, že jsou dvě skupiny. Ti, co do tělocvičny chodí a často se terčem násilí nestanou. A pak jsou tady lidé, kterým právě já se věnuju, kteří do tělocvičen nemůžou chodit, nechtějí.

0: Měli, a jak vždycky říkám, není to jenom v tom státním sektoru, je to i v tom soukromém sektoru. My jsme zemí, která má spoustu těch call center, těch pomáhajících telefonních linek, a na tu linku pravděpodobně nevolá nikdo, kdo řekne: dobrý den, chtěl jsem vám říct, že vaše služby jsou úžasné, tak já vám přeju krásný sluníčkový den, nashledanou, moc děkuji. Ne, tam opravdu volají lidé frustrovaní tím, jak máme naloženo, tak vlastně ta komunikace je velmi často hodně eskalující a prostě nikdo nechce chodit 8 hodin do práce a nechat si nadávat. Takže tam pro ně jsem já.
1: Já si říkám, čím to je. Vy už jste zmiňovala, že přece jenom vyrůstá nám nová generace. V čem je jiná?
0: Já myslím, že si jsou daleko více vědomi svých osobních hranic a chování, které třeba ještě naše generace by nad ním přihmouřila oči. My ženy jsme párkrát, určitě každá, zažila v našem věku něco, co nám bylo nepříjemné, ale nevyhradili jsme se, spíš jsme se stáhli, nebo jsme si říkali, OK, je to součástí profese. A tato mladá generace prostě říká, že toto není součástí profese. A pojďme si říct, že pokud my jako společnost se tomu problému nebudeme věnovat, tak dojde k tomu, že slušnost bude jaksi považovaná za slabost, protože ty agresoři si vždycky něco vykřičí, vydupou, budou chtít nějaké speciální úlevy, chování, podmínky, no ale tím pádem se nám ty hranice posouvají.
1: Říká Linda Štuc-Bartová, náš dnešní dopolední host, se kterou si budeme povídat zase za chvilku.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Proč přibývá takzvaného klientského násilí a jak se proti němu mohou pracovníci instituce bránit? O tom si povídám společně s Lindou Štucbartovou. Tak Lindo, my navážeme na to naše předchozí povídání. Ještě bychom asi měli říci to, jestli se stává, že si pracovníci dlouho neuvědomují, že jsou vystaveni násilí anebo šikaně. Může se to stát?
2: Tak ono dlouho to bylo bráno jako taková součást profese, že vlastně oni musí něco vydržet. Ale přibývá ta intenzita, přibývá čestnost a už jsem říkala, začínají se nám posouvat hranice, jestli slušnost není slabost, což v mém pojetí určitě není a nechceme žít takové společnosti, kde by slušnost byla slabost. Takže zároveň tím, že se o tom fenoménu začíná mluvit, tím, že některé organizace už se za svoje pracovníky opravdu veřejně postaví, tím, že začíná přibývat i různých opatření na té organizační úrovni. V Praze v jedné nemocnici je velmi varovná cedule. Chovejte se k našemu zdravotnickému personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. A já si myslím, že tato cedule slušného člověka neurazí, protože já, když jdu do nemocnice, tak se tam nechci jít pohádat. Já vlastně tam potřebuju se jít nechat zaléčit jako pacient. A zároveň toto je už vymezení hranic, že ano, jde nám o bezpečí pacientů, ale zároveň potřebujeme ošetřit i ten personál. Někdy na klientských call centrech, ať dám jiný příklad, už slyšíte, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality, ale i za účelem ochrany personálu. Takže začíná se vlastně brát tento fenomén vážně a začíná se brát to, že lidé v pomáhajících profesích ještě nemusí být tím hromosvodem. Oni samozřejmě s nějakou stresovou reakcí počítají, s nějakou agresivní reakcí, jsou na to školeni. Ale, jak říkám, je tam důležitá ta míra. Je tam také důležitá ta dlouhodobá zátěž. Pojďme si říct, že jako společnost máme opravdu od covidu naloženo. Covid, nárůst sociálních sítí, ekonomická krize, energetická krize, válka na Ukrajině, válka na Blízkém východě, volby, vyhrocená komunikace, to všechno vlastně k lidu v naší společnosti nepřispívá. Takže opět vlastně někdy vítězí ta tendence, když já si něco vyřvu, tak to je správně. A tam už vlastně já říkám, ne, jít komunikovat o potřebách se dá slušně a ti lidé, kteří jsou na těch v těch pomáhajících rolích, vlastně to nemusí trpět, protože oni to dlouho zvládají, ale jsou už statistiky, jak moc to přispívá k nemocnosti, k vyhoření. Pojďme si říct, že to jsou profese, kde zrovna není dostatek lidí, takže abychom vůbec měli někoho, kdo se o nás bude chtít starat. A velmi často, s čím se také setkávám, že oni si ten stres z toho pracovního života vlastně přenášejí domů. Že to na nich tak jako ulpívá.
1: Když se na tu problematiku podíváme z pohledu pohlaví, setkávají se ženy a muži s různými typy agrese?
2: Říkáte to úplně přesně. U žen vlastně jsou tam daleko víc poznámky na kompetenci, na vzhled, na dávky. Takové to, s čím se opravdu hodně setkávají třeba političky, aktivistky, ženy ve veřejném prostoru. U mužů je velmi často hned ta fyzická agrese. Zažila jsem příklad, že došly kotlíkové dotace a jeden senior opravdu doslova chytl úředníka pod krkem.
1: Stává se. No, Vida, co se stane, když člověk podobné situace dlouhodobě přehlíží, bagatelizuje? Může se to potom podepsat na těch pracovnících? Odcházejí, jsou nemocní, setkáváte se s tím?
2: Mluvila jsem už o té zvýšené nemocnosti, mluvila jsem o syndromu vyhoření, ale zároveň vlastně tam může i dojít k takovému tomu sploštělému emočnímu vyhoření. Někdy se dostávají potom do tendence pasivně agresivní reakce, takové té útočné vlastně, jakoby, že potom oni už tom klientovi nevidí komunikační protějšek, ale vlastně mají tendenci k nějakému schématickému jednání a tak dále. Mm. Takže je potřeba pracovat s oběma stranami.
1: My se dostaneme samozřejmě k tomu, jak se bránit ideálně, pokud k nějaké takové situaci dojde, ale říkám si, zmínila jsem v úvodu, že vy školíte různé pracovníky, zaměstnance v tom, jak se s těmito situacemi vypořádávat. Na co se vás tak nejčastěji ptají, když tam přijedete? Předpokládám, že pak máte nějakou volnou debatu. Co je tak nejčastěji zajímá?
2: Tak velmi často vlastně, jak těm situacím předcházet. Mm-hmm. A tam se hodně často dostáváme právě na úroveň těch organizačních opatření, že ono velmi často i ta zákaznická zkušenost nebo klientská zkušenost vlastně ovlivní, jak se potom chováme, když se dostaneme k tomu jednotlivému úředníkovi. Hmm. Vezmeme si třeba nemocnice dlouhé čekací doby, kdy vlastně není dobře vysvětleno, nebo na některých urgentních příjmech to chybí, že vlastně je tam triážní systém, že vlastně pacienti s nějakou lehčí diagnozou budou čekat delší dobu, než vlastně pacienti, kteří jsou v nějakém akutním ohrožení života. Někdy vyvolávají číslem, někdy vyvolávají jménem. Už to, jaké je tam prostředí. Třeba to, jestli se tam v televizi ukazuje nějaká politická debata, anebo naopak, jestli tam hraje uklidňující hudba a je tam nějaké příjemné osvětlení, už to může hrát roli. Hmm. Totéž na tom úřadě. Velmi často lidé tam nepřijdou se pohádat, ale prostě zjistí, že tam dlouho čekají, že neví, jak dlouho budou čekat, že si nevyplní ten formulář. Pojďme si říct, že ne vždycky všechny formuláře jsou vstřícné. Já sama mám dvě vysoké školy, ale formulář na správně nevyplním nikdy. Takže jakože vlastně tam jdeme tak trošku a obáváme se, co bude čekat. No a pak přijde nějaká situace, kdy třeba úředník nemá dobrý den nebo měl složitějšího klienta před námi a už se to veze. Takže vlastně tahle zkušenost už hodně ovlivňuje. A teď, co mohou udělat ty úředníci? Tak určitě ta nejčastější chyba je, že tam někdo přijde a dělají to dost často i zdravotnický pracovníci a oni začnou vysvětlovat, co je špatně. Kde se stala chyba. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy vy jste ve stresu, tak jste v jiném mozku, tak potřebujete uklidnit. Nepotřebujete slyšet, co všechno se stalo špatně, protože konec konců minulost neovlivníme. Takže to první je, vnímám vás, chápu vás, mrzí mě, co se vám stalo. Jsme tady, pomůžeme vám, vyřešíme to. To ještě neznamená, že oni udělali všechno správně. To ještě neznamená, že mají pravdu. Ale je to takové to první otupení toho ostří, které vám ukazuje, dá se ta situace klidnit, anebo se bude vyhrocovat. Mm-hmm. V případě, že vlastně se vyhrocuje, tak je ale potřeba znova stanovit jasnou hranici. Vyřešíme to, potřebuji, zůstaneme ve věcné rovině. Věta, uklidněte se, ještě nikdy nikoho neuklidnila.
1: Ne, naopak.
2: Stejně tak, jako nekřičte na mě, já na vás také nekřičím. Mm-hmm. Velmi často my ostatním říkáme, co nemají dělat. Ale znova, v tom stresovém mozku my potřebujeme dávat pokyny, co mají dělat. Tady se prosím posaďte, prosím vyplňte mi tento formulář. Potřebuju tyto a tyto údaje. Vlastně soustředit se na tu spolupráci, na to partnerství, na to, abychom je z toho stresového naladění dostali vlastně do té konstruktivní spolupráce. A nikdy to nejde. potřebují na komunikaci být vždycky dva, tak potom vlastně je lepší ten rozhovor ukončit, zarámovat. A může to být, počkejte na chodbě, já si dojdu ještě pro nějaké informace. A zároveň už se můžu vrátit s kolegou nebo s nadřízeným.
1: Mm-hmm.
2: U telefonních rozhovorů je to, bude-li rozhovor tímto stylem pokračovat, tak mám právo zavěsit a ukončit hovor. Takže ukončím hovor. Takže ne, prosím, nenechávejte na sebe řvát. A ta rada posluchačům, s člověkem v afektu se vlastně logicky nedomluvíme. Nejdříve ho potřebujeme sklidnit a pak budeme řešit tu věcnou rovinu.
1: Hmm. Máte pravdu, že mnohdy odejít je ideální řešení, protože schladne ta horká hlava, se kterou bychom jednali, dáme si pár minutek na oddych, uklidní se situace a přece jenom pak ta následující komunikace a konverzace může vypadat jinak. Ostatně i tak to bývá ve vztahu, třeba doma v rodině s partnerem, přece jenom když nám hlava vychladne a dáme si nějakou malou procházku, tak přece jenom ten náhled na problematiku máme už jinou. Téma velmi zajímavé a společně s naším dnešním hostem, kterým je dneska zajímavá to hostka, když to tak řeknu, Linda Štrucbartová. Povídáme si o klientském násilí a k tématu se vrátíme za malou chvilku, počkejte si.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S Lindou Štucbartovou si povídáme o klientském násilí. Lindo, já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí. Poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
2: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho buď to módu bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme komunikační situací nebo formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si prosím. Takže vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte to, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat. A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, moje kolegyně, lektorka říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak, a kdy nás napadly ty nejlepší argumenty. No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
1: Ani bych nepípl v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
2: A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne. Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát. Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit ty empatie. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta: vzal jste si pořadový lístek? Je možná oprávněná. Ale znova, co říká? Nám, že nám často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. Takže už to, že jsem si vědom toho, jak to mám z řečí těla, s hlasem, mi může pomoct. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne. Asi se vám někdy stalo, že jste řekla ne a někdo vás takzvaně ukecal.
1: Jistě každému z nás.
2: A jak seriózně nás vnímal potom? Takže vlastně jako udržet si, když nevím, můžu říct, že nevím. Když si nejsem jistá, potřebuji čas na rozmyšlenou. Ale ať to ne, je opravdu naše pevná hranice.
1: Já vím, paní Štucbartová, že vy se kromě klientského násilí zabýváte ještě nějaké jiné či jinou činností. Jaká to je? Prozraďte.
2: Tak já jsem ta advokátka těch zranitelných skupin. A jsem také advokátka těch skupin, které by do tělocvičny nešly, protože nemohou nebo nechtějí. A vlastně rozšiřuju tu sebeobranu na těch pět principů: mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej, buď OK. A jeden projekt, který je opravdu můj srdcový a můžu říct, že pro Českou republiku je do jisté míry unikátní, protože je mezinárodní, je projekt Erasmus+, Express to Protect. Je to mezinárodní projekt, na kterým pracujeme s organizacemi z Polska a z Chorvatska a ještě je tam česká organizace IREAS a vlastně snažíme se vytvořit bezpečnou metodiku výuky komplexního přístupu k sebeobraně pro seniory. Je to o tom, že velmi často seniori se obávají toho fyzického útoku. Toho, že si na ně někdo počká, když jdou někam. Ale v realitě oni čelí daleko víc online útokům, různým podvodným útokům a potom je tam téma, o kterém už vůbec nemluvíme a to je, že se stanou terčem zneužívání od těch, kteří by jim měli poskytovat péči. Takže vlastně náš projekt má dva cíle. Připravit metodiku pro seniory samotné a připravit také metodiku pro ty, co s nimi pracují, aby vlastně mohli znova vytvářet to bezpečnější prostředí. A to je vlastně jedna taková červená linie, která se vede mojí prací, že já nikdy neříkám, že sebeobrana by měla být jenom na tom jednotlivci. Že vlastně do toho chci zahrnout i ty organizace, i společnost jako takovou, protože nám o bezpečnost jde přece všem.
1: Paní Štucbartová, myslím, že právě sebeobrana a téma, které se týká seniorů, by bylo velké téma a tak možná si to necháme na někdy příště, protože myslím, že tu hodinku bychom tím minimálně rozhodně strávili. Myslím, že uzavřeme pomaličku to dnešní téma klientské násilí. Co byste tak závěrem poradila? Ať už těm, kteří stojí před tou přepážkou anebo za tou přepážkou, anebo před čekárnou, nebo před tou ordinací, nebo v ordinaci. Měla byste nějakou radu?
2: Mám jednu radu a jedno přání. Tak ta rada, že vlastně to, že já rozpoznám nebezpečí, ozvu se, odejdu a řeknu si o pomoc, není profesionální selhání a známka slabosti. Je to známka velké síly. Protože když já vyhořím v pomáhající roli, kdo bude pomáhat ostatním? Takže pečujícím, ať pečujou o sebe a ať pečujou i o své bezpečí. A nám všem, těm, kteří jsme na té druhé straně, je to respekt. Je to z latinského res pecere, druhý pohled, znovu se podívat. Je to o tom, že na té druhé straně sedí člověk, který možná má naloženo, možná je dneska unavený, má svoji rodinu a chce mi pomoct. A pojďme se domluvit. Myslím si, že ta vzájemná sounáležitost, to, že jsme na jedné lodi, že spolu nebojujeme tak jako dva dinosauři, který se potřebují rozsápat, ale že se chceme domluvit, tohle bych chtěla, aby v naší společnosti bylo častěji.
1: Linda Štuc-Bartová byla naším dnešním dopoledním hostem a my za to moc krát děkujeme. Děkujeme i za ty rady a za to uvědomění si možná situace, které jsme vystavováni. Mějte se hezky, ať se vám daří a věřím, že se brzy potkáme. Mějte se fajn.
2: Děkuju a nashledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jestli pak víte, co to je predační tlak, nevíte? Tak nezbývá, než si poslechnout rozhlasový sloupek Martiny Adlerové. Tady je.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Živočišné druhy jsou determinovány tím, jak velký predační tlak je na ně vyvíjen. Tak třeba koroptve. Nebo divocí králíci. V podstatě vymizeli, protože je loví kdekdo a kdeco. Lidé, psi, lišky, vlci, kuny, tchoři a rys a káně taky. A tak mě napadlo, jak velký predační tlak je vyvíjen na člověka, jako na vrcholového predátora. Nemáme sice takzvaného přirozeného nepřítele, ale i tak nám jde stále někdo po krku. Šéfové, cholesterol, tchyně, obezita, finančák, ozónová díra, přírodní katastrofy a epidemie, arrogantní řidiči, byrokrati, střelci a šílenci. Za spoustu těchto nebezpečí si dozajista můžeme sami. Ale to na výsledku nic nemění. Na člověka je vyvíjen poměrně velký predační tlak, ať dělá, co dělá. Mysleme na to. Mysleme na to, až zase budeme muset jednat s arrogantními nadřízenými. Nebo podřízenými. Nebo s nesnesitelnými kolegy. Až zase budeme muset čelit obviněním, přestože právo je na naší straně. Mysleme na to, až zase budeme tvrdnout v čekárnách, na nádražích a na letištích. Až zase budeme stát v kolonách, ve frontách, v zácpách, ochotni pozřít jeden druhého, jen abychom se z té nesnesitelné situace dostali. Abychom se posunuli, abychom přežili. Mysleme na to, až budeme chtít tomu druhému zakroutit krkem. Mysleme na ostatní predátory. Jsou na tom úplně stejně jako my.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do Týna nad Vltavou. Ve věži kostela svatého Jakuba staršího jsou 4 zvony. My si dnes poslechneme vyzvánění zvonu zvaného Toušek, který má hlavní tón A1, průměr 94 cm, hmotnost přibližně 580 kg. Zvon ulil roku 1611 anonymní zvonařský mistr, zřejmě to byl Valentin Arnold z Českých Budějovic. Na zvonu je český nápis, který zní: léta 1611 tento zvon jest slitej nákladem slovutného pána Jiříka Touška a Matěje, syna jeho, pánu Bohu k chvále. Tomu zvonu jméno jest Toušek. Zvon zdobí reliéf Rožumberské růže a svatého Jiří na koni, který bojuje s drakem. Užití tohoto reliéfu souvisí s osobou donátora a patrona zvonu Jiřího Touška a zároveň jeho syna Matěje. Zvon také nese Touškovo jméno, které je na zvonu přímo odlito. Městský radní Jiří Toušek byl po povýšení Týna nad Vltavou na město jmenován roku 1609 císařem Rudolfem II. Primátorem. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců. Požár na východě Belgie se díky dešti přestal šířit směrem k Německu. V Českokrumlovské městské knihovně začíná sbírka školních pomůcek pro děti z nízkopříjmových rodin. V úterý bude na jihu Čech oblačno až zataženo se srážkami a teplotami do 21 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl poté, co evropský žalobce část případu týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Lesní požár v belgickém Houtfaně se díky dešti přestal šířit směrem k německým hranicím, informuje o tom deník The Guardian. Plameny se ale dál šíří na severovýchod země, své domovy už museli opustit stovky lidí. Německo na pomoc vyšle dva armádní vrtulníky. Do hašení se měly po žádosti Belgie zapojit i čeští hasiči, nakonec nebudou potřeba. Městská knihovna v Českém Krumlově ode dneška shromažďuje školní pomůcky pro děti. Začíná tam druhý ročník charitativní sbírky školních potřeb pro děti z nízkopříjmových rodin. Potrvá do 28. srpna.
2: Lidé můžou do sbírky přinést aktovky, školní tašky, penály, nepoužité sešity nebo psací a výtvarné potřeby. Zájemci si je pak budou moct vyzvednout od 24. srpna do 11. září. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Další ze 33 dochovaných historických seníků u Třeboně na Jindřichohradecku se dočkala rekonstrukce. Necelou polovinu z nich vlastní město. Obnovu chráněné památky za bezmála 500 000 korun financuje spolu s Jihočeským krajem, doplnila místostarostka za ODS Jana Grametbauerová.
3: My jsme ho získali v průběhu minulého a letošního roku a vždycky musíme, až když je v majetku města, tak pak připravujeme tu opravu, projekt a žádáme o tu dotaci. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 tisíc.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1010 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být i silné. Teploty budou mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 21. Mírný západní až severozápadní vítr může v nárazech dosahovat 55 km za hodinu. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. Ráno oblačnosti i srážek opět přibyde. Zítra pak očekávejte oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami na většině území kraje. Teploty vystoupí jen na 18 až 21, na horách maximálně k 16 stupňům. Slabý, odpoledne přechodně až mírný severozápadní až západní vítr se večer bude měnit na jihozápadní. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Ve Ktiši na Prachaticku je ode dneška uzavřená pro těžká nákladní auta nad 3,5 tuny silnice 122. Stejná silnice je také uzavřená z Netolic na Lhenice. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Je 12 hodin, k tomu 6:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V pondělí 17. března roku 2026 začínají právě nyní písničky pro radost. A těmi vás provede ze studia Dobré poledne, zdraví a přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu tu mám tedy informaci, kterou byste vy, příznivci dechové hudby, měli vědět, ale bohužel to není nic veselého. Sklonek minulého pracovního týdne přinesl zprávu, která zarmoutila příznivce dobré dechovky, dobré dechové hudby. Ve věku 77 let zemřel Ladislav Kubeš mladší, který byl dlouholetým kapelníkem a také zakladatelem jedné z nejpopulárnějších českých dechových kapel, tedy Veselky. Tento rodilý Jihočech, pocházející ze Žíšova u Vesej nad Lužnicí a někdejší kontrabasista Orchestru Národního divadla, velice důstojně navázal na odkaz svého otce, významného skladatele Ladislava Kubeše. Nejenže vedl od roku 1981 kapelu Veselka, ale také založil o 10 roků později pak Kubešovo hudební nakladatelství, které se stalo zásadním v žánru dechové hudby v Čechách a vydalo velké množství CDček a také jiných hudebních nosičů a také notových záznamů. Jméno Ladislava Kubeše samozřejmě dobře znáte také vy, posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, protože v písničce Veselky, nebo v podání Veselky, patří tady v písničkách pro radost k těm nejžádanějším. A dneska také budeme hrát písničku od Veselky Ladislava Kubeše. Mimochodem, Veselka pod taktovkou Ladislava Kubeše také koncertovala v prosinci roku 2015 tady v našem studiovém rozhlasovém sále. Tak mi dovolte, že jsem tady mohl hned v úvodu na pana Ladislava Kubeše zazpomínat. No a teď už pojďme na to, co nás čeká. Spousta přání, spousta dobré muziky. První hudba bude hrát Oslavencům do Vrábče a také do Jiřice u Humpolce. V Jiřici u Humpolce 33. narozeniny má pan Jiří Maděra. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše, že právě dnes oslavuje své 33. narozeniny tubista božejáků Jiří Maděra. Milý Jirko, všichni božejáci ti ze srdce přejí jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, spoustu radosti z muziky a ať se ti zkrátka daří ve všem, do čeho se pustíš. To přání a to psaní pokračuje. Pokud bude možné, tak mě má oslavenci hrát skladba Pod našima okny právě v podání božejáků, což je vlastně letošní novinka a zároveň také první skladba, kterou Jiří Maděra také nahrál. Přejeme ti, aby se stejně povedly i všechny další písničky, které s námi ještě budeš nahrávat a aby tě muzika přinášela radost ještě mnoho let, přejí božejáci Jiřímu Maděrovi do Jiřice u Humpolce. Tak písnička Pod našima okny znít bude, ale protože to je novinka víceméně od božejáků, tak my tady v Českém rozhlase České Budějovice nemáme k dispozici, tak tu píseň zahraje Budvarka. A zahrají také do Vrábče k 55. Květoslavě Novákové. Obecní úřad Vrábče nás žádá o zahrání písničky pro paní Květoslavu Novákovou z Vrábče, která právě dnes oslavuje své 55. narozeniny. Tak tedy pro paní Květoslavu Novákovou do Vrábče k 55. narozeninám a k 33. nám do Jiřice u Humpolce pro Jiřího Maděru, teď Budvarka Pod našima okny.

Budvarka dohrála, Babouci jsou připraveni zahrát jednak do Kaplice, ale také do Kasejovic. V Kasejovicích má 55. narozeniny paní Dana Matějovská a k nám přišlo psaní, ve kterém se píše, že paní Marie Vajsová chce nechat zahrát písničku pro radost k narozeninám paní Matějovské. S přáním hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let. Tak paní Daně Matějovské do Kasejovic k 55. nám za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím do Kaplice popřejeme panu Josefu Krauskopovi. K tvým 60. narozeninám ti přejeme vše dobré, hlavně se nám uzdrav a ostatní přijde samo. To přeje manželka, děti, vnoučata a celá Krauskopova rodina z Kaplice. A všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny a přání posílá tchýně Mirka. Tak pro Josefa Krauskopfa do Kaplice k 60. a také do Kasejovic k 55. narozeninám paní Daně Matějovské budou hrát Babouci píseň Ludvík.

Babouci dohráli v písničkách pro radost a připravené řečická kapela zahrát do Dolního Sklíchova k 61. narozeninám. Přišel k nám dopis a v něm se píše: Vážená redakce, dnešní den slaví své 61. narozeniny bas trumpetista řečické kapely Václav Medek z Dolního Sklíchova u Jindřichova Hradce. Milý Venco, jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody, jak v osobním, tak v muzikantském životě. Ať se ti vše daří, tak jak si přeješ, a ať ještě dlouho rozdáváš radost všem lidem jako muzikant naší kapely. To vše ti přejí kamarádi a muzikanti z řečické kapely a posílají oblíbenou písničku Malej kluk.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je připravená zahrát Netolička do krtel k 63. narozeninám paní Haně Šiklové. A přišlo k nám přání. Hanko, všichni šiklíci tě přejí k tvým narozeninám hodně zdraví, pohody, štěstí a radosti z každého dne v životě, jak píše Jarda. Tak pro paní Hanu Šiklovou do krtel k 63. narozeninám má hrát Netolička a hrát bude Netolické stáně.

Netoličku teď v písničkách pro radost vystřídá Dubravanka a ta bude hrát do Chloumku u Kasejovic pro paní Marii Čejkovou k 67. narozeninám. No a v tom prvním přání, které k nám přišlo, se píše: dnes slaví své krásné narozeniny naše kamarádka paní Majka Čejková z Chloumku. Milá Majko, ty dnes slavíš 67. Každý, kdo zná tě, má tě rád. I když kolínko hodně bolí a tancovat nedovolí, bez dechovky nemůžeš být, stále za ní musíš jít. Popovídáš s kamarády, někdy sotva hýbáš zády, plotinky jsou k čertu, o tom není žertu. Tak my ti přejem více zdraví, Vašek, ať tě neunaví, také lásku i to štěstí držíme ti všichni pěsti. Mařenka ti dá hubičku a zahřeje ti dušičku. Všechno jen to nej, ti ze srdíčka přejí Maruška, Karlíková, Jaruška a Fanda Jančarovi, Pepa Majer, Helenka a Míla Wolfovi, také Vašek Čámský, Toník, Písařík a také Hanka s Pepou. Tak to je první přání pro paní Marii Čejkovou do Chloumku u Kasejovic. A v tom druhém se píše: Maruška je velice starostlivá manželka, maminka, babička a skvělá kamarádka milující svoji rodinu a hezkou dechovku. Milá Maruško, my ti přejeme hodně moc zdraví, které tě zlobí, aby nezlobilo, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, setkání na parádní dechovce, ještě ve stovce. To přijí manžel Vašek s celou rodinou, Mařenka posílá babičce velkou pusinku, fanklub Dubravanky, kapela Dubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, také kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídal. No, do Chloumku u Kasejovic k 67. narozeninám pro paní Marušku Čejkovou bude hrát Dubravanka, píseň Česká Mařenka.

V písničkách pro radost dohrála Dubravanka a připravené zahrát jihočeská Podhoranka, a to jednak do Malond, ale také do Nových Hradů. A s přáním začnou v Nových Hradech, kde 68. narozeniny má paní Hana Mrázová. A k nám přišel dopis a v něm se píše, že gratulaci posílá přímo kapela jihočeská Podhoranka do Nových Hradů, kde dnes má 68. narozeniny paní Hana Mrázová, manželka Křídlováka jihočeské Podhoranky. Jana Mráze. Milá Hanko, přijmi toto přáníčko, k tomu pevné zdravíčko. Také to štěstí a pohodu v kruhu tvé rodiny přejí kamarádi, muzikanti, zpěváci a také manžel Jan. Společně se mějte krásně a přejeme krásnou rodinnou oslavu, jak píše Vláďa Janošek z Podhoranky. Tak to bylo přání pro paní Hanu Mrázovou do Nových Hradů. Ale jihočeská Podhoranka bude hrát také do Malond pro pana Františka Matuše k 70. narozeninám. Do dalších let vám, pane Matuši, přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty s panem starostou. Pro Františka Matuše do Malond k 70. a také do Nových Hradů k 68. narozeninám pro paní Hanu Mrázovou bude hrát teď jihočeská Podhoranka Leť do světa písničko.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: V písničkách pro radost už je připravena zahrát iglovanka, a to jednak do Bělčic na Strakonicku, ale také do Zalužan, a s přáním začnu v Zalužanech, kde 75. narozeniny má pan Rudolf Cedl. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti k vašim narozeninám, pane Cedle, přeji zástupci obce za Zalužany, zastoupené panem starostou. Panu Rudolfu Cedlovi do Zalužan 75. nám za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím to mám přání do Bělčic pro paní Blaženu Chaloupkovou k těm 80. narozeninám. Ke krásnému životnímu jubileu přejeme mamince hodně zdraví, pohody a optimismu. Přejí a přání zasílají manžel Karel a děti Karel a Mirka s rodinami. A pro paní Blaženu Chaloupkovou do Bělčic k těm 80. narozeninám mám ještě jedno přání. A v něm se píše: k vašim krásným 80. narozeninám, které slavíte dnes 17. srpna, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice. A právě do Bělčic paní Blaženě Chaloupkové k 80. narozeninám a také do Zalužan k 75. narozeninám pro Rudolfa Cedla teď bude hrát iglovanka Mášická políčka.

V písničkách pro radost už je připravená zahrát Veselka Ladislava Kubeše. Můžeme při té písni také zazpomínat na zesnulého Ladislava Kubeše, ale hlavně ta muzika bude hrát jednak do Bělčic, také do Předmíře a také do Malont. V Malontech 80. narozeniny má paní Helena Křížová. A tak do dalších let vám, paní Křížová, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí zástupci obce Malonty s panem starostou. Paní Heleně Křížové, do Malont za okamžik budeme hrát, ale ještě předtím musím popřát do Předmíře k 80. narozeninám panu Vladislavu Šustrovi. A v tom dopise se píše: starosta a členové vedení a zaměstnanci obce Předmíř vám přejí k narozeninám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let. Tak to je přání pro Vladislava Šustra do Předmíře k 80. narozeninám. No a pak tu mám ještě přání pro Jaroslava Šustra do Bělčic k 80. narozeninám a v něm se píše: k vašim krásným 80. narozeninám, které slavíte dnes, 17. srpna, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a také chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice. Do Bělčic k 80. narozeninám pro Jaroslava Šustra, do Předmíře k 80. narozeninám pro Vladislava Šustra a pak ještě do Malont k 80. narozeninám pro paní Helenu Křížovou bude hrát Veselka Ladislava Kubeše, píseň Andulko, ty si má milá.

Veselku Ladislava Kubeše vystřídají Jižani, kteří budou hrát do Holašovic, kde 85. narozeniny má pan Vlastimil Hošek. A v tom prvním přání pro pana Hoška se píše: dnes se dožívá 85 let pan Vlastimil Hošek z Holašovic a k těm dnešním narozeninám a do dalších let přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a spokojenosti, přejí zástupci obce Jankov. No ale pro pana Vlastimila Hoška tu mám ještě jedno přání. Hodně zdraví a vitality, aby se dále mohl starat o své koně a statek svých předků, ve kterém vytvořil a provozuje zemědělské muzeum. To přejí bývalí spolupracovníci ze zemědělských a potravinářských podniků a k přání se připojuje i celá široká rodina a také Žabíček. Pro pana Vlastimila Hoška do Holašovic k 85. narozeninám budou hrát Jižani píseň Už mě koně vyvádějí.

0: Radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost ještě dnes budou hrát Babouci jednak do Mladějovic, ale také na Hůrku, což je kousek od Nové Vsi, respektive nad Novou Vsí. Na Hůrce má 88. narozeniny paní Růžena Tušlová. A v tom dopise, v tom přání, které k nám přišlo, se píše: hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život stále baví. Ať tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. To všechno přejí dcery Růžena a Štěpánka s rodinami. Paní Růženě Tušlové na Hůrku k 88. narozeninám zahrajeme za okamžik. Hrát budou Babouci, ale budou také do Mladějovic hrát, kde v 15. srpna, na víkendu, měla narozeniny paní Marie Ridererová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: 15. srpna oslavila 94. narozeniny paní Marie Ridererová z Mladějovic na Strakonicku. 94. narozeniny. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. To přejí syn Vladimír, dcery Marie, Anna, Věra a Eva s rodinami a k tomu ještě 8 vnoučat a 11 pravnoučat. Do Mladějovic k 94. narozeninám pro paní Marie Ridererovou a také na Hůrku pro paní Růženu Tušlovou k 88. narozeninám mají hrát Babouci a hrát bude píseň Okolo naší vsi.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k samému závěru a tak ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. V srpnu je ještě volno, 31. srpna je volno. A září se nám pomalinku, ale jistě plní, třeba plno už je v září 1., 2., respektive od 1. do 5., pak 12, 13, 14 je obsazeno, pak ještě 22, 25, 26 a 28. A to jsou obsazené termíny v září. Podívejte se klidně na naše internetové stránky www.budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost je takový ten kalendář, podle kterého to všechno zjistíte. A rovnou také můžete třeba případně objednat, tak abyste někomu udělali radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Ve čtvrtek se bude hrát a zpívat v kulturním domě na Borku. Od 18 hodin tam bude hrát Invence. No, rok se s rokem sešel a v Trhových Svinech o víkendu opět začne už legendární festival Karel Waldauf. V sobotu v Trhových Svinech v rámci tohoto festivalu bude hrát Podhoranka, tedy jihočeská Podhoranka, Kubatova dechovka, Veselá muzika a také Babouci. A z nedělního programu bych v Trhových Svinech připomněl třeba už v 10 hodin Mistříňanku, pak Božejáky, Vlčnovjanku, jihočeské rodáky a také Strahovanku. Ta bude hrát od 15 hodin v neděli v Trhových Svinech. A pak tu mám ještě jednu pozvánku na neděli, ta je do Třebětic. V Třeběticích bude od 14 hodin tuto neděli hrát Lácaranka, slovácká kapela z Kobylí. A to je všechno. Všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Správa Národního parku Šumava dneska zakázala splouvání Teplé Vltavy. Řidiči v Českém Krumlově do pátku neprojedou Věncovou ulicí u sídliště Plšivec. Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly, zlevnily brambory, vejce i mléko. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupají k 28 stupňům, přijít můžou i silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Správa Národního parku Šumava dneska vydala zákaz splouvání Teplé Vltavy. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
3: Hladina Teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
1: Uzavírka Věncovy ulice omezí tento týden dopravu na českokrumlovském sídlišti Plešivec. Řidiči ode dneška do pátku neprojedou v úseku mezi křižovatkou s ulicemi Krásné údolí a U Cihelny. Důvodem je rekonstrukce inženýrských sítí a práce spojené s napojováním provizorního vodovodu pod vozovkou.
4: Na přechodnou dobu se tento týden uzavře také křižovatka s ulicí U Cihelny. Obyvatelé obou ulic budou mít nadále zachovaný přístup ke svým domům. Po přepojení vodovodu práce postoupí dál směrem ke křižovatce U Cihelny. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.
1: V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily třeba brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali. Meziměsíčně o 0,3%, meziročně pak o víc než 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví.
2: Počasí.
1: Jih Čech je oblačný až zatažený, občas se vyskytuje déšť nebo přehánky a místy i bouřky, které můžou být taky silné. Teploty vystoupají k 28 a na horách k 21 stupňům. Vítr může v nárazech dosahovat 55-kilometrové rychlosti. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ojediněle bude občas pršet. Ráno opět přibude oblačnosti i srážek. Zítřek bude oblačný až zatažený, na většině kraje s deštěm nebo s přehánkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody. Pozor, ale do konce srpna je v Českých Budějovicích kvůli opravě uzavřená Majerova ulice v Havlíčkově kolonii. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. Takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali

0: Kali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. Fakt zvědavost.
2: Zvědavost.
3: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Zablbost, kdo jako mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštvu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
2: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si tak, co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzká, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel, Hrolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Mm-hmm. Kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
2: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká, a já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude umí popel. To, tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si prostě... řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste
3: ano,
2: blíž.
3: Já pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano,
3: jako,
2: Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebu, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem, on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílého žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu. Ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně. Nebo teď hned. Prostě ne. Naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Protože to chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
2: až,
3: možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce a pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba, nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mýho života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: Na dva životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu, a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci, a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení vůbec takhle, tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tobě jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihovýchod Česka dneska zasáhnou velmi silné bouřky. Většině pokojů v nemocnicích na Vysočině chybí klimatizace. Správci Národního parku Šumava kvůli nedostatku vody uzavřeli toalety u výběhu vlků v Srní. V noci klesnou teploty na jihu Čech 12 stupňům. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Většinu Česka dneska zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
2: Ojediněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
0: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu výstraha před rizikem vzniku požárů. Nemocnice na Vysočině mají klimatizovanou jen asi čtvrtinu až třetinu svých pokojů. Vyplývá to z průzkumu, který si na začátku léta udělal Český rozhlas. Většinou jde o pokoje s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná.
3: Například v Havlíčkobrodské nemocnici je klimatizovaná zhruba čtvrtina pokojů a podle mluvčí Petry Černo se každý rok instalují nové jednotky podle potřeby. Zároveň ve všech pěti nemocnicích se počet klimatizovaných pokojů zvyšuje během postupných rekonstrukcí. František Jirků, Český rozhlas.
0: Návštěvnické centrum u výběhu vlků v Srní na Šumavě je bez vody. Mimo provoz jsou tam i toalety. Informují o tom správci Národního parku Šumava na sociálních sítích s tím, že kvůli zákazu čerpání z jiných zdrojů tam není možné dovést vodu v cisterně. Zároveň žádají návštěvníky, aby jako náhradní toaletu nevyužívali okolní lesy, ale sociální zařízení v sousedních obcích nebo restauracích. Sport. Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy v Birminghamu bez medaile. Stalo se jim to poprvé od konce druhé světové války. Těsně pod stupni vítězů byli kladivář Myslivčuk, oštěpař Vadlejch i čtvrtkařka Manuel. Šéf trenéra Pavla Sluku mrzelo hlavně to, že se většina reprezentantů nedokázala ani přiblížit svým letošním maximum.
4: Nepotvrdili výkonnost, kterou jsem jeli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
0: Z evropského šampionátu už se domů vrátili čeští plavci, kteří v Paříži získali díky Barboře Semanové a Miroslavu Knedlovi dvě zlaté medaile. Počasí. Jih Čech je oblačný až zatažený, občas se vyskytuje déšť nebo přehánky, místy i bouřky, které můžou být i silné. Teploty se pohybují kolem 26 a na horách do 21 stupňů. Vítr může v nárazech dosahovat 55 kilometrové rychlosti. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ojediněle bude občas pršet, ráno ale opět přibude oblačnosti i srážek. Zítřek bude oblačný až zatažený, na většině kraje s deštěm nebo s přehánkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 14. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích. Na silnici číslo 20 u Globusu se srazila dvě osobní auta a nehodu dvou osobních aut řeší policie taky v Písku ve Švermově ulici. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a 5 minut. Krásné letní pondělní odpoledne. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy pravidelný čas, kdy se společně zastavíme u zajímavých publicistických témat. A k tomu si pro dobrou náladu budeme hrát písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci, na cestách, jsme rádi, že jste s námi. Unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její Šašek. Taková byla nejslavnější role herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. Francouzsko-česká herečka dnes slaví 70. narozeniny. Více v této hodině. Agresivita ve společnosti roste a stále častěji míří na ty, kteří lidem pomáhají nebo jim poskytují služby. Slovní útoky, vyhrožování nebo nevhodné chování dnes zažívají zdravotníci, úředníci, učitelé i sociální pracovníci. Jak se proti klientskému násilí bránit a proč je důležité nepodceňovat prevenci, to uslyšíte už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Fool's Garden s hokejovou písní Lemon Tree, Helena Vondráčková a právě teď slovenská skupina No Name.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A my se nyní půjdeme podívat do kraje rybníků, ale také známých seníků. Tušíte správně, vyrazíme na Třeboňsko. Byli inspirací pro malíře, spisovatele, ale také filmové režiséry. Seníky v Třeboni na Jindřichohradecku, kde se natáčela například Pyšná princezna, dnes v rovinaté krajině připomínají historii místního zemědělství. Jeden z nich teď navíc přes léto prochází celkovou rekonstrukcí.
1: Když stojíme vedle rozestavěné stavby, tak vidíme, že to zatím připomíná jenom takovou velkou a mohutnou ohradu. Je to ještě bez střechy, vidíme jenom 4 bočnice.
2: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, které se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude tato roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
1: Vysvětluje referent odboru rozvoje a investic města Třeboň Milan Jáchym. Ze seníku se dochovalo jenom minimum původního materiálu.
2: Protože ten seník byl dlouhodobě bez střešní konstrukce, takže povětrnostníma vlivama a náletem toho dřevokazního hmyzu to dřevo bylo degradované. Po tom rozebrání a po kontrole toho stavu tesařema se zachovaly pouze 2 trámy, který můžou být vráceny zpátky do té konstrukce.
1: Toho původního trámu si všimneme hned na první pohled, protože nám tak trochu svítí mezi tím novým dřevem, je o něco tmavší.
2: My jsme použili 2 kusy, které byly vyřezané, odřezané byly ty prvky, které už nebyly použitelné a sesadily se k sobě na 2 štítové strany.
1: V oblasti bylo původně okolo 100 takových seníků. 33 dochovaných je teď chráněnou památkou, z toho 14 vlastní přímo město. Při jejich rekonstrukci se nezapomíná ani na opatření proti povodním, tak aby je případně neodnesla voda, jako tomu bylo v minulosti.
2: V rozích jsou tu 2 patky s okem, ke kterému se chytne ještě řetěz a řetěz se připevní tady na stěnu toho roubené konstrukce, takže v případě, že přijde voda, hladina zvedne ten seník, v těch rozích na 2 řetězech on odplave, zůstane přibližně na tom místě a až voda opadne, tak zase klesne zpátky.
1: Přestože je místo obvykle podmáčené rašeliným podkladem, dělníkům s těžkými stroji letos práci usnadňuje velké sucho. Stavba bude dokončená v průběhu léta. Její celková cena by se podle místostarostky z ODS Jany Grametbauerové měla pohybovat kolem 500 000 korun.
3: Dneska ještě úplně přesně nevíme, až podle toho, jak to dopadne. Snažíme se a vždycky na tu opravu využíváme peníze i z krajského úřadu. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 tisíc.
1: Město by v budoucnu chtělo získat i další seníky a pokračovat v jejich obnově.
3: Oslovujeme ty soukromníky. Ne všichni na to slyší. Tamhle vidíte třeba jeden, který už je taky v úplně dezolátním stavu. Někdy je to totiž taky tak, že nemá jednoho majitele, ale je to rodina a když se nedomluví, tak není možný jakoby to od nich získat.
1: Historické seníky po rekonstrukci dostanou původní podobu, kterou budou

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zkrývat svět.
1: Olga Lounová na vlnách jihočeského odpoledne. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď budeme věnovat jednomu velmi smutnému fenoménu současné doby. Klientské násilí už dávno není výjimečným jevem. S agresivním chováním se při své práci setkávají lidé v celé řadě profesí, které jsou založené na pomoci druhým. O tom, proč podobných incidentů přibývá, jaké mají dopady a co mohou udělat zaměstnanci i organizace pro větší bezpečí, si v jihočeském dopoledni povídala redaktorka Hana Šoberová s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Tady je ukázka z jejich rozhovoru.
2: Já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí. Poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
3: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho, buď to modu bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si prosím. Vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte toto, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat.
2: Mm-hmm.
3: A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, moje kolegyně, lektorka, říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak, a kdy nás napadly ty nejlepší argumenty. No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
2: Ani bych nepípl v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
3: Mm-hmm. A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne. Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát. Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit empatii. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta: vzal jste si pořadový lístek? Je možná oprávněná. Ale znova, co říká? nám ženám často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne.
1: Celé povídání o klientském násilí s lektorkou Lindou Štuc-Bartovou si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: se smát. 14 hodin a 33 minut. Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A před námi jsou sportovní ozvěny Kamila Jáši.
1: Sportovní ozvěny.
2: Fotbalisté Dynama České Budějovice vyhráli ve třetí lize. Silon Táborsko ve druhé lize rozstřílel Opavu. Hokejisté Motoru České Budějovice jsou v plné přípravě na extraligu. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Úvodní část prožijeme na zimním stadionu. Motor má spoustu novinek, nové hráče, nové trenéry a také nového sportovního manažera. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Sportovním manažerem hokejového klubu Banes Motor České Budějovice je Václav Nedorost. Jeho úkolem je sestavení kádru pro novou sezonu. Na ledě jsou v českobudějovickém dresu Tomáš Kundrátek, Lukas Norcetr, Filip Aal, Renners Krastenbergs. Skloňuje se také jméno útočníka Parkera Bella. Změn je opravdu hodně. Václav Nedorost má v popisu práce i sledování hráčských pohybů u dalších týmů. Zajímavostí je, že nový sportovní manažer sleduje všechny tréninky A týmu českobudějovického Motoru.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: Snažím se. Chci vidět každý ten trénink, každou tu tréninkovou jednotku, takže jsem na to zvyklý, byl jsem taky u mládeže, nebo jsem u mládeže na to zvyklý chodit, podporovat, sledovat. To budu určitě chtít tady u Ačka vidět každý trénink. Ne?
2: A tak jsou pod drobnohledem sportovního ředitele nejen hráči, ale i trenéři. Tady je realizační tým, který povede Motor v sezóně. Robert Petrovický jako hlavní trenér, asistenti Valdemar Jiruš a David Vrbata, trenér brankářů Stanislav Hrubec. Václav Nedorost velmi pozorně sleduje práci každého z nich.
3: Každý trenér má samozřejmě to svoje, něco, čemu věří, a já jsem teda musím říct spokojený s tím nasazením, s tím, jak jsou trenéři zapojení. Zatím se mi to jako moc líbí. I ty cvičení, které jsou, a ta náročnost těch cvičení a i objemově, takže samozřejmě každý trenér má svoje, ale zatím to vypadá velice dobře.
2: Už teď se dá popsat největší letní posila pro Motor České Budějovice?
3: Ještě nedá. Je to vždycky ošemetný, necítíš se po té letní přípravě na těch bruslích tak, jak to potom je v té sezóně, takže nedá, ale kluci pracují, makají všichni a určitě na těch hráčích, kteří přišli, je vidět kvalita a doufám, že se to pak projeví hlavně v těch zápasech.
2: Změny opravdu hodně. Václav Nedorost má v popisu práce také sledování hráčských pohybů u konkurence.
3: Teď se toho tam moc neudálo, mimo samozřejmě Pardubic.
2: Takže Pardubice zase jasný favorit na titul?
3: Ještě aby ne, tak samozřejmě udělali 3 příchody a 3 jména, který by si přál mít v týmu každý ten tým.
2: Nedorostovi nemohl uniknout přesun na východ Čech Noska, Stránského a Tomáška.
3: Jo, favorit budou, v každý zápas se dá vyhrát, což v sezóně se ukázalo. Sparta skončila 7, že jo, s takým mančaftem, který měli, takže se nebudem nikoho bát.
2: Ještě 2 jména, která si dělají naději, že oživí českobudějovickou hokejovou sestavu. O angažmá v Motoru bojují i synové slavných otců Marek Hejduk a Václav Nedorost mladší.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Fotbalisté Silonu Táborsko rozstříleli ve druhé lize Opavu, vyhráli 3-0. Trenér Miloslav Brožek převzal tým před touto sezónou.
4: Já jsem našel tým ve velmi dobrém rozpoložení z hlediska kvality. Teď tu kvalitu jsme doplnili o pár hráčů mladších.
2: Táborsko začalo sezónu velmi dobře, do tabulky druhé ligy nahlédneme v další rubrice sportovních ozvěn. Lourdes Gloria Manuel patřila k největším českým medailovým nadějím na mistrovství Evropy v atletice. Nakonec táborské vycházející sportovní hvězdě Cenikov těsně unikl. Ve finále běhu na 400 metrů skončila česká reprezentantka 4. časem 50,86 vteřiny. Výsledek z přípravy hokejového klubu Banes Motor České Budějovice, Motor Salzburg 5-1. Jeho Čechy čeká turnaj, ve čtvrtek přivítají doma bratislavský Slovan. Třetí fotbalová liga, Příbram B, Dynamo České Budějovice 0-2. Písek Loko Praha 2-2. Čtvrtá liga Soběslav Hořovice 1-2. Hluboká nad Vltavou Petřín Plzeň 1-0. Křimice Strakonice 2-1. Táborsko Český Krumlov 3-0. A Milevsko Komárov 0-0. a doplníme i krajský přebor, tedy pátou ligu. Dolní Dvořiště Mirovice 4-1, Zlatá Koruna Třeboň 1-2, Kaplice Olešník 2-3, Meteor Tábor Strunkovice 5-3, Semice Osek nerozhodně 1-1, Roudné Jindřichův Hradec 2-4, Slavia České Budějovice Protivín 4-1 a Sokol se Zimovo Ústí Dražice 0-4.
1: Tabulka.
2: Tady je slibovaná tabulka druhé fotbalové ligy. První je po čtyřech zápasech Karviná 9 bodů. Na druhém místě je Silon Táborsko 8 bodů a skóre velmi aktivní 7-3. Poslední v tabulce je jen jednobodová Kroměříž.
1: Kam v týdnu za sportem.
2: Jen pro zajímavost, ženy volejbalistky vystřídali v Táboře muži, kteří se připravují na mistrovství Evropy. Zajímavých fotbalových zápasů bude v týdnu celá řada. Celý týden uzavře utkání České Budějovice Bohemians Praha B. Zápas začne v neděli 17 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dívčí skupina The Bangles a jejich nesmrtelný hit z roku 1985, aktuální každé pondělí, Manic Monday. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala hlavně díky manželství a společným vystoupením s Blokem Polívkou i díky svým šanzonům.
1: C'est une chanson. Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Je m'ennuie.
4: Budu překládat. Říká, nudím se.
3: Il me faut un bouffon.
4: Říká, potřebuji šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
4: Teď se zastavila. Dívá se na mě.
3: Ty.
4: A je. Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci. Říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice běží dál a my se teď vypravíme za jihočeskými vědci. Ti se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký totiž na mnoha místech decimují populace chráněných obojživelníků. Hydrobiologové proto vyvíjí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
3: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
1: Sumečky?
3: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tuni žije člověk obecný i horský, byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či půlci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického a ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tuněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tuní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Hospody, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Českobudějovická městská hromadná doprava bude od září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. Aktivisti se obrátili na inspekci životního prostředí kvůli jímce u Teplé Vltavy, kde má být 11 apartmánů. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad. Zítřek bude na jihu Čech deštivý s teplotami jen do 21 stupňů. Hezké pondělní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Od 1. září bude v Českých Budějovicích nově k dostání 30-minutová jízdenka v městské hromadné dopravě. Lidi za ní zaplatí 20 korun. Dneska o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď 60 minut. Důvody změny vysvětlil náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš.
4: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to z platnosti od 1.9.
2: Spolek občané a přátelé vltavského luhu Zvolar podal podnět České inspekci životního prostředí kvůli možné ekologické hrozbě u Soumarského mostu na Šumavě. V bývalém průmyslovém areálu, kde má vyrůst nový rekreační rezort s 11 domy, je podle spolku otevřená montážní jímka s použitým olejem a ropnými látkami. Aktivisti navíc po Jihočeském kraji požadují nové posouzení vlivu stavby rezortu na životní prostředí. Oblast podléhá přísné ochraně kvůli výskytu vzácné perlorodky říční. Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a Up totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 až 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit.
3: Počasí.
2: Jih Čech je oblačný až zatažený s teplotami do 26 a na horách do 21 stupňů. Občas se vyskytuje déšť nebo přehánky a místy i bouřky, které můžou být silné. Mírný vítr může v nárazech dosahovat 55-kilometrové rychlosti. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ojediněle bude občas pršet, ráno ale opět přibude oblačnosti i srážek. Zítřek bude oblačný až zatažený na většině kraje s deštěm nebo s přehánkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 14. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici 34 u Nové Včelnice na Jindřichohradecku, srazila se tam dvě osobní auta. Nehodu dvou osobních aut stále řeší policie taky v Písku ve Švermově ulici a pozor na dálnici D3 na 67. kilometru u Sudoměřic u Tábora ve směru na České Budějovice. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu Jihočeského odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné pondělní odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme do vesmíru a prozradíme, kde je rok kratší než den. Už za chvíli v našem vysílání. Správa Národního parku Šumava ode dneška zakázala spouvání teplé Vltavy. Její hladina je dlouhodobě pod hranicí 40 cm. Další podrobnosti přidáme v rozhovoru a to za malý okamžik. Přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžeme a můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká bude hudba? Chybět nebude klasika od Tiny Turner, Petr Spálený, a právě teď přichází svou nejslavnější píseň Šrouby a Matice zaspívat skupina Mandraže.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zákaz splouvání teplé Vltavy až do odvolání dnes vydala zpráva Národního parku Šumava. Důvodem je dlouhotrvající sucho, které dostalo hladiny řeky pod 40-centimetrovou hranici. Lodě smí na řeku vyplout, pokud je výška hladiny 50 cm a více. A další informace nám teď doplní mluvčí Národního parku Jan Bořák, kterému přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji, dobrý den.
0: Jak to, pane Dvořáku, aktuálně s hladinou teplé Vltavy vypadá?
1: Jak jste zmínil, dlouhodobě pod 40 cm, když zmíním třeba včerejší hladinu, tak ta zaklesla pod 36 cm, což je historické minimum od doby, kdy se vlastně splouvá v tomto úseku teplé Vltavy na základě registrací, a opravdu je to stav, který je tristní, je to stav, který se dal možná trošku očekávat, my už jsme něco podobného zažili loni, ale ten letošek je ještě teda možná nad očekávání horší.
0: Máte nějakou představu, jak dlouho by zákaz mohl trvat?
1: No, to bychom rádi také věděli, ty predikce samozřejmě, co se týče toho nějakých závlah, které by mohly přijít, nějakého deště, sice jsou, ale to vlastně v podstatě to, jaké je sucho i v tom povodí té Vltavy, tak předpokládáme, že asi minimálně do konce srpna se splouvat nebude s největší pravděpodobností. To září, zatím tam ty predikce toho počasí nezavdávají moc optimismu k tomu, že by mohly lodě vyplout od Soumarského mostu k Pěkné.
0: Letošní sezona se zřejmě zapíše tím červeným písmem do análu. Kolik dní lidé mohli řeku splouvat?
1: No, letos to byly pouhé 4 dny, kdy byla hladina teplé Vltavy nad 50 cm. Právě jeden z těch dnů byl po nějaké velké bouřce a hladina teplé Vltavy vystoupala na 50,1 cm, ale ještě v ten den vlastně klesla pod těch nutných 50. Takže se splouvalo pouze jeden jediný den. Splulo teda dohromady nějaká desítka lodí, což když porovnáme loňský rok, tak loni splulo asi 300 lodí. Předloňský rok ale byla zase velmi dobrá sezona, tam těch lodí splulo více než 3000, ale ta letošní je opravdu pokračováním toho loňského roku.
0: Jaké je srovnání stavu hladiny s předešlými lety?
1: No, jak jsem už vlastně naznačil, loni už jsme se dostávali na tu kritickou hranici 40 cm, bylo to dlouhodobě pod 50 cm, nad těch více než 50 to vystoupalo jen asi v průběhu 28 nebo 30 dnů, splulo nějakých 300 lodí v tom roce 2025. Naopak sezóna 2024 byla v tomto ohledu velmi optimistická, a to, jak jsem říkal, že letos se zatím mohlo splouvat 4 dny, tak v tom před 2 lety se nemohlo splouvat pouhé 4 dny, a z toho jeden den nebylo možné splout, protože hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě byla nad hranicí prvního povodňového stupně. A naopak právě ta sezona byla velmi dobrá. Ale když se podíváme dlouhodobě, řekněme těch posledních třeba 10-12 let, tak vidíme, že ta hladina teplé Vltavy na to splouvání je čím dál tím nižší. Byť se splouvat třeba může, jsou nějaké výkyvy a tak dále, ale už bylo běžné v předchozích letech, že třeba v polovině prázdnin už přišly dny, kdy se nemohlo splouvat, kdy opravdu ta hladina byla pod 50. Ale pozor, loňský a letošní rok hladina pod 50 cm byla už na začátku sezóny, to znamená v květnu. A letos dokonce jsme registrovali hladinu, která byla pod 50 cm na Soumarském mostě už v dubnu.
0: Aktuálně máme na jihu místní přehánky. Jak dlouho by ale muselo pršet, aby se hladina udržela na dobrých číslech?
1: Říkáte správně, udržela, protože ona ta hladina může vystoupat po nějaké lokální bouřce právě třeba v tu dobu měření, to znamená v 5 hodin a 50 minut, třeba nad 50 cm, ale velmi rychle opadává, pokud neprší dál. Když bychom se měli dívat na to, aby se udržela nad 50 cm, tak se tady bavíme o nějakém možná několika týdenním deštivém počasí, pohodovém dešti, aby tak jako se dokázala nejdřív ta voda zasáknout do půdy, cítit to povodí a potom krásně odtékat do té vody. Čili bavíme se tady minimálně třeba mým odhadem o 2 až 3 týdnech nějakého solidního deštivého počasí, tak abychom mohli si říct, že v září budeme krásně splouvat úplně bez problému.
0: No, na závěr si je potřeba zřejmě popřát a podržet pěsti, protože nic jiného nám asi zřejmě nezbývá.
1: Přesně tak, děkuji moc za to. No v každém případě Somarský most není jenom o splouvání, ale je to také informační centrum, malé informační centrum, které tam je. A je tam také velmi zajímavé somarské rašeliniště, kam určitě zvu na procházku právě po naučné stezce.
0: Říká mluvčí Národního parku Jan Dvořák, děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Já děkuji a hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: 23 minut na rádiu vašeho kraje ladíte Jihočeské odpoledne. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme do vesmíru. Už za chvíli vám v našem vysílání Martin Písařík prozradí, kde je rok kratší než den.
1: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ještě tento a následně příští týden s námi můžete putovat po zámcích. Se zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes, to už je otázka pro našeho noblesního průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a já právě teď zdravím kolegu Zdeňka Zajíčka, který dnes s mikrofonem zavítal do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Pěkné odpoledne, Zdeňku.
2: Radku, zdravím tebe a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. My jsme tady s převodem Justinem Berkou na nádvoří cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Tím pádem zdravím pana převoda, dobrý den.
3: Také dobrého dne, srdečně vás zdravím.
2: My jsme teď sestoupili dolů z oratoře, která je tady nad presbytářem Vyšebrodského klášterního kostela, kde jsem natáčel reportáž o Závišově kříži, přímo u Závišova kříže, takže to je výsledek práce, kterou máme teď my dva tady s převodem za sebou. Reportáž já pak připravím do vysílání a budete si ji moci poslechnout ve výletech. No ale hlavně já, když jsem sem jel, tak jsem měl obavu, jestli nebude zavřeno. A ono je pondělí a není zavřeno. Jak je to možné?
3: Ano, my máme výjimku jedna, jako jedni z mála. V neděli máme zavřeno, protože jsou bohoslužby, jsme živý klášter, nejsme jenom muzeum, že ano. Ale zase máme otevřeno v pondělí a právě proto sem ty lidi chodí, že všude je zavřeno a u nás se můžou pokochat tou nádherou v pondělí.
2: Jaká byla letošní sezona?
3: Je to dobré. Je to lepší než v loni. Pravděpodobně také tou situací na Lipně, že lidé se nemůžou tak koupat, že kvůli těm synicím, takže je to velmi dobré.
2: A co se týče sezony, ta vám končí na konci září?
3: Sezona je vlastně celoroční, ale na konci září končí ta pravidelná letní takzvaná sezona. Od 1. října do 30. dubna jsou také prohlídky možné, pouze ale na objednání mimo Závišova kříže.
2: Tak to byl převor Jan Justin Berka, převor Vyšebrodského kláštera, no a my už to pomalu zabalíme a zavřeme, protože předpověď meteorologů se plní a stahují se mraky a začíná hřímat, jak se říká lidově, začíná se chystat bouřka. Takže to je ode mě z Vyšebrodského kláštera všechno. Radku, já tě zdravím ještě jednou a pozdravím všechny posluchače a těším se, až se vrátím do Českých Budějovic.
1: Bezpečnost na prvním místě, tolik živě z Vyššího Brodu náš pro tento týden zaskakující regionální stopař Zdeněk Zajíček. Zdeňku, pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Venku je dnes odpoledne hodně proměnlivo, teploty jsou trochu mírnější než v posledních dnech, ale na mnoha místech aktuálně hrozí lokální bouřky.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den?
2: Bouřky, které se nám teďka vyskytují na území kraje a vlastně i ve zbytku republiky, postupují dál k východu a večer potom budou srážky už od západu ustávat a bude ubývat i oblačnosti. V noci očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle pouze s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno potom oblačnosti i srážek opět přibyde a zítra přes den bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami na většině území kraje. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia. Ty maximální denní budou poměrně nízké oproti těm dnešním, mezi 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude foukat převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se potom vítr bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: S deštěm máme počítat i ve středu?
2: I ve středu je potřeba počítat s deštěm, ale nebude ho tolik. Bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm, a to zejména na severu kraje. Minimální teploty budou kolem 15 a maxima kolem 24 stupňů Celsia, takže ty teploty přes den opět porostou. A vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní a bude slábnout.
0: Ve čtvrtek bude opět příjemný letní den.
2: Ve čtvrtek očekáváme stále oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se může vytvořit také bouřka. Minima budou kolem 15 a maxima kolem 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý, převážně západních směrů, do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit.
0: A ještě jak bude před víkendem, co máme očekávat pro pátek?
2: Pátek to bude dost podobné, stále oblačno až zataženo, ráno přechodně až polojasno a místy s přehánkami nebo s deštěm, večer potom bude srážek přibývat a ojediněle se můžou tvořit opět i bouřky. Minima budou kolem 16 a maxima kolem 27 stupňů Celsia, takže ty teploty budou stále stoupat. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
0: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme za vyčerpávající informace, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Ve Strakonicích se opět po roce rozezní dudy z celé Evropy. Jak se liší české, skotské nebo třeba španělské dudácké tradice? Proč tento starobylý nástroj stále přitahuje mladé lidi? A kolik dudáků se letos pokusí vytvořit nový český rekord? O tom všem si v jeho českém dopoledni budu povídat s muzikologem a programovým ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu Zdeňkem Vejvodou. Poslouchejte v úterý po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Italské úřady znovu zvýšily výstrahu před sopečnou aktivitou Etny. Jihočeští vědci testují na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Reprezentační ex-kapitánka Prokešová se vrací k volejbalu jako posila jeho stroje. Noční teploty budou kolem 13 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Letiště v sicilské Katánii znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Přistávat na ně může maximálně 10 letadel za hodinu. Odlety omezené nejsou, ale některé spoje nabírají zpoždění. Erupce Etny narušuje situaci na asi 30 kilometrů vzdáleném letišti už přes týden. Opatření dočasně zrušilo v sobotu. Dneska ale provoz znovu omezilo poté, co úřady zvýšily výstrahu kvůli sopečné aktivitě na nejvyšší červený stupeň. Letiště v Katánii je páté nejrušnější v Itálii. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnicích na Třeboňsku a na Vysočině. Pomocí speciálních pastí je odchytávají a sledují, jak jejich odlov ovlivňuje vodní vegetaci a původní druhy. Výsledky ze dvou lokalit popsal hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
2: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
0: Městská knihovna v Českém Krumlově ode dneška shromažďuje školní pomůcky pro děti ze sociálně slabých rodin. Druhý ročník charitativní sbírky potrvá do 28. srpna.
3: Lidé můžou do sbírky přinést aktovky, školní tašky, penály, nepoužité sešity nebo psací a výtvarné potřeby. Zájemci si je pak budou moct vyzvednout od 24. srpna do 11. září. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
0: Bývalá kapitánka volejbalové reprezentace Andrea Prokešová, známější pod rodným jménem Kosániová, se po třech letech vrací k vrcholovému volejbalu. Stala se posilou nováčka extraligy Českých Budějovic. Jeho stroj o angažování 33-leté smečařky a pětinásobné české šampionky informoval na klubovém webu. Prokešová oblékala národní dres od 17 let. S reprezentací mimo jiné dvakrát vyhrála Evropskou ligu a v roce 2022 byla kapitánkou na mistrovství světa.
1: Počasí.
0: V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů, ojediněle bude občas pršet. Ráno ale opět přibude oblačnosti a taky srážek. Zítřek bude oblačný až zatažený, na většině kraje s deštěm nebo s přeháňkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici číslo 20 u Předotic na Písecku. Další nehodu dvou osobních aut máme na silnici 34 u Nové Včelnice na Jindřichohradecku. A pozor taky na dálnici D3 na 67. kilometru u Sudoměřic u Tábora ve směru na České Budějovice. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
5: Krásný den všem.
4: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co
1: já
0: tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
1: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si
0: pohodlí. Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cutrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, víš, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi hodná, hele, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: No právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Co mi fotbalu,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko,
0: jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste se nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
6: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné stupně, vám i a hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
2: Děkujeme moc pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básně, dneska budeme básně.
2: Básně, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A jimi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.

0: 21,
1: 22,
0: 29,
1: 33
0: a poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
2: Hele, hele, já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
3: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
2: Jo?
3: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
2: Je.
3: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
2: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
3: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
2: Zabili domovnici.
3: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
2: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
3: Zlepšili.
2: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
3: Hej, hej, Františku, sama zařídím, sama zařídím.
2: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
4: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
2: A to už to asi neprohrajou.
3: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis.
2: Ježiš.
3: No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
2: To je za známku Paris, počkej. Paris.
3: To bude z ciziny.
2: Je.
3: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
2: Co tam je?
3: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
2: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
3: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, počkej, sama natřesu poštáře.
2: Je, děkuju ti.
3: Potnu.
2: Boženko.
3: A spínkej
2: sladce. To jsou věci.
3: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
2: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
5: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome, Trenčianské Teplice.
1: A teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
4: Zdravíme.
5: Zdravím Pavla i Láďu.
6: Děkuji.
5: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
4: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
6: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
4: Takže zítra humoriáda nebude.
5: To by byla zase škoda, protože
6: jo.
5: On je vlastnické střevo a...
6: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom jako, jo.
4: No.
5: Dobře, tak jo.
4: No tak Petře.
5: Otu Jiráka, prosím.
4: Koho? Otu Jiráka. Otu Jiráku. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
7: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka.
4: Mm-hmm.
7: A děkuji za pěknou pohodu.
4: No, rádo se stalo, toho
8: ahoj,
4: jsme
8: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
6: Chtěla pana Jiráka, tak...
4: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
6: Děkujeme.
7: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat. A
6: já se pířím.
7: Špečko,
4: ano.
6: Já se pířím.
7: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
4: Děkujeme
7: a také. Bčko.
4: Ano, zapsáno, díky.
6: Děkujeme za krásnou pochvalu.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
4: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
4: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu To je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, dělá to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklizeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: Já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že si se mnou musí sejít, je toho plný, že okamžitě a zítra, tak. A jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
13: teda...
14: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
15: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl na Kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůly a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čum. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal
15: kalhoty a dal jsem nadspal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Otajírák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
16: Ano, milé, hele.
4: No, bez toho.
6: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
4: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: A to možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle, i pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumím. A děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím. Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
11: a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
11: Nebo Ačko.
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: je to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: Lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídl a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. Většině pokojů v nemocnicích na Vysočině chybí klimatizace. Správci Národního parku Šumava kvůli nedostatku vody uzavřeli toalety u výběhu vlků v Srní. Zítřek bude na jihu Čech deštivý s teplotami jen kolem 19 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí, rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích v roce 2006. Lidi tam mohli získávat informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
4: Tato koncepce je stará už více než 20 let. Vznikla krátce po vstupu do Evropské unie. Už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
2: Eurocentra každý rok pořádají zhruba 13 akcí na školách, univerzitách a v knihovnách. Jejich rušení kritizuje třeba poslanec lidovců Václav Pláteník nebo poslankyně Pirátů Michála Moricová, podle kterých vláda nemá k stávajícímu systému žádnou alternativu. Nemocnice na Vysočině mají klimatizovanou jen zhruba čtvrtinu až třetinu svých pokojů. Vyplývá to z průzkumu, který si na začátku léta udělal Český rozhlas. Většinou jde o pokoje s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná.
5: Například v Havlíčkobrodské nemocnici je klimatizovaná zhruba čtvrtina pokojů a podle mluvčí Petry Černo se každý rok instalují nové jednotky podle potřeby. Zároveň ve všech pěti nemocnicích se počet klimatizovaných pokojů zvyšuje během postupných rekonstrukcí. František Jirků, Český rozhlas.
2: Návštěvnické centrum u výběhu vlků v Srní na Šumavě je bez vody. Mimo provoz jsou tam i toalety. Informují o tom správci Národního parku Šumava na sociálních sítích s tím, že kvůli zákazu čerpání z jiných zdrojů tam není možné dovést vodu v cisterně. Zároveň žádají návštěvníky, aby jako náhradní toaletu nevyužívali okolní lesy, ale sociální zařízení v sousedních obcích nebo restauracích.
3: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů, ojedinělé bude občas pršet a ráno opět přibude oblačnosti a taky srážek. Zítřek bude oblačný až zatažený, na většině kraje s deštěm nebo s přeháňkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie stále řeší nehodu dvou osobních aut na silnici číslo 20 u Předotic na Písecku a taky na silnici 34 u Nové Včelnice na Jindřichohradecku. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině samozřejmě očekávejte vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další příjemné písničky, které nestárnou. Správa Národního parku Šumava ode dneška zakázala splouvání teplé Vltavy. Její hladina je dlouhodobě pod hranicí 40 cm. Omezení, které přišlo kvůli suchému počasí, připomenu v úvodu dnešního pořadu Den v kraji. A jaká bude hudba? Chyby chybět nebudou zpěvačka Olivia Newton-John, Karel Gott, a právě teď přichází svou legendární píseň Bitva o Karlův most zaspívat Michal Prokop. Příjemné pondělí odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s aktuálním přehledem událostí připravena svátečně naladěná kolegyně Petra Pitra.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké pondělní odpoledne. Od září bude v Českobudějovické městské hromadné dopravě nově k dostání 30-minutová jízdenka. Lidi za ní zaplatí 20 korun. Dneska o tom rozhodla rada města. Teď je jízdenka s nejkratší dobou platnosti na 60 minut. Důvody změny vysvětlil náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš.
3: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený. To znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to s platností od 1.9.
2: Jihočeský kraj znovu pomůže s financováním dětských kroužků sociálně slabým rodinám. Letos mezi ně rozdělí 10 milionů korun. Rodiny, které splní podmínky, můžou získat až 4 tisíce korun na dítě. Peníze jsou určené na zájmovou činnost nebo na letní tábor. O program je každý rok velký zájem. V minulém školním roce o peníze požádali 4 tisíce rodičů a pěstounů. Správa Národního parku Šumava dneska vydala zákaz splouvání Teplé Vltavy. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky. Pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
4: Hladina Teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
2: Celý rozhovor s mluvčím Národního parku Šumava Janem Dvořákem ohledně situace na Teplé Vltavě si můžete poslechnout už za pár minut v našem vysílání. A na Šumavě ještě zůstaneme. Spolek občané a přátelé vltavského luhu Zvolar podal podnět České inspekci životního prostředí kvůli možné ekologické hrozbě u Soumarského mostu na Šumavě. V bývalém průmyslovém areálu, kde má vyrůst nový rekreační rezort s 11 domy, je podle spolku otevřená montážní jímka s použitým olejem a ropnými látkami. Aktivisti navíc po Jihočeském kraji požadují nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Oblast podléhá přísné ochraně kvůli výskytu vzácné perlorodky říční.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Zákaz splouvání teplé Vltavy až do odvolání vydala dnes správa Národního parku Šumava. Důvodem je dlouhotrvající sucho, které dostalo hladinu řeky pod hranici 40 cm. Lodě smějí na řeku vyplout, pokud je hladina 50 cm a více. Podrobnosti jsem dnes probral v našem vysílání s mluvčím Šumavského národního parku Janem Dvořákem.
1: Dlouhodobě pod 40 cm, když zmíním třeba včerejší hladinu, tak ta zaklesla pod 36 cm, což je historické minimum od doby, kdy se vlastně splouvá v tomto úseku teplé Vltavy na základě registrací. A opravdu je to stav, který je tristní. Je to stav, který se dal možná trošku očekávat. My už jsme něco podobného zažili loni, ale ten letošek je ještě teda možná nad očekávání horší.
0: Máte nějakou představu, jak dlouho by zákaz mohl trvat?
1: No, to bychom rádi také věděli, ty predikce samozřejmě, co se týče toho nějakých závlah, které by mohly přijít, nějakého deště, sice jsou, ale to vlastně v podstatě to, jaké je sucho i v tom povodí té Vltavy, tak předpokládáme, že asi minimálně do konce srpna se splouvat nebude s největší pravděpodobností. To září, zatím tam ty predikce toho počasí nezavdávají moc optimismu k tomu, že by mohly lodě vyplout od Soumarského mostu k Pěkné.
0: Letošní sezona se zřejmě zapíše tím červeným písmem do análu. Kolik dní lidé mohli řeku splouvat?
1: No, letos to byly pouhé 4 dny, kdy byla hladina teplé Vltavy nad 50 cm. Právě jeden z těch dnů byl po nějaké velké bouřce a hladina teplé Vltavy vystoupala na 50,1 cm, ale ještě v ten den vlastně klesla pod těch nutných 50. Takže se splouvalo pouze jeden jediný den. Splulo teda dohromady nějaká desítka lodí, což když porovnáme loňský rok, tak loni splulo asi 300 lodí. Předloňský rok ale byla zase velmi dobrá sezona, tam těch lodí splulo více než 3000, ale ta letošní je opravdu pokračováním toho loňského roku.
0: Jaké je srovnání stavu hladiny s předešlými lety?
1: No, jak jsem už vlastně naznačil, loni už jsme se dostávali na tu kritickou hranici 40 cm, bylo to dlouhodobě pod 50 cm, nad těch více než 50 to vystoupalo jen asi v průběhu 28 nebo 30 dnů, splulo nějakých 300 lodí v tom roce 2025. Naopak sezóna 2024 byla v tomto ohledu velmi optimistická a to, jak jsem říkal, že letos se zatím mohlo splouvat 4 dny, tak v tom před 2 lety se nemohlo splouvat pouhé 4 dny a z toho jeden den nebylo možné splout, protože hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě byla nad hranicí prvního povodňového stupně. A naopak právě ta sezona byla velmi dobrá. Ale když se podíváme dlouhodobě, řekněme těch posledních třeba 10-12 let, tak vidíme, že ta hladina teplé Vltavy na to splouvání je čím dál tím nižší. Byť se splouvat třeba může, jsou nějaké výkyvy a tak dále, ale už bylo běžné v předchozích letech, že třeba v polovině prázdnin už přišly dny, kdy se nemohlo splouvat, kdy opravdu ta hladina byla pod 50. Ale pozor, loňský a letošní rok hladina pod 50 cm byla už na začátku sezóny, to znamená v květnu. A letos dokonce jsme registrovali hladinu, která byla pod 50 cm na Soumarském mostě už v dubnu.
0: Aktuálně máme na jihu místní přehánky. Jak dlouho by ale muselo pršet, aby se hladina udržela na dobrých číslech?
1: Říkáte správně udržela, protože ona ta hladina může vystoupat po nějaké lokální bouřce právě třeba v tu dobu měření, to znamená v 5 hodin a 50 minut, třeba nad 50 cm, ale velmi rychle opadá.

Ve Strakonicích se opět po roce rozezní dudy z celé Evropy. Jak se liší české, skotské nebo třeba španělské dudácké tradice? Proč tento starobylý nástroj stále přitahuje mladé lidi? A kolik dudáků se letos pokusí vytvořit nový český rekord? O tom všem si v Jihočeském dopoledni budu povídat s muzikologem a programovým ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu Zdeňkem Vejvodou. Poslouchejte v úterý po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Pokud jste aktuálně na cestách, cestujte opatrně, budeme vám dělat společnost i nadále. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď se podíváme na Třeboňsko. Byli inspirací pro malíře, spisovatele, ale i filmové režiséry. Seníky v Třeboni na Jindřichohradecku, kde se natáčela například Pyšná princezna, dnes v rovinaté krajině připomínají historii místního zemědělství. Jeden z nich nyní navíc přes léto prochází celkovou rekonstrukcí.
1: Když stojíme vedle rozestavěné stavby, tak vidíme, že to zatím připomíná jenom takovou velkou a mohutnou ohradu. Je to ještě bez střechy, vidíme jenom 4 bočnice.
2: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, které se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude ta roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
1: Vysvětluje referent odboru rozvoje a investic města Třeboň Milan Jáchym. Ze seníku se dochovalo jenom minimum původního materiálu.
2: Protože ten seník byl dlouhodobě bez střešní konstrukce, takže povětrnostními vlivama a náletem toho dřevokazního hmyzu to dřevo bylo degradované. Po tom rozebrání a po kontrole toho stavu tesařema se zachovaly pouze 2 trámy, který můžou být vráceny zpátky do té konstrukce.
1: Toho původního trámu si všimneme hned na první pohled, protože nám tak trochu svítí mezi tím novým dřevem, je o něco tmavší.
2: My jsme použili 2 kusy, které byly vyřezané, odřezané byly ty prvky, které už nebyly použitelné a sesadily se k sobě na 2 štítové strany.
1: V oblasti bylo původně okolo 100 takových seníků. 33 dochovaných je teď chráněnou památkou, z toho 14 vlastní přímo město. Při jejich rekonstrukci se nezapomíná ani na opatření proti povodním, tak aby je případně neodnesla voda, jako tomu bylo v minulosti.
2: V rozích jsou tu 2 patky s okem, ke kterému se chytne ještě řetěz a řetěz se připevní tady na stěnu toho roubené konstrukce, takže v případě, že přijde voda, hladina zvedne ten seník, v těch rozích na 2 řetězech on odplave, zůstane přibližně na tom místě, až voda opadne, tak zase klesne zpátky.
1: Přestože je místo obvykle podmáčené rašeliným podkladem, dělníkům s těžkými stroji letos práci usnadňuje velké sucho. Stavba bude dokončená v průběhu léta. Její celková cena by se podle místostarostky z ODS Jany Grametbauerové měla pohybovat kolem 500 000 korun.
3: Dneska ještě úplně přesně nevíme, až podle toho, jak to dopadne. Snažíme se a vždycky na tu opravu využíváme peníze i z krajského úřadu. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 000.
1: Město by v budoucnu chtělo získat i další seníky a pokračovat v jejich obnově.
3: Oslovujeme ty soukromníky, ne všichni na to slyší. Tamhle vidíte třeba jeden, který už je taky v úplně dezolátním stavu. Někdy je to totiž taky tak, že nemá jednoho majitele, ale je to rodina a když se nedomluví, tak není možný jakoby to od nich získat.
1: Historické seníky po rekonstrukci dostanou původní podobu, kterou budou připomínat třeba i šindelové střechy. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme zajímavým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech. Hydrobiologové proto vyvíjí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
3: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
1: Sumečky?
3: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tuni žije člověk obecný i horský, byl tu zaznamenán i skokan ostranosí a jejich larvy či pulci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického a ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí.
1: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech? To už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den?
2: Bouřky, které se nám teďka vyskytují na území kraje a vlastně i ve zbytku republiky, postupují dál k východu a večer potom budou srážky už od západu ustávat a bude ubývat i oblačnosti. V noci očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle pouze s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno potom oblačnosti i srážek opět přibyde a zítra přes den bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami na většině území kraje. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupně Celsia. Ty maximální denní budou poměrně nízké oproti těm dnešním, mezi 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude foukat převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se potom vítr bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: S deštěm máme počítat i ve středu?
2: I ve středu je potřeba počítat s deštěm, ale nebude ho tolik. Bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm, a to zejména na severu kraje. Minimální teploty budou kolem 15 a maxima kolem 24 stupňů Celsia, takže ty teploty přes den opět porostou. A vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní a bude slábnout.
1: Ve čtvrtek bude opět příjemný letní den?
2: Ve čtvrtek očekáváme stále oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a ojediněle se může vytvořit také bouřka. Minima budou kolem 15 a maxima kolem 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý, převážně západních směrů, do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit.
1: A ještě jak bude před víkendem, co máme očekávat pro pátek?
2: Pátek to bude dost podobné, stále oblačno až zataženo, ráno přechodně až polojasno a místy s přehánkami nebo s deštěm, večer potom bude srážek přibývat a ojediněle se můžou tvořit opět i bouřky. Minima budou kolem 16 a maxima kolem 27 stupňů Celsia, takže ty teploty budou stále stoupat. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Klientské násilí už dávno není výjimečným jevem. S agresivním chováním se při své práci setkávají lidé v celé řadě profesí, které jsou založené na pomoci druhým. O tom, proč podobných incidentů přibývá, jaké mají dopady a co mohou udělat zaměstnanci i organizace pro větší bezpečí, si v Jihočeském dopoledni povídala kolegyně Hanka Šoberová s Lindou Štuc-Bartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny.
1: Já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí, poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
2: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho, buď to modu, bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si prosím. Vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte to, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat.
1: Mm-hmm.
2: A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, moje kolegyně, lektorka, říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak, a kdy nás napadly ty nejlepší argumenty. No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
1: Ani bych nepípl v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
2: Mm-hmm. A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne. Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát. Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit ty empatii. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta, vzal jste si pořadový lístek, je možná oprávněná. Ale znova, co říká? Nám, že nám často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě tři pozvánky k zítřejšímu poslechu. Celkem 18 návrhů na zlepšení života ve městě se letos uchází o finanční podporu z participativního rozpočtu města Písek. Jde už o pátý ročník hlasování, ve kterém rozhodují sami obyvatelé Písku. V průběhu let město z participativního rozpočtu vybudovalo skoro 30 různých projektů. Letošní ročník hlasování přiblíží zítra v našem vysílání po 7:30 mluvčí města Písek Petra Měšťanová. Zemědělci letos začali sklízet kukuřici o měsíc dřív než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Úroda bude proto podprůměrná. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek. Nahradí tak částečně pícniny, kterých letos sklidili minimum. Reportáž Jitky Cibulové-Vokaté uslyšíte v našem vysílání zítra po zprávách v 8. Skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů nebo Morise Ravela zazní zítra na zámku v Jindřichově Hradci. Pokud si chcete zajít na koncert klasické hudby, pozveme vás na něj v rozhovoru s violončelistkou a členkou souboru Kvarteto Martinů Jitkou Vlašánkovou. Naleďte se nás zítra kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Šíření rekordního lesního požáru v Belgii částečně zastavil déšť. Řidiči v Českém Krumlově do pátku neprojedou Věncovou ulicí u sídliště Plešivec. Zítřejší teploty vystoupají maximálně k 21 stupňům a bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Belgičtí hasiči se snaží dostat pod kontrolu největší lesní požár v historii země. Šíření plamenů směrem do Německa jim pomohl zastavit déšť. V jiných místech ale hašení komplikuje náročný terén. Oheň už na východě Belgie spálil 3000 hektarů a úřady kvůli němu evakuovaly stovky lidí. Do zasažené oblasti dneska přijel i belgický král Filip. Ten na místě poděkoval hasičům a ocenil taky mezinárodní pomoc. Hasičská letadla nebo helikoptéry vyslali Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. Nové automatizované měřící zařízení sleduje kvalitu vody v řece Úhlavě. V republice jsou jen dvě. Povodí Vltavy ho instalovalo v Klatovech, aby získalo přesná data, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Do řeky se vypouští při deštích přímo z kanalizace, aby se nezahltila čistírna odpadních vod. Od příštího roku by je měla zachycovat nová retenční nádrž, kterou Klatovy právě staví. Pokračuje hydrobiolog Jindřich Duras.
5: Potřebujeme potvrdit, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A kolik kilogramů kterých látek proteče za rok? Je to velmi důležité proto, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže.
4: Uzavírka Věncovy ulice omezí tento týden dopravu na českokrumlovském sídlišti Plešivec. Řidiči od dneška do pátku neprojedou v úseku mezi křižovatkou s ulicemi Krásné údolí a U Cihelny. Důvodem je rekonstrukce inženýrských sítí a práce spojené s napojováním provizorního vodovodu pod vozovkou. Na přechodnou dobu se tento týden uzavře taky křižovatka s ulicí U Cihelny. Obyvatelé obou ulic budou mít zachovaný přístup k domům.
1: Počasí.
4: Noční teploty klesnou na jihu Čech na 15 až 12 stupňů, ojediněle bude občas pršet, ráno ale oblačnosti i srážek opět přibyde. Zítřek bude oblačný až zatažený na většině území kraje s deštěm nebo s přeháňkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů, biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech aktuálně nemáme hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dnes poprvé se, milí posluchači, můžete v letním čtení zaposlouchat do premiérové četby z knížky Zlá babička spisovatelky Dity Kůtové. Zlá babička je jeho český vesnický román, vycházející z rodinné historie autorky. Marie prožila nelehké dětství a dospívání poznamenané zločinem, kterého se dopustil její otec. Vyvzdoruje si svatbu s vytouženým mužem, z něhož se vyklube nespolehlivý opilec. Osud toho na ní naložil opravdu hodně, ale ona zlá není. Jenom si to o ní všichni mysleli.

0: Sedím u stolu. Neohrabaně beru do rukou tušku, kterou tu zapomněli, a pozoruji své staré ruce. Ta pravá je na tom o něco hůř než levá. Prsty se mi nevratně ohnuly směrem do dlaně. Dlaně krabatá vystouplí mi uzly šlach. Pracovat se těmahle rukama už nedá. Ale co? Nadřeli se za ten podělaný život až. A já jsem ho zvládla, i když mi tolik naložil. Moje ruce, jako dvě nepotřebné stuhlé větve. Ach bože, ani vlasy si s nimi už pořádně neučešu. A s vestou a sukní už mi musí pomoct někdo jiný, sama se neobleču. Do háje, už mi zase tečou slzy. To ne, mě nikdo neuvidí brečet nikdy. Tohle jsem si přece jednou provždy zakázala. Loktem skýrám z obličeje tu ponižující vlhkost a pyšně potřesu hlavou. Ty zatracené oči neposlouchají a zatracené slzy tečou dál a dál, razí si cestu mezi vrázkami a stékají pomalu po krku pod límeček. Vstekle ty slzy rozmazávám hřbetem ruky po obličeji, ale pořád to teče a nikdo mi nepomůže. Nikdo mi nepomůže. Už mi nic nepomůže. Všechno už se stalo. Celý život už se mi stal. Proč jen zrovna takhle? Na stole přede mnou leží Márinčin odložený školní sešit. Dívám se na neobratné písmo své nejmladší pravnučky. Zůstalo v něm ještě dost prázdných stránek. Určitě by ten sešit vyhodili, já je dobře znám. Se vším plýtvají, nic pro ně nemá cenu. Tak, už se mám zase pod kontrolou. Ještě, že mě nikdo neviděl, nesnesla bych to. Lepší je se zlobit, než plakat. Důkladně si utřu vlhkou tvář a znovu beru neobratně do ruky tušku. Už kvůli ní musím všechno napsat, kvůli své pravnučce, své neposedné holčičce. Má jméno po mně, Marie. Márinka. Ona přece musí vědět, kdo doopravdy jsem. Ta jediná. Na ostatních mi nezáleží. Nic už pro mne neznamenají a já neznamenám nic pro ně. Zlá bába. Všem jen na obtíž. Mají pravdu. Jsem zlá. Však si taky nic jiného nezaslouží, než abych byla taková. To jen Márinka. Ta je ještě hodná. Někdy ke mně přijde, když tu tak sedím v té jejich kuchyni jako trpěný, otravný host na štokrlátku u kamen. Stoupne si až ke mně a maličko se o mě opře. To je tak pěkné. Ta malá chvilka, ten okamžik souznění a něhy. Ani nic neříká, jen na chvilenku opře své drobné tělíčko o to mé. Pak zase někam odběhne. Žiju z té krásy zbytek dne.
1: Květen 1888. Máma Johana vešla do kuchyně a stěžka postavila na prkenou podlahu díšku s večerním dojením. Marie se snažila u okna zahlédnout v malém zrcátku, jak má zapletený cop. aby ses neukroutila hlavu. Stejně to už nijak nevylepšíš. Utrousila máma Johana a cedila mléko přes plátno do druhé díšky. Ty svý chundele bez tak nikdy pořádně neučešeš. Ozvalo se zaťukání na dveře. To už bude Růžena, otevřela dychtivě Marie. Ty ještě nejsi hotová? Podivila se kamarádka. Nechcete se ještě trochu najíst? Otočila se Johana k plotně a zamíchala polévku. To by se nám špatně tancovalo s plným žaludkem, usmála se Růžena a polkovým krokem odtančila ke dveřím. Vezmi si tu modrou jupičku, Mařko. Bude chladno, až půjdete domů. Růžena se zachichotala. Třeba ji doprovodí někdo, kdo ji zahřeje. Nějaký pohledný chasník. Třeba padrtá, věď, Mařko? Johana se prudce otočila od plotny s přísným pohledem. Do půlnoci budeš doma. A přijdete spolu. Ty, Mařeno, nepůjdeš s žádným chasníkem. Dobře víš, že o tom, kdo tě bude smět jednou doprovázet, rozhodne tvůj otec. Co prosím vás zase máte, mámo? Už jsem řekla. Jednou tě mám na starosti a nikdo nesmí říct, že jsi špatně vedená. Já to dobře vím, že po sobě s padrtou koukáte. Nemysli si, mně se donese všecko. Ale zrovna tenhle mládeneček není nic pro tebe. Známe ho, floutka jednoho. Ale paní mámo, vždyť on ten padrta přece není zas tak špatný. Zachraňovala situaci Růžena. Proč se vám nelíbí? Je to pěkný chlapík a dobrý zedník. To přece není špatné řemeslo. A jak dovede krásně hrát na trubku? Máma Johana odstavila polévku z plotny. Mařko, řeknu ti ještě tohle, ať máš nad čím přemýšlet. Zedník padrta. Půl roku bude jezdit s ostatníma někde po stavbách. Když bude mít štěstí, bude s partou ve Vídni. A toho pak neuvidíš, jak je rok dlouhej. Peníze, co přinese domů, ty se rychle rozkutálí a až na jaře zase zmizí za prací, budeš čekat děcko. A takhle to půjde rok za rokem. A že je padrta muzikant? Od takového se tím spíš drž dál. Kde je muzika, tam jsou ženské, chlást a karty. To bys chtěla? A dobře víš, že otec pro tebe počítá s jiným ženichem. Marie popadla pevně Růženu za ruku a protáhla se chodbou ven. Venku se Růžena marně snažila vykroutit svou ruku z Mariina pevného sevření, ale její stisk naopak zlostně zesílil. Co je? Nechápala Růžena. Tak ti pěkně děkuju, vykřikla Marie. Proč jsi s mámou o padrtovi mluvila? Já ti chtěla pomoct, hájila se Růžena. Myslela jsem, víš, aby si na to vaši zvykli, že ho máš ráda. To jsi mi teda pomohla. Marie konečně pustila Růženě ruku. Otec pro mě má vyhlídnutou jinačí partii. Vážně? Vykulila oči Růžena. A koho? Domlouval se prý s třetinovejma. Máma mi to tuhle řekla. No páni, viď. No ale to bys nedopadla nejhůř, ne? Růženo. Marie rozčilením skoro zakopla. Viděla z Vaška třetinu zblízka? Znám ho, ale takhle zblízka vlastně ani ne. Vždyť je starší, po těch já nekoukám. Ale když o tom takhle přemýšlím, špatně by ses asi neměla. Ta jejich truhlárna to vůbec není zlý. A pěkný stavení. Růžena se zamyslela. A hlavu má jak koleno. Dělá se mu břicho jako nějakýmu pantátovi. Posmívala se Marie. To je všechno, co ti vadí? Smála se i Růžena. Nelíbí se mi, no. Je starý, plešatej, nesmělej, nemluvnej, nemastnej, neslanej. Sestru už má provdanou. Je na baráku s rodiči sám, zajištěnej. Nabízela jiný pohled Růžena. Za 10 let budou plešatý všichni mládenci kolem nás. Padrta ne, ten nikdy. Ten bude kudrnatej až do konce života. A Marie se rozběhla k hostinci na návsi. Už z dálky bylo slyšet muziku. Marie se stěžka probírala do chladného květnového rána. Schoulila se do klubíčka pod těžkou peřinou, zavřela oči a vrátila se v duchu zpět do včerejší noci. A naše princezna dorazila, ozvalo se z hloučku roztancovaných holek, když Marie s Růženou vešly do hospody. Marie se trochu mračila, ale dobře věděla, že je zločenický holek nejhezčí. Ať si máma Johana říká, co chce. Už od dětství od ní slýchala, že má velký nos a velké nohy. Příliš chundelatých vlasů na moc malé hlavě. Kdyby těm jejím řečem věřila, jak živa by nevystrčela paty z baráku. Pak by možná vzala za vděk i třetinou. Kdo ví. Ale ona moc dobře věděla, že se líbí. Že je pěkná, moc pěkná. Kdyby za sebou neměla tu svou zlou životní historii, mohla by dostat, na koho by si ukázala. Už se po tobě ptal? Přitočila se k Marii Aneška. Ptal se, jestli dneska přijdeš a tak. Marie se od ní znechuceně odvrátila. Nesnášela ten oddaný pohled, kterým ji Aneška sleduje už od dětských let. Aneška. Taková kachna, nevzhledná, podlézavá, nesnesitelná. Seděli spolu ve škole v jedné lavici jako dva vyvrhelové, až úplně vzadu, kde nikdo sedět nechtěl. Jenže Marie byla z nich dvou ta silnější, hezčí a odolnější. A tak zatímco Marie si hleděla získat za kamarádku Růženu a podařilo se jí to, neduživá úlisná drápalovic Aneška z Pazderny dělala stín Marii. Vychvalovala, podlejzala, donášela, pomlouvala, jen aby si jí Marie víc všímala, aby o ní zavadila pohledem. Jenže Marie není zvyklá, aby jí někdo projevoval příchylnost. U nich doma se tohle nikdy nenosilo. Máma Johana, která měla na starosti tři odrůstající nevlastní děti a malou Marii, a která k tomu postupně měla ještě dva své syny, si nějakou zvláštní vlídnost ani dovolit nemohla. A otec? Člověk, kterému šla z cesty, jen aby si jí moc nevšímal. Marie už chtěla od Anešky aspoň někam poodejít, když Aneška dodala jakoby nic. A když si dlouho nešla, vzal dokola Mílu. Marie se otočila na podpatku. Cože? No přece Mílu, dudáků. A jak se točili, panečku? Malá hadí očka s uspokojením sledovala, že trefila cíl. No tohle, Marii se zatmělo před očima. Jak mi tohle mohl udělat, mizera? To nemohl počkat? Stačí, aby se na něj usmála nějaká nána a už ho má. Tak proto se na mě všechny holky tak usmívají. Kde pak úsměv? Posmívají se. Marie měla pocit, že vybuchne vzteky a ponížením. Otočila se k Růženě. Jdu domů. A proč? Vždyť jsme zrovna přišli. Stalo se něco? Marie bouchla dveřmi a zmizela ve tmě. Šlapala s vysoka topornými kroky k domovu. Byla sama a tak si dovolila slzy. Ústa jí cukala, slzy si hledaly po tváři cestičku a kapaly jí do výstřihu. Bože, tohle nesmí nikdo vidět, myslela si a dál klopítala tmou. Zahledla chalupu a zamířila rovnou k malým vrátkům vedle velkých vrat. Okna už byla tmavá, a Marie si oddechla, že nebude mámě muset nic vysvětlovat. Brala za kliku, když za sebou zaslechla kroky. Mařko, kam jsi mi utekla? Padrta popadl Marii pevně za rameno. Jdu domů. A vůbec, co je ti do toho? Ty už přece tanečnici máš.
2: Co? Jakou tanečnici?
1: Jo, tak. Přece bys nežárlila na takovou buchtu, Mařenko. No tak. Jan přitiskl to vzpůrné tělo k sobě. Marie se chce vykroutit, ale nejde to. Záda má přimáčknutá k hrubým prknům vrat. Nemůže se nadechnout, nemůže se vykroutit a už ani nechce. Vždyť já tě přece miluju, Mařenko, přece to dobře víš. Co je ti do nějakých naninek? Tak proč s nima tancuješ? Proč se s nima táháš, když miluješ mě? Vydechuje Marie. A proč ne, prosím tě? Když jsi tak dlouho nešla... Vždyť na tom nic není. Snad se můžu taky pobavit. Jak pobavit? Já bych s jiným netancovala. Marie se koncem června courala o

Tety, ani nevím, kdy se vrátí. Tak to se načekáš, vyprskla Aneška. Proč? Mařko, ty nevíš, že se Růžena bude vdávat? Za Vaška třetinu. Marie se zastavila. Růžena? To není možný. Ještě z jara o něm dohromady nic nevěděla. Vždyť se kolem ní vůbec nemotal. Za to kolem tebe se z jara motal padrta až, viď? Chodí za tebou ještě? Aneška se třásla na každou podrobnost. Co je ti potom? Nebuď pořád tak naježená, Mařko. Vždyť já to nemyslím zlé. Jsem zkrátka zvědavá. Aneška opatrně pohladila Marii po rameni, ale Marie sebou podrážděně trhla. A malá Aneška mohla ve večerním slunci vidět to, co u Marie málo kdo. Slzy. Ale no tak, přece bys nebrečela kvůli takovýmu Floutkovi. Vždyť na něm nic není, jen ta jeho trubka. Stejně běhá za kde jakou holkou. Všichni to o něm vědí. Vykašli se na to. A Marie se nechá hladit po vlasech, po ramenou, pak se nadechne a rozhodně potřese hlavou. To je nadělení. Tahle hloupá vlezlá Aneška zná její slabost, její slzy. Pro boha. Zatracená Růžena. Tak ona se bude vdávat. A za třetinu. Marii bylo najednou všechno jasné. Proto ji stará Peřinová tak nevlídně odbyla. Proto Růženu uklidili do sedla, aby jí Marie do ničeho nemluvila. Peřinu určitě vědí, že Marijin otec s třetinovejma jednal. Co si to o mě všichni jenom myslí, povzdechla si. Jako bych byla nějaká zlá, nepřející potvora.

Večer se Marie zmoženě posadila na postel. Otevřenými dveřmi z kuchyně tikaly do noci nástěnné hodiny a máma Johana už taky ležela ospalá pod modrobílou duchnou. Mámo, Marie se odmlčela. Růžena se bude vdávat. Od mámy zavanulo ticho. Bude si brát třetinu. Bože můj, Mařeno, vzdychla si máma. Ty jsi ale husa. Já bych si ho stejně nevzala, vykřikla svůj vzdor Marie. Nikdy se mi nelíbil, neměla jsem ho ráda. No, tak si ho vezme tvoje kamarádka. Ty jsi ale štědrá, že jsi ho přenechala. Já ji nikoho nepřenechávala. Jen jsem jí řekla, že otec se s třetinovejma domlouval. Nic víc, opravdu. Tak vidíš. A ona nevěděla nic lepšího, než se na něj hned pověsit. Takhle to nebylo. Vzmohla se ještě na chabý odpor Marie, ale věděla, že přesně takhle to bylo. Bože, bože, všechno si zkazila, Mařko. Vždyť otec to s tebou myslel dobře. Není moc rodin z okolí, které by se chtěly s tou naší spojit. Třetinovi pro tebe byly široko daleko jediný možný. Mezi oběma postelemi se opět rozprostřelo ticho. Vašek Třetina je možná jiný, než jakého by si představovala manžela, ale je to hodný, pracovitý mužský a mírný jako beránek. Mohla si pak ve svém domě dělat všechno podle svého. Třetinovi potřebovali šikovnou hospodyni, chtěli vnoučátka. Mohla si sednout do teplého hnízdečka. A teď to všechno bude místo tebe mít Růžena. Co budeš mít ty? Mám padrtu, mámo. Vždyť to dobře víte. Dali jsme si slovo. Vážně? A kde ho máš teď, toho svýho padrtu? Víš vůbec, kde teď je? Dělá ve městě. Říkal, že tuhle sobotu přijde. Možná ano, možná ne, viď? Máma Johana se nemilosrdně trefovala do černého. Bolelo to. Jan se v životě Marie objevoval a zase mizel. Slíbil, že přijde a nepřišel. A ona čekala a čekala. Pak se najednou zjevil u vrat. Zlobila se na něj, že nedrží slovo, ale pak se nakonec zradovala jako malá, když tak nečekaně přišel a točil se jen kolem ní. Zapomněla potom na to čekání, napětí, neklid a strach. Všechno kolem něj bylo veselé. Všechno bylo snadné. A to víš, Mařko, že nemá jen tebe, bodla máma Marii přímo do srdce. To není pravda. Prý běhá taky za Mílou dudáků a Bůh ví, kterou má ještě.

Lény je ve městě, po večerech v hospodách. Marie si pevně obalila hlavu polštářem. Tohle nebudu poslouchat. Když ti to neřeknu já, poví ti to jiný. A ještě se budou radovat, že ti ublížili. Já se z toho neraduju, Mařeno. Mně je tě líto. On není takový, mámo. Přece ho znám. A já bych s nikým jiným nemohla být. Johana chvíle mlčela. A vůbec, víš ty, jestli by s tebou jako s nevěstou souhlasili pro svého syna Padrtovi? Marie neměla jinou odpověď než to nevím. Tak by ses ho na to měla zeptat. Já ti říkám, on se pro tebe nehodí. Třeba z nebude zlý, to já nevím, ale je to chlap do větru a nevěřím, že by se kdy změnil. A ty zase můžeš vadit jeho rodině. Ne proto jaká jsi, ale z jaký jsi rodiny. Tak nad tím přemýšlej. Ostatně, poslední slovo stejně bude mít tvůj otec.

1874. Sedím na zápraží. Sluníčko se opírá do dvora a kameny, kterými je dvůr vydlážděný, jsou krásně rozpálené. Malý Štěpánek dřepí naproti mě a něco mi povídá. Nerozumím mu, co chce, a tak mu znovu posílám malý míček. Slyším, jak maminka rámusí v kuchyni. Co asi bude k obědu? Maminka si prospěvuje. Najednou Štěpánek kouká k vratům a na něco ukazuje. Taky se tam podívám. V otevřených vratech stojí nějaký člověk. Statný, ramenatý muž v klobouku. Má mohutný knír, v ruce hůl a rozhlíží se po dvoře. Oba se Štěpánkem stuhneme. Muž se rozhlíží kolem dokola, až se jeho pohled zastaví na nás dvou. Chci utéct. Chci něco zakřičet, ale nejde mi to. Maminko, křičím v duchu. Maminko, pomoc. Z kuchyně se line vůně polévky a tichá melodie. Muž se dává do pohybu. Ráznými kroky přechází dvůr. Obrovské nohy v holínkách nevšímavě projdou kolem nás a vstoupí do domu. Ticho. A pak strašný řev. Řev a řinkot nádobí, třesk skla a tupé rány. Tisknu si ručičky na uši a vytřeštěně se dívám na Štěpánka. Štěpánek upustil míček a rozplakal se. Postaví se na vratké nožky a batolí se ke dveřím. Ve dveřích se objevuje maminka, je celá rozčuchaná. Vytržený pramen vlasů jí padá z hlavy přes rudé, mokré tváře na roztržený rukáv. Popadne Štěpánka do náruče a běží s ním přes dvůr. Ve vratech se na okamžik zastaví. Otočí se. Dívá se na mě. Maminko, maminko, volám a také se postavím. Tak za sebou ale uslyším dupot těch strašných holínek a ucítím za sebou toho obrovského muže. Maminka se otočí a vybíhá i se Štěpánkem ze vrat. Maminko! Víc si z toho děsivého dne nepamatuju. Snad jen večer. Sedím v koutku kuchyně na bobečku, abych byla co nejmenší. V kuchyni je hluk. Starší děti a Chasa sedí u stolu a večeří. V čele sedí ten strašný muž s knírem. Kolem obíhá vystrašená děvečka Johanka, nosí jídlo na stůl a odnáší nádobí. Na mě všichni zapomněli. Nikdo nemluví. Čeledíni se krmí co nejrychleji a opouštějí postupně kuchyni. Pak si dodám odvahu a potichu přejdu k Johance. Johanko, zašeptám a zatáhám jí za sukni. Kde je maminka? Děvečka Johanka si mne teprve teď všimne. Ty jsi ještě nejedla, tak se posaď. Posadí mě na lavici a přistrčí ke mně misku s vařenými brambory. Kde je maminka? Pláču už nahlas. A Štěpánek? Johanka se bázlivě ohlédne po muži sedícím stále u stolu. Poprvé se podívám tomu muži do očí a on se na mne také poprvé upřeně zadívá. Tvoje matka je pryč, rozumíš? Zapomeň na ni. Udělala hřích a bude za něj potrestaná. Už ji nikdy neuvidíš a toho jejího parchanta taky ne. Pak se podívá na vystrašenou děvečku. Tvoje matka bude teď tady, Johana. Dívám se jako uhranutá do těch temných divokých očí. Pak se muž rázně zvedne od stolu, až se jeho židle skácí na zem a odejde z kuchyně. Ještě chvíli ve své hlavě slyším ozvěnu těch prudkých slov a kroků. Johanka si odkašle a vrátí mne tím do přítomnosti. Tak,
slyšel jsi. Bude to tak, jak tvůj otec rozhodl. A teď se seber a maš ven. Až bude čas na spaní, zavolám tě. Sundá mne z lavice a pošoupne směrem ke dveřím. Zřetelně přitom cítím, jak se jí třesou ruce. Tak tenhle strašný člověk je můj otec.

0: Marie, v rodině přezdívaná Zlá babička. Autorkou stejnojmenného románu je jihočeská spisovatelka Dita Kůtová. Desetidílná rozhlasová četba byla v našem rozhlasovém studiu natočena letos v létě. V režii Martiny Šlégelové je za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetly dvě herečky jihočeského divadla. Daniela Bambasová a Natálie Drabiščáková. Pokračování příběhu, který autorka napsala podle skutečných událostí, si můžete poslechnout opět zítra, krátce po 18. hodině.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Hezký večer, přátelé, jsou tu pro vás další letní vlídné tóny z Českého rozhlasu České Budějovice. Jednou z velkých hvězd easy listening, tedy hudby k příjemnému poslechu v 50. letech, byl rodák z kanadského Toronta, kapelník, skladatel a aranžer Percy Faith, který se stal tehdy i hudebním ředitelem nahrávací společnosti Columbia Records. A v této pozici měl volné možnosti pro vlastní nahrávání, ale součástí smlouvy bylo i ujednání o tom, že bude pomáhat mladým začínajícím umělcům svou radou, výběrem repertoáru, aranžma a dokonce i jako studiový hudebník. K jeho objevům náležel například i později slavný zpěvák italského původu Tony Bennett. Nahrávky orchestru Percyho Faitha charakterizovala sladká romantická nálada a opravdu hojné smyčce. Sloužilo mu však ke cti, že se neuzavřel v konzervativní maníře a snažil se Percy Faith vnímat i novější módní vlivy, a proto rock and roll Faithovi nohy nepodrazil. Naopak přinesl mu nové melodie, nové rytmy, nové nápady pro aranžerskou práci. Nepřidal se tak k těm, kteří volali po zákazu rock and rollu, a ti nebyli jenom v totalitním Československu. Bing Crosby například volal v senátním výboru amerického kongresu, že hudba, kterou mladí poslouchají, je jen odpad mající špatný vliv na morálku, ideály a vkus veřejnosti. Percy Faith natočil v roce 1963 album složené výhradně z hitparádových songů a rock'n'rollu, ale už s tou předcházející dekádou se rozloučili Percy Faith a jeho orchestr veleúspěšnou orchestrálkou titulní filmovou melodii Summer Place, tedy letní místo, která se udržela na nejvyšší příčce americké hitparády plných 9 týdnů. A tou i my vstoupíme do první části dnešních vlídných tónů. Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Time for Young Lovers, melodie pro mladé milence, to byla vlastní autorská skladba Percy of Faith, která dala název i albu z roku 1963, které znamenalo jisté přizpůsobení a otevření se slavného kanadského kapelníka mladší generaci, a o němž jsem na začátku pořadu mluvil. Z něj byla také orchestrální verze hitu mladionké zpěvačky Peggy March I Will Follow Him, půjdu za ním. A ještě jste poslouchali Orange Blossom Special, tedy Oranžový Express, který znáte v trochu jiném aranžmá a podání nejspíše od našich Greenhorns. Nyní už ve vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pro vás máme šlágry Bedřicha Nikodéma v zajímavých instrumentálních úpravách různých interpretů. A i malý výběr bude důkazem širokého Nikodémova žánrového záběru, kam patří také spoluautorství instrumentálního hitu české rock'n'rollové kapely Mephisto Start Gemini.

Výborný kytarista Miroslav Kefurt a jeho skupina takto hráli Big Beat Twist, předtím orchestr Ladislava Bezubky, Vesele jen vesele, orchestr Dalibora Brázdy i sólem Jana Konopáska na flétnu Dva modré balonky a ještě start Gemini s kapelou Mephisto i s Karlem Svobodou na piano. Vše bylo propojeno autorstvím Bedřicha Nikodéma a jemu bude patřit i poslední dnešní melodie Nedělní vláček. S textem Jaromíra Hořce tuto písničku zpívala na konci 50. let Vlasta Průchová, ale později v roce 1968 Nedělní vláček natočil semaforský pianista Milan Dvořák s orchestrem. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a také za mistra zvuku Michala Koláře přeje příjemný večer.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poprvé zasedala obnovená Národní koalice proti suchu. Podle opozice ale začal kabinet řešit situaci pozdě. Rodiče ze sociálně slabých rodin můžou na kroužky každého dítěte i letos získat od Jihočeského kraje až 4 000 korun. Reprezentační ex-kapitánka Prokešová se vrací k volejbalu jako posila jeho stroje. Noční teploty klesnou ke 12 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stát spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu míst, která nejvíc trápí sucho. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl po prvním jednání obnovené Národní koalice proti suchu. Na mapě bude na 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji. Stát tak podle premiéra bude moct přímo tam směřovat finanční pomoc. Opozice ale vládu kritizuje, že sucho nezačala řešit dřív. Třeba podle ODS nebo Pirátů situaci nezlepší výstavba přehrad, o které mluví vládní politici, ale zadržování vody v půdě. Občanští demokrati chtějí ve středu představit 60 opatření, jak sucho řešit. Jihočeský kraj znovu pomůže s financováním dětských kroužků sociálně slabým rodinám. Letos mezi ně rozdělí 10 milionů korun. Rodiny, které splní podmínky, můžou získat až 4 000 korun na dítě. Podrobnosti má mluvčí kraje David Hoke.
2: Program je určený dětem ve věku od 3 do 18 let s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. O podporu můžou žádat rodiny pobírající dávku státní sociální pomoci, příspěvek na péči na nezletilé dítě nebo na vybrané dávky pěstounské péče. Peníze jsou určené na zájmovou činnost nebo i na příměstský tábor.
0: O program je každoročně velký zájem. V minulém školním roce o peníze požádali 4 000 rodičů a pěstounů. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Třeboňsku a na Vysočině. Pomocí speciálních pastí je odchytávají a sledují, jak jejich odlov ovlivňuje vodní vegetaci a původní druhy. Výsledky ze dvou lokalit popsal hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
1: Počasí.
0: V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů, ojediněle bude občas pršet. Ráno ale opět přibude oblačnosti i srážek. Zítřek tak bude oblačný až zatažený, na většině území kraje s deštěm nebo s přeháňkami. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, foukat bude ze západních směrů a zátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte na silnici 34 u Štěpánovic na Českobudějovicku. Osobní auto tam sjelo mimo silnici a osobní auto, které vyjelo ze silnice, řeší policie i na silnici 157 u Besednice na Českokrumlovsku. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, nějak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví a tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderický.

0: pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Město se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemo. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle na východě republiky, zpočátku až zataženo a doznívající přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zvrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Blbost, jako.
2: A pak mi řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče. A často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo, a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakém jako dlouhodobém temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí k nějakým odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem na takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzka, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete, s tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu z hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako, nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale těch

0: Ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
1: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, jo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, přece utíkal co nejrychleji, to jde, ne? Jako, nebo...
0: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
0: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
0: Umí to, no. Tam byl všude popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
0: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste tam blíž.
0: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
0: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. Já jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
1: Ano,
0: jako,
1: Mordor.
0: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
0: Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně bychom to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
0: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nás.

0: nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, které děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že a možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu.
2: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
1: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
2: Tisíc.
1: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
2: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach, a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu. A tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci. A říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
1: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
2: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
1: No právě, a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
2: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horoly se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy, mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu, jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik
1: musí
2: soudnej.
1: Musí mít. Zkrátka musí potom.
2: No to právě o to, aby to tak nebylo. Aby byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě, že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
2: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodina.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě. Bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD, a to z platnosti od 1.9.
1: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech. Mezi Pilníkovem a Chotěvicemi narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
3: Tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Stal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové. Prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak, nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Příjemné. Dívilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliště, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Já jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer

0: 13. září 1956.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Oznámil jsem to rodičům, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
3: Na Národním výboru i v kostele.
4: Jak si ten svatební den pamatujete?
3: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi. Bylo nás tam asi kolem 100, 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
4: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
2: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední nebo normální oblek.
4: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
2: Já.
4: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
2: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mě tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
3: Ale máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
4: Fušeři jsou dneska.
3: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
4: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
3: Vyměňte si prstýnky a dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami, ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
4: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
2: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad, ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
4: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
3: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
2: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
4: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
2: Tak samozřejmě rozrušení bylo. Pro mě konečně dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
3: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až možná právě proto ta naše starší generace

0: tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si je. A to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
1: Pro vás to byl slib slibů, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému.
0: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
2: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět, jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už jim... Ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, teď oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho a myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je plno nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: No, pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nádherná, nádherná.
5: Podařilo získat vstupenku na bazén, který obospodařovali Američané. My jsme měli volný vstup, takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, pobíval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepic a zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, to, což by tam nebylo. No, tak asi nůžky, nůž. No, asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší vývazky jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku, na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no. Tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzala.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru, dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dál.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byron, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Džali, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Džali, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Džali, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Džali, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Džali, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Džali udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Džali, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Džali se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Džali, jak káže mistr Jakub Šarmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Šarmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru, a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk, všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívej.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a na

0: Nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignore Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. Krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojní pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová. A v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník, koule u nohou, dvojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
1: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
1: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
1: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
1: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
1: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
1: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
1: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
1: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za 2 dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2krát jsem to zkusil. Vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
5: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
5: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
5: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
5: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
5: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
5: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
5: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako... můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak klíč.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl tak honem, řekl tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžana za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec, dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte, a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak si dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci, třeba kráječné jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: a pak si říkáte,
1: jej,
0: Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
0: Všechny.
1: No, včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někde zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil, utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřivnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jak to nevím. Jasně. Dobrá. Takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych se nekoupil, budu o nich mluvit, ale teďka bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Tohle já mám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám někdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočináčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové menší.
1: No už, jak,
0: menší,
1: už jak nějaké proběhly
0: ano,
1: právě,
0: ano,
1: menším rozsahu.
0: Tak jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku
1: takže tak
0: větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, nás. To si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Roberte, držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnoční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn, dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, protože jak byly ty opravy,

0: vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
1: takže
0: byla
1: vy jste
0: ta
1: ale nevěděla už.
0: Koupa.
1: Aha. Při koupě jaká? Jste netušila, že budou nějaké problémy? A,
0: ne.
1: Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
0: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne,
1: ano.
0: Ne, prostě zaplatili jsme 45 000 a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
1: No, co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
0: No, taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
1: Jo,
0: takže
1: tak to
0: byla ta moje nejhorší koupa.
1: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
0: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou bože, dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
1: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
0: právě,
1: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
0: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
1: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Milátko.
0: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungovalo. Jsem na něm závislá.
1: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku, bylo to milé. Opatrujte se, paní Milátko, ať se vám daří.
0: Taky tak, hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem taky, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez. A v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je. Jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autu.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo, protože pak i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám, ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek to ošťapňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývám.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plagátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě, protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Dobře.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, ale šprychta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic s námi v noční lince. Vítám vás, Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku, jo? To je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil po první jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvní koupil a tak se mi to poprvní rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zalijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícu našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl teda, to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamované, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to používal, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo, takže když se to málo používá, tak to jak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takový ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jako to, oni toho tam pěkně namluví, navykládají, no a radši, jo, a radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte.
0: No. Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu, ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc, no.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala Hana Zagorová, maluji zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc, já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme, kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer, Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě třeba nekoupil náhradní díly, když říkala, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to taky odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, kdo to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky to dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a jo.
0: Tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, taká chvilkové pokušení. No. Tak, Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte.
1: No, já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupí tak auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc. Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mytí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dajím s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že byste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: vyloženě
1: to, co chtějí. Ale víte co, já jsem si přečetla recenze všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Uh-huh. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, co jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No je to, opravdu víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linkou. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaří teď knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, No, naštěstí jsem měla skrost, že mi to vrátili.
0: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jsi to koupila, já vám nody, to máš, podívej se, fok, dá plus, já nevím co, nic, no, ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala takovýhle výrobky a vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, tak takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností. No. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky. A opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout. Když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další taky, příběhy a kapelu Holky.
1: Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška nebo Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím jenom odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím. V dnešní době opravdu se nedá věřit vlastně rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, šmelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mák, pak se to ulomilo a mohla si mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci, první třídy, protože o nich psali potom aj v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte?
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No jenomže, koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 000, to, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, těch 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám a já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lipi. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat, nebo vrátit to zboží, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hrnce nebo deky nebo něco jiného. že já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky neberem. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splatné, ale

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Mm-hmm. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. Takže nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mi velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Uh-huh. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým.

0: knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je...
1: Dneska už se to úplně na nic. Jo. V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo, ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta, jo.
0: Knížka to tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak, no, jsou tam Walkerovy spisy, ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění, to jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže... Vaduju lidi, aby si nekupovali takový knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaruško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšet. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jí to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Už jsem prodala, ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím méně věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kup věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jaruško,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zaznám, budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro
0: vám
1: posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete
1: ne,
0: s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jaruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a víc se nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být,
1: Košík mi přinese vajíčka, nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju. Ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou. 15 vajec a to mám na měsíc, jo? Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji. Jo? No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Zdaní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka, pokračoval, jakou měl základní myšlenku? Jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobré, já poznamenal, třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály. Je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak čuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raním skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
5: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu řečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádný

0: Vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
1: Něco jako jsem já.
0: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
3: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
4: No dobrá, tak jenom stručně.
3: Takže, ten hrabě dostal dopis.
4: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
3: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
4: Od jakého Porfíria?
3: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
4: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
3: No chystají se přece zavraždit Demonia.
4: A kdo přinese ten dopis?
3: Přece ten Demonio.
4: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
3: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
4: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
3: Co? To máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
4: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
3: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
4: Moment, jakého zase Františkána?
3: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
4: Kdo je to zas Pio?
3: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
4: Aha.
3: No. A tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No. Ne, to je všecko špatně. To je obráceně, ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslný. Prohnaný je ten Doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu Dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi. A...
4: Ale jak ho k tomu donutí?
3: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio. Teda, ten si myslí, že má Porfíria. Teda, jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
4: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten Dože?
3: No, Demonia.
4: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
3: Jo.
4: Tak dál.
3: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
4: Jak?
3: Jak? No, jsem říkal, ne?
4: Aha.
3: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
4: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
3: No, aby to zmařila přece.
4: Aby zmařila co?
3: No, aby zmařila celou tu intriku.
4: To ji nemůže zmařit bez domina?
3: No to bych řekl, že ne. Rozumím.

0: Víš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
1: Jo, a takhle ji neodhalí.
0: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia Del Sterola.
2: To jí ale naletěl, co?
1: Kdo je ta nová dáma?
0: Kdo, Lucia?
1: No.
0: No tak ta tě je ohromná, kamaráde, to tě je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
1: Tak aspoň plnoští jela, ne?
0: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
1: Promiň.
0: Zkrátka, je to sestra té hraběnky Di Carantarata. No,
1: Tarata, jo.
0: Proto taky ten frafra Kolíko, že jo? Ne, tak to není. Ne, ničí sestra není. Sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafra Kolíka. A proto taky chce dát, Pio, frafra Kolíka probodnout.
1: Ovšem, no? Chápu, kdo by nechtěl.
0: No, konečně.
3: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
0: No, už to chápeš, vidíš.
1: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
0: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
1: Ne. Jen se nenamáhej.
0: Ne,
1: to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
0: Jo.
1: Takhle. Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia,
0: no?
1: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
0: Tak.
1: Všechno je mi to úplně jasný.
0: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
1: Jo.
0: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
3: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
0: A to by člověka... Vzal čert!
1: Co se stalo?
0: No ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
4: Ukáž? Pokračování v příštím čísle.
3: Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva její veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Hida, hida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje, podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv, právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý torontský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Je Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.